hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Dva studenti sedí nad myšnou, ale učení jim moc nejde do hlavy, protože jsou oba hladoví a zmrzlí. Jeden z nich se zasní. Ty Ajciku, co bys dělal, kdybys byl tak bohatý jako Rothschild? Mě by spíš zajímalo, povídá Tarzaný, co by dělal Rothschild, kdyby byl tak chudý jako já.
1: Rabín si zavolá Miku Geršoma a domlouvá mu, že se z něj stal bezbožník, úplný amorec. Svátky nesvětí, náboženské příkazy nedodržuje, do synagogy zajde sotva jednou za rok.
0: Jeho domluva byla zřejmě účinná, protože Míka se zastyděl, slíbil, že na bohoslužby bude chodit každý týden a už se těšil, jaký to z něj bude zbožný muž cádik, světlo synagogy.
1: Nevím, bude-li to stačit, synu, pokyvuje stříbrnou hlavou rabín.
0: Myslíte, že jednou týdně to je málo, rebelibn, ptá se Míka.
1: No to neříkám, ale... Kde pracuješ?
0: V drůbežárně.
1: Jak často tam chodíš?
0: Každý den.
1: No vidíš. A je z tebe kuře?
0: Čím to je? Že když požádám o pomoc nějakého chudáka, svěřuje se rabínovi jeden člen obce, je ke mně přátelský a udělá všechno, co je v jeho možnostech. Když však navštívím nějakého boháče, ani se na mě nepodívá.
1: Jdi k oknu, řekl rabín. Co vidíš?
0: Vidím ulici, jde po ní nějaká žena s dítětem, vidím vůz a na něm konve s mlékem.
1: A teď jdi k zrcadlu. Co vidíš nyní?
0: Co bych měl vidět? Sebe.
1: Víš, v čem je ten rozdíl? Okno je ze skla, zrcadlo je ze skla. Ale stačí to druhé sklo podložit trochou stříbra

0: Ne. Jsou to stejně všecko výmysly.
1: Rabín, a co soudíte o buddhismu nebo hinduismu?
0: Ateista. Proč bych se měl zajímat o nějaké náboženství, když jsem ateista?
1: Rabín, pane, vy nejste ateista. Vy jste ignorant.
0: A jakže tedy vypadá židovská svatá trojice? Hospodin je primářem, zbožný muž sekundářem a ženy nemocničními sestrami při trvalé operaci již se všichni marně snaží napravit svět.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas puchaty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, na

při mě stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne...

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Bude to jedna výzva. Si výdej. Žádnou drůbeží líhej. Výdej. Jakou si jesteraj. A sice přeju si mluvit se spisovatelem Dušanem M. Pupáky z Prahy. Co blíže? Když bejt nemůže, to by musel zůstat ležet na hranici. Do adresu znám samozřejmě, pište si. Noclehárna pro utečenci u svatý Zity. Telefon tam nemaj, to bych byl volal rovnou a nedělal přes vás serpentíny. Spojte to vedle, ano, vedle, do směrárny. Směrárna Žicí, děkuju. Tady Krchov, Bémen und Mélen. Podívej se, soudruh Žicí, já mám na tebe takovou prosbu. Mohl bys si vedle skočit k Zitě pro občana Pupáka z Prahy? Co, on je u tebe? Jo, mění zrovna. Dej mi ho, prosím tě, k telefonu Žicí, děkuju.
1: Svobodný Pupák, Svobodný Pupák, volám Prahu.
0: Tady Krchov, Praha.
1: Jej, datčin, do té nadělení. Jak si mě vyhmát u síce?
0: Vyhmát, nevyhmát, hlavně, že jsem tě uchvátil na drátě.
1: A co bys ode mě potřeboval, Čendo?
0: Já bych potřeboval, aby si jako intelektuál uposlech výzvy a vrátil se zpět do vlastě.
1: Až odejdou všechny přátelé vojska.
0: Už odcházejí.
1: A jak dlouho jim ta potulka bude trvat?
0: Jestli nezablouděj, tak 3-4 měsíce.
1: No jo, ale zajímavý je, že přiskákat k nám dovedli za noc.
0: To ti lehce vysvětlit. Přišlo jich sem víc a odcházet jich bude mín.
1: Ale jak dlouho u nás postane ten rozdíl?
0: Dokud budeme muset chtít.
1: Mě právě ještě jedno zajímalo, tady se něco zvyká povídit, tvůj osobní soukromý názor na pobyt těch lidí u nás, těch kamarádů. Samo sebou tě žertuju, tý jsi.
0: Soukromý názor, říkáš, osobní. Tobě se to mluví, čověče, ty jsi usí se. Ale když ho chceš znát, já ti ho řeknu. Já jsem osobně rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
1: No to ty si to čeru líčíš takhle růžově, sugestivně. Já se asi nevrátím.
0: Cože, ty se...

0: No, je takhle. Zajít, Cyflí, Krtek a Veverka se domluvili s Tchozem, že uzavřou obranný spolek proti Lišce. Rovnováha v lese byla tak zaručena a žilo se jakž tak.
1: Když Liška si žila líp, je nutno přiznat.
0: Jednoho dne se Zajít usmyslel, že vyčistí svůj pelíšek od loňskýho listí a bobku. Jakmile se o tom dověděl Tchoz, zavolal si Cyflíka, Krtka a Veverku k sobě a dohodl jim, že se zajdou... Zajít si podívat. Za noci vtrhli přátelé do pelíčku, zákon rozvili, aby se přesvědčili, nejsou tam liščí chlupy. Naopak Cyflíkovi, Krtkovi a Veverce se u Zajíce zalíbilo, že by šli domů taky radši poklidit. Ale moudrý Tchoz se rozlobil. Smrdí to tady, Kovář. A proto se odtud nehneme, dokud ten zápach nevyžene.
2: Chupák, jak to poslouchám, tak já myslím, že by si měl ještě nějakou dobu u Sýse zůstat.
0: Zůstat, co pak vy tam v Praze nemáte svobodu projevu?
2: Máme, ale musíš držet hubu.
0: Mně se stejská, moje šumavá, moje brdy, kručky.
2: Já ti zavolám zase a potěším tě, zatím tam zůstáš.
0: Čendo, Čendo, počkej! A nemohl bych se vrátit, ani kdy jsem se přeměnoval na Pupačenko.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko v Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

všichni už jsou ženatý a já jsem pořád plonk. A pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze mnouha, prachu mraky, drahý fraky.
0: Už zítra, výhradně

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru, v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Haló, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: Tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
2: No tak.
0: Hlavně, když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal? No.
1: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. Nazvedete. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
0: No a to je všecko.
2: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojďte toho ptáčka.
2: Jaký ptáček?
0: Ptáček.
2: To je vedoucí ptáček, vy to nežádá.
0: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no, no. Prosím.
0: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
2: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
2: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: No, to, mě to pomáhá, no.
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
0: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umru. Samý drobek,
2: jo,
0: byste mi to
2: vám, samozřejmě to vám trošičku.
0: No ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
2: Ne, to
0: smetávat,
2: je v pořádku,
0: no.
2: Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste
2: no, to tady zase, tady, tadyhle, no. Tady, nechali to tady, to jsou lidi tady.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte
2: se. To je v To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte, to já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší,
0: Vrchní,
2: víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
0: to trochu stačí,
2: takhle.
0: To,
2: ne, já to udělám
0: to
2: takhle.
0: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
2: z téhle
0: to stačí,
2: strany,
0: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
0: Jedno pivo by
2: pivečko, to, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě, ne to bude.
0: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano.
1: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
2: No jo, nepak kuří voka, to jste špatně.
1: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Vrchní, jo, takhle, to pivo.
1: V uších jako, no jo.
2: Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
1: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
2: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
1: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
0: No, to je dost.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
0: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se hned do toho pustit.
0: No, děkuji.
1: Tak.
0: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
0: No, to vám povím.
1: Na hořky takový, jak pivo, no jo. To
0: je... Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, dopo kalný, to je jen tak špinavá sklenice. No.
0: No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
0: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
0: no ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
2: No tak je snad trochu unavenej, že jo, no ale to řízek.
0: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
0: Pane vrchní, to je úplně studený.
2: A co je studený?
0: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh.
0: Ale
2: no.
0: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
0: No ovšem.
2: Ten je teplý, šáněte si, no teplý řízek.
0: Teď mě umastíte. No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No rovej, jde mi to. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
0: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No, no jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle vohnul.
0: No, taky ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
0: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý. To nejde vůbec ani ukrojit.
1: Ukažte,
0: no.
1: Já vám trošku nabrousím nůž, budete vidět, to bude...
0: Když tak mi přineste jiný přívo.
1: Nebojte se, ten bude...
0: Jiný postrej.
1: Nebojte se...
0: Prosím vás, tady já nebudu.
1: U nudle.
0: 20 korun.
1: Restaurace u nudle. De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude, šefe, jak břitva, budete koukat. Šefe!
2: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodli.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš, buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Čany Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

pletou vzpomínku prvé tři domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek si vzpomenu postýk,

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlíný, když ví, že jdeš ke dnu,

ledovce z města Chlum. Hned mi řekla, jak jsem jí prvně zastavil, chci s tebou mávat stopařům můj nákladě.

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem. Pětiletý ohás je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Jeho skvělou práci chválí i jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Od nás mají oba palec nahoru. Do Česka opět přišlo období slunečného a teplého počasí. Denní teploty místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i dále v týdnu. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Bude se tak proto dál prohlubovat sucho a bude se rozšiřovat výstraha před nebezpečím požárů. Pražské letiště rozdává peníze. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
2: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
1: O bezobslužných obchodech teď Luboš Dvořák.
3: Bezobslužné obchody dnes překvapivě najdeme spíše na venkově než ve městech. Farmáři stále častěji nabízejí prodej svých produktů prostřednictvím automatů. Zákazník může přijít prakticky v kteroukoliv dobu, vybrat si zboží, zaplatit a to vše podstatně bez čekání. Podobně samoobslužná prodejna funguje už v Závišicích. Luboš Dvořák, Novojičínsko.
0: Sport.
1: Parádní české představení v letošním Wimbledonu přineslo třetí triumf. Po Lindě Noskové, která ovládla dvouhru, a Janě Kovačové s Kateřinou Zajíčkovou, které dominovaly čtyřhře juniorek, se raduje i Lucie Šafářová. Lucie spolu se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou slaví titul v Double Legend, když přehráli Barboru Strýcovou a Dominiku Cibulkovou 6-2 a 6-3. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je to 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Tak vás vítáme. Ano, je tu pondělí 13. července. Už při vyslovení tohoto data teda se mi malinko zježili chlupy. A to nejde pověrčivý.
1: Ale není ani pátek, vládě, prostě normální třináctka, normální pracovní den.
0: Klasický den jako každý jiný v týdnu.
1: No, jasně.
0: A navíc ještě pondělí, že jo, nejoblíbenější den v týdnu.
1: Já bych se toho tak nebála, zejména markety mají dneska důvod k oslavě a důvod k radosti, protože mají dneska svůj svátek a že jich je těch holek.
0: Ano, je jich opravdu hodně, my se k tomuto jménu vrátíme, přiblížíme si ho a to není všechno, protože dnes nás čeká opravdu náročný den, náročné vysílání, samozřejmě prošpikováno krásnou, méně náročnou muzikou, tak, aby lahodila vašim uším, vaši mysli a vašemu srdci.
1: A proč si myslíš, že bude náročné to vysílání? Pro tebe? Ty jsi špatně spal, nebo,
0: nebo
1: jak tomu máme rozumět?
0: Při pondělku samozřejmě každý už je z toho víkendu takový jako trošku zpovykovaný, upadne do takové letargie s tím víkendem spojené a říká si safra práce, co mě všechno dnes čeká, že jo?
1: Jo, takhle, ale tak ano. To mluvíš sám o sobě, Vláďo, ale my budeme předávat jako dobrou energii, musíš ze sebe prostě vydat maximum. Jo, já tě vyždímu, nebojte se, milí posluchači, já Vláďu vyždímu a my vám předáme spoustu dobré energie do dalšího pracovního týdne, abyste ho zvládli v pohodě na jedničku, ostatně jako vždy.
0: Johnny Cash nás čeká v nejbližších chvílích, nebude chybět ani Karel Kahovec, kapela Flamengo. No a v této hodině také někoho budeme probouzet, ale to až v druhé polovině.
1: Budeme si taky povídat o počasí hojně, no, bude toho opravdu hodně. Taky vám povíme o jedné speciální nové soutěži, která tímto dnešním dnem začíná a možná, že už v této hodině. Tak přejeme krásné dobré ráno, zdraví vás Vládě Vlacha, Katka Čepelíková.
0: Hezký den přejeme a nerušený poslech, ať už děláte cokoliv.
1: Tady je Johnny Cash.

0: Karel Kahovec a kapela Flamengo, rozdávační takhle po ránu, jo. Svou lásku jsem rozdal. Tak za chviličku máme 6:45 a my se mrkneme, jak to vypadá s počasím teď.
1: Tak na území České republiky tady máme krásné teploty od 13 do nějakých až 17 stupňů, což je na jižní Moravě. Samozřejmě samá sluníčka, akorát na Ostravsku máme nějaké mráčky, no a ty mráčky jsou i v Libereckém kraji, takže teploty veskrze krásné, dal by se říci téměř tropické. No a jak to bude vypadat přes den, řekneme si za chviličku.
0: Myslím si, že i přes den to bude bez mráčku už a myslím si, že bude docela příjemně a hezky, zvláště tedy zejména pro všechny, kteří se chtějí opalovat. Jo? Pro všechny ostatní to budou pekelné teploty.
1: Pekelná tropická muka. Je něco pozitivního, negativního na silnicích?
0: No tak pozitivní zprávy obvykle nepřinášíme, takže nějaká ta negativní, pojďme na ní. Milovice na Nymbursku, tak v Jiřické ulici, tam máme kolizi, no a kdybyste náhodou mířili do Prahy, tak počítejte s tím, že máme nové zúžení ve směru od Černého mostu do centra.
1: Ano, tam, jak se to napojuje, tak mohu říct, tam jsem jel dneska a trošku se to tam začíná štosovat. Nedovedu si představit, jak to bude vypadat v pozdějších hodinách, takže v tomto místě si dávejte dobrý pozor, nevyhledávejte žádné objízdné trasy, stejně je to marné.
0: Stejně je to marné.
1: Ano, nikam se
0: tak to bylo radikální.
1: Já vím.
0: Hezké ráno. Jednu lásku.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak co to sluníčko, v kolik pak hodin nám dneska vyšlo? Bylo to v 5 hodin a 5 minut a zapadat nám bude 6 minut po hodině 21.
2: No a jak to vypadá s rekordními teplotami? My už jsme nakousli ty dnešní raní, tak ty jsou vesměs vysoké. Zdaleko těchto hodnot nedosahovaly v těch nejchladnějších měřených mírách v roce 1907. To meteorologové naměřili pouhých 9 stupňů Celsia. Rovná 33 byla pro změnu naměřena v roce 1834.
1: No a v tuto chvíli, jak je to s tím počasím, ty teploty se tady drží kolem 13 stupňů Celsia. Můžeme říct, že aktuálně je to tady napříč celou Českou republikou, ale jsou tady samozřejmě i takové čestné výjimky, jako je Horská Kvilda, kde máme kolem 3 stupňů Celsia a vůbec na té Šumavě, tam je kolem 7-8 stupňů v tuto chvíli, ale tam jsou zvyklí, tam jsou otužilí a nás to tady pořád stále překvapuje.
2: Tak vy se nemusíte otužovat vůbec v případě, že nežijete zrovna na Kvildě, protože dnešní teploty budou v rozmezí od 27 do 31, no a v 1000 metrech na horách 22 stupňů Celsia. Obloha jasná, polojasná, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ale to jenom dočasně.
1: Při úterku nás hlavně odpoledne čekají přehánky a bouřky, ale jinak by mělo být polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou právě sem tam nějaké ty deštíky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
2: Déšť o Markytě trvá 14 dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň, sena a obilí, jedna z těch pranostik právě vztahující se k dnešku.
1: Já mám taky nějakou Markétovou. Ano. Na Markétu li prší, ořechy ze stromu srší, tak to nás evidentně tedy nečeká.
2: Tak teď je tady nějaká jako výzva, dalo by se říci, když policie volá na zlodě a volají, nesnaž se utéct, tak takhle se jmenuje písnička.
1: Policie.
2: Policie od Mirka Palečka.
1: Policie, zůstaňte stát.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Country rádiem na cestách.
1: Bude 6:30, pěkné pondělní ráno. Mrkneme se na dopravu a začínáme vlakovými výlukami platnými na trasách Blatná Březnice, Plzeň Klatovy, Upořiny Radejčín nebo Branice Tábor. No a co na silnicích? Pozor si dávejte na D35. Je to za Mohelnicí, respektive z Mohelnice ve směru na Olomouc, 242. kilometr. Právě tam stojí auto na silnici a zasahuje do pravého jízdního pruhu. Dávejte na to pozor. Hezké ráno.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory, aniž by byla splněna všechna kritéria. Vedení nemocnice prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. V areálu 22. základní školy na Doubravce v Plzni vzniká nová tělocvična. Kromě samotného sportoviště tam město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na Reje Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabídne během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendu je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

zavřen jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekl.

ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: Can I hold it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom zkýší, kde najmou čutá. Jo, kdo chce zvrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kde má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucom zkýší, kde najmou čutá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Dneska se podíváme na holky, které se jmenují Markéty. Víš něco o nějakých Markétách? Znáš nějakou?
3: Já znám písničku od Marie Rotrové, ta se jmenuje Markétka. Také ji občas hrává

0: Latina jako Margarites a odtud latina jako Margarita a významem jména Markéta je to potom perla, tak těch perel máme v Česku kolem 57 tisíc.
1: No, vidíš to, a ty si řekla o perle, no a ta perla úzce souvisí s jménem Margita, které také v kalendáři, to má jméno latinský původ, odvozeno od jména Margarita, což znamená, a teď jsme u toho.
0: Alkohol.
1: Margarita, ano, takové to letní pití, samozřejmě perla. Toto jméno se v různých formách objevuje v mnoha evropských kulturách a má dlouhou tradici. Význam jména perla symbolizuje něco vzácného a krásného.
0: No tak dneska máme prostě dvě krásné perlové holky, ano, v kalendáři. Tak dámy Margity, Margarety, Markety, přejeme vám všechno nejlepší.
1: Pokud se podíváme do světa, tak třeba zjistíme, že v Mongolsku mají třetí den svátku na dáma.
0: Kolik těch svátků mají?
1: Asi 4.
0: Jo, 4 dny tam budou slavit.
1: Tak, přesně.
0: Dobře, a také je začátek buddhistického svátku Obon.
1: Modrá je dobrá, to už je téma pro kapelu Žlutý pes ve vysílání Country Rádia.
0: Tak si začneme hrát v 6 hodin a 35 minut a za chvilku se taky mrkneme krátce na dopravu a povíme vám, jak to dneska bude vypadat s tím počasím.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: Na sever Aljašky jsme se vypravili s Johnny Hortnem a to byla ta krásná procházka a ta krásná pozvánka v hudební formě v 6 hodin na 40 minut. To méně pozitivní už se týká silnic, ale věříme, že tuhle tu informaci nám do těch pozitivních rovin Kačka trošičku spraví.
1: Co? Já no, to spravím do pozitivních rovin. Jo, takže no. Začneme počasím, tedy jinými slovy. Já to tady budu trošku narovnávat takhle. Já to takhle rukama trošku ano, jako uhladím, jako to, prádlo. No. Já totiž nerada žehlím, takže mám to nežehlit. Takže takhle to urovnávám. Prosím vás, teploty aktuálně jako lezou velice rychle nahoru. 13 až 16 stupňů v tuto chvíli. A místy, zejména tady ve středních Čechách, už je teď v tuto chvíli 18 stupňů.
0: No tak to je paráda.
1: No to je úplná paráda.
0: Tak menší paráda, to je na silnici 50 za Uherským Hradištěm. Tady je omezení na silnici ve směru ze Slovenska do Brna. Popojíždějí zde kolony a u Zlechova je totiž semafor, takže si v rámci této kivadlové dopravy počkáte zhruba nějakých 10 minut.
1: To tak je lepší, když tam semafor je, než kdyby tam nebyl, že? Ano. Protože to si myslím, že by bylo ještě výrazně horší. Tak buďme rádi za to, co máme, ne za to, co nemáme. Tady je Jitka Vrbová, Zdeněk Mulač. Léto už má celou zbalenou.
0: No, taková trošku nadčasová píseň v souvislosti s dnešním 13. červencovým dnem.
1: Ale vy si ji určitě nebalte, vy si ji možná rozbalíte, možná, že vyrážíte někam na vandr.
0: To vám přejeme.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Tak telefonní číslo je tady vyťupané, tak si myslím, připravené, že to nebudeme vůbec zdržovat a rovnou voláme Teresku.
2: Ano, tak je tady jedno přání od, a teď pozor, začátečníka a budoucího milovníka country hudby. Alespoň takhle se charakterizuje v tom přání, které tady posílá samozřejmě Teresce.
1: A tak já myslím, že Tereska asi bude ta pokročilejší jako teda to v tomto vztahu.
2: A snaží se do kouzla této muziky proniknout, tak se možná Teresky zeptáme, jak na tom je pak, když nám zvedne telefon. Naše milá oslovenkyně, mladá, krásná.
1: Mladá, krásná, to se pozná podle telefonního čísla.
2: Ne, podle toho věku, které tady je uveden.
1: Jo, takhle. A když je někomu 31, tak si myslíš, že je mladý a krásný?
2: Já si myslím, že u žen určitě.
1: Fakt, a ty jsi ale lichokopitník, lichokopitník, nebo no. Te, jak
2: tak
1: se tomu
2: to by
1: říká?
2: Bude příští rok 30.
1: No, jasně.
2: Takže to je krásný, vlastně zraješ, dospíváš pomalu.
1: No tak Teresko.
2: Haló?
1: Haló? Haló, dobré ráno, Teresko, tady je Country Radio Katka s Vláďou. A vy ještě spinkáte, je to tak?
3: Ano, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Nespinkejte, jenom si tak pohajávejte a jenom poslouchejte.
2: Pak zase můžete usnout, jo? To je jo, v pořádku.
1: Teď nám věnujte prostě minutku svého času, teď je to strašně důležitý, jenom poslouchejte, nic jiného nemusíte.
2: Ano. Milá Teresko.
3: Paráda,
2: ano, tak milá Teresko, pardon, ti to vypadalo, že tak říkám vám. I když konec konců můžu vám říkat milá Teresko, že jo?
3: No já.
2: Milá Teresko, přeji ti všechno nejlepší k tvým, my to řekneme, už jsme to řekli, 31. narozeninám, mladé děvče.
1: A teď to nádherně pokračuje, jo. Jakožto začátečník a budoucí milovník country hudby bych ti rád nechal zahrát píseň o tobě. Tereza od Vaby Rivoli.
2: No počkejte, a to není všechno. My jsme čekali, až se nadechnete, ne, respektive vydechnete, protože je tady ještě PS.
1: Pokračuje to.
2: Ano, jsi nejlepší žena pod sluncem. A podepsán...
3: Ježiši.
2: No počkejte, podepsán, kdo byste řekla?
3: To je tam
1: Peťa.
2: Ano.
1: Je to Peťa. Prodlevat.
2: No, je to Peťa. No, je tam vedle vás?
3: No jasně.
2: No to jistě. Prosím vás, mohla byste se ho zeptat? Tady je taková věta, o které jako trošku jako přemýšlíme s Kačkou. Jakožto začátečník a budoucí milovník country hudby.
1: Jako vy už jste pokročila a ano, on je začátečník, takhle to máme chápat.
3: Ne, naopak, já jsem začátečník a on je velmi pokročilý.
1: Jo, takhle, aha, no dobře, tak buďte pokročilí společně, jo, ať se dostanete do nějakého toho společného bodu, ať vás to baví oba co nejvíc. A my vám posíláme teda Teresku, osamělý město.
3: Děkuju,
2: nemáte.
3: Krásně.
2: Jste moc milá, pozdravujte Péťu a klidně si ještě ducněte, jo?
1: To bylo probuzení, co? Já myslím, že teďka už neusnete.
3: Děkujeme.
2: Není za co. Naschledanou, ať se daří.
1: Krásný ráno.
2: To bylo parádní.
1: Je to bleský. Že?

0: oblak.
1: Vojťa Kyďák, Tomáško, nebe plné koně. Já už jsem stála na ty koně.
2: Já vím, no tak tam se taky kydáhnu, že jo, v podstatě. Takže ty jsi to myslela tímhle způsobem. Ne, to, Vojto, to si neber nějak špatně, jako samozřejmě, ale... To ale co?
1: Prostě mě to takhle napadlo.
2: Nej to tak dlouho, co jsme přáli, nebo propouzeli jsme jednu 31letou slečnu. Dalo by se říct i slečnu, že jo? To je slečna, to je mladé děvče před malou chvílenkou.
1: No, možná, že je to už paní v 31, můžeš být klidně paní, Vláďo.
2: A v 35 myslíš, že co? Že to je taky dobrý věk ještě, že?
1: No to je pořád super věk, no. No a co?
2: No my budeme slavit za nedlouho.
1: My budeme slavit 35. narozeniny. Country Radio oslaví velkou oslavou s vámi všemi, kdo tam budete chtít být. Chystáme se takovou prostě velkou akci, která bude 15. srpna.
2: Ano.
1: A pak, když byste na tuhle obrovskou akci chtěli vyhrát lístky, kterých opravdu bude jenom málo, v podstatě je to pro hrstku vyvolených, tak poslouchejte i po 7. hodině Country Radio, protože pro vás budeme mít speciální soutěž.
2: No už teď jsem napruty, jak to vlastně všechno dopadne. A takhle budeme o ty lístky soutěžit nějaký ten den, pochopitelně.
1: No, tak se moc těšíme a vy už můžete připravovat své telefonní aparáty. Za chvilku počasí a taky zprávy.
2: S Tomášem Adamcem.
3: Country počasí.
4: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V některých obchodech jsme si mohli zakoupit konzervované vepřové párky z Nizozemska, ve kterých byla nedeklarovaná sojová bílkovina. Výrobek zároveň obsahoval kuřecí maso, přestože to na obalu nebylo uvedeno. Párky mohou podle veterinářů představovat riziko pro lidi alergické na soju. Výrobek byl zároveň vyhodnocen jako falšovaný. Párky jste si mohli koupit v obchodech Tesco, Albert, Alimpex, Globus, Jednota Vsetín a mnoha dalších prodejnách. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
2: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se i hned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava zzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
1: O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
3: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, 35 let společně s našimi posluchači trávíme a prožíváme krásné chvíle díky muzice, díky moderování a samozřejmě díky tomu, že nás posloucháte a my jsme za to moc a moc rádi.
2: No a protože jsme moc rádi, tak jsme pro vás připravili takovou velkou oslavu. Country Radio slaví 35 let a vy můžete být u toho. Vyrazíme vláčkem. Vyrazíme kam, Vláďo? Řekni to, řekni to speciální místa.
1: Ano, já to řeknu, jsou to Pekovice a určitě si tam přijdete na své. Všichni trampové znají takový ten vlak, který vyjíždí z Braníka. Je to taková ta romantická cesta těmi tunely a kolem řeky a prostě nemá to chybu.
2: A my jako Country Radio jsme si zarezervovali speciální vlak, na který vy teď můžete získat vstupenku. Jo? Tenhle tím vláčkem pojedeme jenom my, co máme rádi Country Radio, jo? A co vyhrajete, anebo si případně potom koupíte lístky. A těch lístků bude jenom 350. O některé budeme soutěžit a to v tuto chvíli. Takže pokud Country Radio dobře znáte a budete znát odpověď na naše soutěžní otázky, tak samozřejmě tenhle ten lístek na vláček můžete vyhrát. A to není všechno, protože tím vláčkem my se dostaneme do Pekovic, kde bude probíhat velká oslava za účast spousty kapel a hlavně tam strávíme prostě celý krásný den.
1: Já se na to nesmírně těším, protože třeba Šlapeťáci, Míra Paleček, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Bohuslan, no prostě bude tam plejáda muzikantů, včetně nás, moderátorů a věříme, že to bude nádherný happening, nádherná oslava těch 35. narozenin.
2: No tak jdeme soutěžit, jdeme zvednout telefonní číslo, které nám tady aktuálně zvoní. Country Radio, hezké ráno.
3: Hezké ráno, tady Jana, dobrý den.
1: Dobrý
2: Janíčko,
1: den.
2: Slumte si prosím rádio, posloucháme se přes telefon a máme pro vás jednu soutěžní otázku. Chtěla byste oslavit 35. narozeniny s Country rádiem?
3: To ještě teda
2: chtěla, tak to ještě nebyla soutěžní otázka. Ale
1: no,
2: teď přijde na řadu ta správná otázka, která samozřejmě začínáme jednoduchými otázkami. Tak nás by zajímalo.
1: Nás by totiž zajímalo a vy už jste těch indicí dostala celou řadu. Tak bude to možná trošku těžké, my vám fakt držíme palce, snad to zvládnete. Kolik let slaví Country Radio?
3: No 35.
2: Skutečně?
3: 15.8.
2: v 15.15
3: začalo vysílat.
2: A to vystále, no to teda. A vy jste ale připravená teda. No tak to je naprostá paráda. No tak to jsme moc rádi. No tak vy jste teda obrovská faninka, tak to jsme samozřejmě šťastní, že s námi pojedete vláčkem. Dostáváte od nás ještě návdavkem speciální tričko se speciálním logem Country Radia. Ještě nikdo ho nemá, vy jste úplně první v podstatě na světě. Vy jste první na světě, kdo získává tohle tričko.
1: No počkejte, ale to není taky všechno samozřejmě, protože vy dostáváte voucher pro dvě osoby, to znamená, ta trika dostanete dvě. A my pak po vás budeme chtít, abyste nám řekla velikosti těch trik.
2: No,
1: to je pro nás strašně důležitý, jo? Abychom vám neposlali některé, do kterého se třeba nevejdete, ne, to jsem řekl blbě, nebo které vám bude velké.
2: Tak moc gratulujeme, vydržte na lince.
3: Vydržím.
2: Tak vidíte, takhle jednoduché je u nás vyhrávat a vyhrávat budeme celé dny až do vlastně do naší oslavy.
1: Tak gratulujeme, my jdeme na další muziku.
2: Tady je Kamelot, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek. Dáme si jejich písničku Zlato při pondělním vysílání na Country Radio. Takhle pěkně začínáme se soutěží.
1: Nádherně, to je paráda.
2: Hezký den.
4: Nevadou táhneme rance na zádech a ta

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Obtrpáci je tři kříže v 7 hodin 16 minut, tak máme po soutěži, ale máme před počasím a také před dopravou, tak jdeme na tu dopravu.
1: Já si myslím, že v tomto ohledu budou obě dvě zprávy, ať už se to bude týkat dopravy, tak počasí trošku příznivější. D5, ta nám hlásí, že byl nedávno nějaký problém. Za Berounem byla nehoda dvou osobních vozidel z Plzně do Prahy na 13. kilometru, ale ta radostná zpráva je v tom, že ta auta už jsou odstaveny stranou a že se nám ta kolona pomalu, ale jistě rozjíždí.
0: No tak vidíte, i nějaké té pozitivní zprávy přinášíme, co se týče dopravy. Teploty v tuto chvíli mezi 14 a 18 stupni, ale místy už i 20 stupňů Celsia. I takhle brzy po ránu.
1: Tak, ať už jdete kamkoliv, ať už odcházíte kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, šťastnou jízdu z Country Rádiem. Teď už nás čeká Karel Gott ve vysílání Country Rádia.
0: Dlouhý proud mě stále láká. Muzika, která vás čeká právě teď na Country Rádiu.
1: Hezký poslech. No.

0: události dnešního dne.
1: Tak tu máme pohled do historie a začínáme ve školních škamnách. Ano, škamnách jsem zvolil záměrně, protože v letech 1922 se těm školním lavicím takto říkalo. Tak si pojďme říct, co se toho roku stalo. V obecních školách byly mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka, ruční práce a pro dívky též tělocvik a nauka o domácím hospodářství.
2: A proč to nebylo i pro chlapce?
1: Pro chlapce to
2: vůbec
1: to
2: není jako
1: bylo.
2: Rovnoprávnost tohle.
1: Právě v tom roce 1922 v těch školních škamnách došlo k té rovnoprávnosti, že tyto předměty studovaly i dívky.
2: I chlapci měli, myslíš, ruční práce?
1: Který měli sklon k ženským pracem, tak určitě.
2: Tak jdeme do roku 1937. Tehdy se narodila Zdena Hadr-Bolcová, herečka a scénáristka. Do jejíž filmografie patří 112 filmů a také 18 televizních seriálů. V televizi hrála mimo jiné v seriálech Redakce nebo Ulice, nebo ve filmech Už zase skáču přes kaluže či Miluji tě modře.
1: Skvělá herečka. V roce 1949 se narodila atletka Helena Fibingerová, mistryně světa ve vrhu koulí, později sportovní funkcionářka.
2: V roce 1978 a tím pádem dneska krásné narozeniny slaví Tatiana Wilhelmová, která vlastně se jmenuje Tatiana Dyková. Jde o českou filmovou a divadelní herečku, je držitelkou Českého lva a mnoha dalších ocenění.
1: No a teď nás čeká opravdu hluboká historie, protože 100 let před naším letopočtem se dnešního dne narodil Julius Caesar, jeden z nejmocnějších mužů antické historie.
2: V roce 1942 se narodil Harrison Ford, americký filmový herec. Mezi jehož nejznámější role jsou třeba uštěpačný vesmírný pilot Han Solo ve filmové sérii Star Wars a nebo vtipný a neústupný archeolog Indiana Jones.
1: Pro změnu v roce 1944 se narodil muž, který zamotal nejenom jednu z nás hlavu díky Rubikovi kostce. Ano, Endro Rubik, maďarský vynálezce a architekt, je znám právě mimo jiné také tím hlavolomem Rubikovy kostky, kterou vynalezl pro nás, pro všechny, kteří nemáme trpělivost v roce 1974.
2: V roce 1986 zemřel filmový a divadelní herec, kterého známe z filmu Jan Hus, Obušku z pytle ven nebo Hrátky s čertem, Ladislav Pešek.
1: Tolik pohled do historie, to byla dnešní data v datech a teď už Dolly Parton.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 8:02, hezké dobré pondělní ráno. Vlaky nám dnes nejezdí na trasách Blatná, Březnice, Branice, Tábor, Úpořiny, Radejčín, Vsetín, Půchov a nebo Františkovy Lázně, Hranice v Čechách. Tahle ta výluka konkrétně vytrvá ještě 7 dní. Na silnicích není bohužel klid, i když je léto, jsou prázdniny, tak vězte, že bouralo se v Kolíně, v Lipci, Polebské, v sobě tam jsou 2 osobní vozy. Podobnou kolizi máme i v Olomouci, v ulici Blanické, no a boural se taky na D7 na 61. kilometru ve směru na Chomutov. Máme tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Doprava za námi, dáme si zprávy, počasí a pak už taky muziku. Obstará jí Pavel Bobek a Jiří Brabec, dáme si jejich country boje.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35tníci, chlapci jako květ.
3: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku na konci minulého týdne převzala posledních ze 42 tanků Leopard. V letech 2028 až 30 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je novější verze. Zásilkovna měla ve výškové budově v areálu v centru Zlína, kterou ve čtvrtek zničil rozsáhlý požár, kolem 9000 zásilek. Zůstaly v budově. Firma připravuje zákazníkům náhradu škody. V jednacím sále ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii ani rozvědkám to nikdo neoznámil. Ministr pro sport Boris Šťastný od motoristů po zveřejnění článků tvrdí, že to byl jeho záznamník, který před pár měsíci ztratil. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Jeden z těch ranních otazníků z minulého týdne byl tak trošku jako lékařsky zaměřený. Ano, dělali jsme tady osvětu, která se týká léků a vůbec jako léků, jako jak se mají používat třeba.
2: Jo, to jsme říkali, jo. A konkrétně který léky, Vláďo? Ty na hlavu, že se používají ráno před vysíláním třeba.
1: Ano.
2: Vláďa občas zapomene, ale tak hned je to poznat. Ale každý to hned pozná, vždycky se nám tady rozdrnčí telefon.
1: No, ne, s těmi léky samozřejmě úzce souvisí skladování těch léků. Každý určitě máme doma nějakou lékárničku, když ne doma, tak alespoň v automobilu nebo ve formě třeba svého partnera nebo partnerky.
2: Dokonce jsme tady měli i lidi, kteří přímo v lékárně pracují, takže doma lékárničku ano. Nemají, protože mají rovnou lékárnu.
1: Ano, klíč od lékárny, takže co jim chybí, tak si zajdou třeba v neděli nebo v svácích.
2: Jo, to je přesně perfektní. My jsme se vás ptali, jakou máte doma lékárničku, jako v čem to vlastně skladujete ty léky, jestli máte šuplík, krabici, skřínku na zámek, jak to prostě u vás je, protože Vládě si to chtěl doma trošku rozstřídit ty svoje prášky, veď už jich má trochu moc a říkal si takhle v té skleničce všechny nasypané, ty různě barevné, že se v tom už nevyzná.
1: Přesně tak, no, takže je potřeba to nějakým způsobem selektovat, narovnat a udělat si takové ty šuplíky, fochy a podobně. Napsal nám třeba Josef, ahojky, moje lékárnička doma se jmenuje Mařenka, její 74 let a furt baví mě za něco peskovat.
2: Jejda, no. To je hezké, ale tak zase evidentně mu rozděluje ty léky, víš, tak. Jako. Danuše napsala, má lékárnička je poměrně velká a obsahuje všechno nezbytné, je to plastový červený box s jištěným víkem. O, tak to je nějaká specialita.
1: Tak pozor, ale krásný příspěvek napsala Ladislava. Lékárničku mám ve vzorném pořádku, jsem dětská sestra, takže to ani jinak být prostě nemůže. Samozřejmě takové určité formy oddělené a ráda mám přehled a vyznám se v tom.
2: Anička napsala, že mají skříňku u stropu, aby na to děti nedosáhly. Jsi to představuji jako takové to víko, jako takový, že jsou takové ty stropy, takové jak jsou ty podhledy, tak tam si představuji, že je schovaná ta lékárnička, je tam takové to skryté víko.
1: Tak a ještě jeden příspěvek, na který se nedostalo, ten nám napsal Jirka. Ahoj děcka, já mám dvě lékárničky, jednu pro sebe, tu horní a tu druhou pro ostatní a poslal nám fotografii lednici rozdělenou na dvě části. No tak tého lékárnička obsahuje, co byste asi řekli, když je z Moravy, že jo, náš posluchač?
2: Nevím, i Balginas.
1: Ano, a ta druhá taková méně zaplněná obsahuje takové ty různé masti a prášky, které se bez lednice neobejdou.
2: No paráda, tak jo, tak děkujeme za vaše příspěvky, další inspiraci čerpejte třeba na Facebooku Country Rádia.
1: Teď už muzika ve vysílání Country Rádia.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, no tak to je parádní písnička. A parádně budeme pokračovat i s počasím, protože teploty nám stoupají, respektive ta rtuť v tom teploměru stoupá výš a výš.
1: Ano, nějakých 18 až 19 stupňů Celsia naměřili meteorologové teď po ránu, to znamená krátce po 7:45, třeba v brněnském a obecně v jihomoravském kraji. Kolem 15 se držíme na severu Čech, ale věřte, že ty teploty se dnes srovnají na krásných 27 až 31 stupňů Celsia.
0: No tak krásných jak pro koho, že?
1: No jak pro koho.
0: Ale samozřejmě jsou to teploty, se kterými musíme prostě v létě počítat. Jo? To už není takový léto, kdy bylo kolem 25 stupňů a všichni jsme dělali
1: to se nedá dýchat, že jo? Teďka 40 úplně celá běžně.
0: Ale tak víme, jak klimatická změna žádná neprobíhá, takže se není čeho bát. To je jednička. D1, Vyškov, Brno, tak pakliže tam míříte ve směru na Brno, tak počítejte, že mezi Rousínovem a Rohlenkou se zdržíte zhruba 15 minut, máme tam kolonu.
1: Teď už muzika, Lucka Vondráčková a projedeme se s ní z prérií. Krásná jízda to bude, protože nasedneme na nějaký z těch mnoha vozů.
0: No za chvilku taky soutěžní klání, držte si palce.
2: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: poznáte, kdo jsem?
1: I dnes budeme soutěžit o deštník Country Rádia. Nebude to složité, záleží na vás, jestli se k nám dovoláte se správnou odpovědí, a to na základě 5 otázek a 5 vyřčených odpovědí.
2: No, uvidíme, zdali pak poznáte, kdo jsem já. Koho dneska budu představovat, Vláďa se bude ptát, dostanete 5 otázek, 5 odpovědí a potom už budete možná vědět a zavoláte na 210 323 333.
1: Moc se těšíme a držíme palce. Tak začínáme od narození, a to se vším všudy, protože první otázka je, kde jste se narodil?
2: Narodil jsem se v americkém státě Arizona, který je proslulý pouštěmi, kaktusy a divokým západem.
1: Formovala vás nějaká krajina divokého západu?
2: Ano, velmi silně ovlivnila moji tvorbu a stala se inspirací pro řadu mých nejznámějších písní.
1: Takže dalo by si říct si arizonský zpěvák. Dobře, jak jste se dostal ke zpěvu?
2: No, vlastně to pobyt u námořnictva mi změnil život. Když jsem poslouchal zkušenější muzikanty, sám jsem potom začal hrát. Objevil jsem v sobě talent, který mě po válce přivedl právě až na hudební pódia.
1: Dobře, byť jste zahraniční zpěvák, můžeme vás znát třeba i v Česku, třeba z vysílání Country Rádia?
2: Myslím si, že ano. V roce 1959 jsem vydal album Gunfighter Ballads and Trail Songs, které patří mezi nejslavnější country alba všech dob. Dodnes inspiruje zpěváky i filmaře po celém světě. Nejznámější písně z tohoto alba jsou El Paso nebo Ribbon of Darkness.
1: No a teď se nezbývá, než zeptat, žijete ještě?
2: Zemřel jsem v roce 1982 v 57 letech.
1: To docela v mladém věku. Tak, telefon 210 323 333.
2: No, tak, dneska je to takové náročnější, tak víme, že jde o zahraniční ikonu. Zkusíme Country Radio, dobrý den. Halo? Halo, halo, Country Radio, dobrý den. Tak povídejte.
3: Halo, slyšíme se.
2: Já vás slyším výborně. No,
3: no, tady Honza, tak já vás zdravím.
2: Honzo, taky vás zdravíme. Povídejte, jaké je jméno?
3: Jestli to nebude Elvis Presley.
2: Ne. Elvis Presley to není. Tak zkusíme někoho dalšího. Country Rádio, dobrý den.
4: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
4: Já si myslím, že to je Marty Robbins.
2: Mohl by to být Marty Robbins. Tak je to... To je ta správná odpověď, na kterou jsme čekali. Ale dneska to bylo trošku náročnější, je to tak?
4: No,
2: jak pro koho? No. Ale jak pro koho samozřejmě, tak vy jste evidentně znalec a máte rád Martyho Robince?
4: Jo, jo.
2: No tak paráda, no tak díky němu jste právě teď získal deštník Country Rádia. Tak moc gratulujeme, mějte se pěkně, naslyšenou. A tady už je Garth Brooks ve vysílání Country Rádia. Za chvilku bude 8, tak si dáme taky zprávy a počasí ve vysílání Country Rádia. Tak zase zítra před 8 hodinou budeme soutěžit a budeme hádat jedno zásadní jméno.

0: Tak krásný pozvolný konec patřil Garth Brooksovi ve vysílání Country Rádia. Čas 7 hodin 58 minut.
1: Tak si dáme po zprávách a po počasí taky nějakou další muziku. Třeba Rangerosa písničku Mám radost. Tak hezké pondělí.
0: Krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přeháňky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
10: Mě bude zamat.

0: Lidovky rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem. Pětiletý ohas je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Jeho skvělou práci chválí i jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Od nás mají oba palec nahoru. Do Česka opět přišlo období slunečného a teplého počasí. Denní teploty místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i dále v týdnu. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Bude se tak proto dál prohlubovat sucho a bude se rozšiřovat výstraha před nebezpečím požárů. Pražské letiště rozdává peníze. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
2: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
1: O bezobslužných obchodech teď Luboš Dvořák.
3: Bezobslužné obchody dnes překvapivě najdeme spíše na venkově než ve městech. Farmáři stále častěji nabízejí prodej svých produktů prostřednictvím automatů. Zákazník může přijít prakticky v kteroukoliv dobu, vybrat si zboží, zaplatit a to vše podstatně bez čekání. Podobně samoobslužná prodejna funguje už v Závišicích. Luboš Dvořák, Novojičínsko.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Obrovským potleskem, pískotem a voláním oslavili lidé v Přerově při hromadném sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek ve Wimbledonu výhru 21-leté přerovské tenistky Lindy Noskové. Její hru s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovalo u velkoplošné obrazovky u řeky Bečvy několik set lidí. Tady je manažerka klubu Daniela Huďková.
4: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V necelých 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

přemýšlet, jak zvás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvás teď komu

0: Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. To má Vláďa taky vždycky velkou radost.
1: Ano, že se mi to povede vždycky pořád. Zůstat jako, jaký jsem byl den předtím. Mnohdy samozřejmě to nabádá k tomu, že si člověk řekne, raději budu jiný, než jsem byl doposavat.
0: Nebudu lepší, budu lepší, ale Vláďa je rád. Ano. Já jsem rád, stejný, že... jako včera. Ano,
1: já jsem rád, že jsem takový, jaký jsem. V mém případě už se
0: to nezhorší,
1: nic nezmění. Ne? Ano, zaplať pánbůh, že se to nezhorší, takže prosím vás, krásné, dobré ráno z mé strany, jsem takový, jaký jsem. Kačka usmělová, takže ta vás také zdraví a přijeme vám krásné, dobré ráno.
0: Se ti tak trošku posmívám, ale ty
1: ne,
0: to...
1: Ne, to
0: ale je to prostě legrace, však to chápete. Tak vám přejeme pěkné pondělní ráno plné smíchu a samozřejmě dobré pozitivní nálady, kterou vám snad přinese i muzika, kterou tu pro vás máme, Jeleni, bude taky Valda Matuška, bude Vaby Rivola a docela určitě tu pro vás chystáme i pořad Pod lupou, který tentokrát bude o jedné fantastické herečce. To, já jsem jí měla teda strašně ráda, musím říct, že v těch filmech, ve kterých hrála, mnohé si připomeneme, tak mě moc bavila, třeba Postřižiny.
1: Neprozrazuj, dostaneme se k ní stejně tak jako k tomu zpívání, které nás v této hodině čeká, ale to bude až potom.
0: Určitě, máte se na co těšit, my vám přejeme pěkné dobré ráno, zdraví vás Vládě Vlach, který je stejný, jako byl včera, možná.
1: Ano, a věřím, že zítra budu stejný, jako jsem byl předevčírem.
0: A já možná budu lepší zítra než dnes.
1: Ty už nemůžeš být lepší, ty jsi pořád lepší a nejlepší.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: 8 hodin, téměř 14 minut, no a my začínáme do první problému, který je hlášen z Brna. Konkrétně D1 u Brna. Tady se tvoří kolony před omezením na 196. kilometru a to pozor v obou směrech. Počkáte si zde asi 15 minut.
1: Dneska by teploty měly být mezi 27 až 31 stupni Celsia a nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak, než právě meteorologové předpovídají. Protože už teď, takhle krátce před 8:45, máme teploty kolem 15 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak, tolik informace z dopravy, tolik něco o počasí. Teď už si dáme Vabyho Rivolu a pak již avizovaný pořad Pod lupou.

0: pod lupou.
1: Pod lupou máme dneska českou divadelní a filmovou herečku, scénáristku a také publicistku, která by dneska slavila své narozeniny. Narodila se totiž 13. července roku 1937 a jde o Zdenu Hadrvolcovou, kterou máme v pořadu pod lupou.
2: Tato herečka vystudovala francouzské gymnázium. Po absolutoriu DAMU působila po mnoho let v divadle SK Neumanna v Praze Libni, dnešní divadlo pod Palmovkou.
1: V roce 72 až 87 hrála rovněž v divadle Na okraji, kde v dramatizaci Hrabalových postřižen stvárnila postavu Marišky. Působila zde nejenom jako herečka, ale také jako autorka představení. Od roku 1996 byla členkou divadla Na zábradlí.
2: No a když jsme u těch letopočtů, tak vězte, že v letech 1999 až 2004 hrála v divadle Komedie a v Rokoku. A v letech 2004 až 2014 byla opět členkou divadla Na zábradlí. Hostovala také ku příkladu v divadle v Řeznické.
1: Její filmografie čítá 112 filmů a 18 televizních seriálů. V televizi hrála mimo jiné v seriálech Redakce a Ulice nebo ve filmech Už zase skáču přes kaluže, Výbuch bude v pět, Prachy dělají člověka, František je děvkař a nebo Miluji tě modře.
2: Ano. Vyučovala také mimo jiné na DAMU, na katedře autorské tvorby.
1: V prosinci 2022 prodělala mrtvici a musela být hospitalizována. Zemřela bohužel před necelými 3 lety 20. listopadu.
2: Tolik připomínka a vzpomínka na skvělou herečku Zdenu Hadrvolcovou. Teď už tu máme muziku Petr Spálený a písnička, která by mohla být věnovaná i navzdory tomu, že dnes svůj svátek neslaví, všem Lenkám už díky názvu.
1: Petr Spálený a Lenko, tak to je muzika, která nás čeká v našem vysílání v tuto chvíli. Tak vám přejeme krásné pondělní ráno 13. července.
2: Říkala jsi Alenko nebo Lenko?
1: Lenko.
2: Ty říkala Alenko.
1: Bez A.
2: Jo, takhle. Tak dobrý, takže Lenka a Petr Spálený.

0: Je, my jsme si tady tak strašně zpívali a ty, já jsem i tančila, teda Vládě mě tančila tady obdivoval, no, házela jsem hlavou.
1: Přesně, no, házela si hlavou, to já bych neudělal ani hlavou, protože já jsem rád, že chodím na tebe, ne, ještě se pohybovat takovým tempu a rytmu, jak jsi se pohyboval, slušelo tě to, než jsi začala zpívat, jak to bylo dobrý.
0: Já si myslím, že takhle hodně se budeme pohybovat i na naší oslavě 35. narozenin Country Rádia, tam to pořádně rozparádíme, podle mě úplně všichni z Country Rádia a doufáme, že i vy, milí posluchači, kteří se za námi do Pikovic chystáte, protože právě tam my budeme oslavovat své narozeniny. A o lístky na tuhletu akci spolu s vámi soutěžíme.
1: Tak těšíme se na další soutěžní klání během našeho vysílání s Kačkou a s Vláďou a my vám můžeme slíbit, alespoň nám to slíbil i Miloš Kalér, drahý kolega, že bude tančit právě na těch oslavách.
0: Přesně, bude tančit. Odloží a berle. Na pódiu. Přesně. Ano. Takže on vám tam ukáže nějaký svůj taneček, už to natrénovává. Tak pokud byste chtěli získat lístky, poslouchejte dál Country Radio. Jenom v tom bude našem ranním vysílání určitě ještě jednu sadu lístků rozdáme.
1: Teď už ovšem Vaby Daněk v našem vysílání v 8 hodin 27 minut.
0: Tady je Rosa na kolej. A za chvilku doprava.

vypadá na silnicích, to se od nás v tuto chvíli dozvíte. Ale začneme i vlakovými výlukami. Blatná Březnice, Branice Tábor, Plzeň Klatovy anebo Úpořiny Radejčín. To jsou ty nejbližší vlakové výluky, no a jak to vypadá na silnicích, víme, povíme. Pražský okruh 22. kilometr ve směru na D1, tak právě tam se bouralo. Komplikace čekejte i v Žadci, v ulici v Zahradách a bouralo se i v Litvínově v ulici Ruské. Dávejte na sebe pozor. A kdyby něco, zavolejte 210 323 333.

0: Rekli rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory, aniž by byla splněna všechna kritéria. Vedení nemocnice prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. V areálu 22. základní školy na Doubravce v Plzni vzniká nová tělocvična. Kromě samotného sportoviště tam město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na raje Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabídne během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendu je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska oslavují všechny marketky, kterých je v Česku bezmála. Vláďo, kolik?
2: Já bych řekl, že to je oblíbené jméno, kolem 30 tisíc bych tipnul.
1: No tak to je víc oblíbené číslo. Ty si už nepamatuješ, jak jsme o tom hovořili.
2: Jo, hovořili jsme o tom ráno, takže necelých 60 tisíc.
1: No, je to tak, necelých 60 tisíc. Tak Markéta je velmi oblíbené české jméno, má orientální původ a pochází ze staroindického slova manžári a znamená perla.
2: Manžári, to evokuje italské slovo manžáre, dobrou chuť, že? Nebo jídlo?
1: No, ano. Tak je to taky něco dobrého, je to prostě perla, říká se jim maky, marké, market, marky, marketko nebo marketka.
2: No u těch perl ještě zůstaneme, protože v kalendáři je další jméno, tím jménem je Margita. To má pro změnu latinský původ a je odvozena od jména Margarita, což znamená, a jsme u toho, perla. Toto jméno se v různých formách objevuje v mnoha evropských kulturách a má dlouhou tradici. Význam jména perla symbolizuje něco, no co jiného než vzácného a krásného a kulaťoučkého, malinkého, roztomilého.
1: No a teď do třetice všeho dobrého s těmi perlami dneska také slaví perla.
2: Vážně? Jo?
1: Takže to máte jednu perlu Markétu, jednu Margaritu a Margaretu, jo? Ano. A potom perlu jako perlu. Takže prostě to je úplný perlový náhrdelník dneska, takže dneska samé blízkavé věci nakupujte, pánové, jo?
2: Tuším, že perla je taky nějaký rostlinný tuk, je to tak?
1: Jo, vlastně je.
2: No. No, Margarita zase osvěžující nápoj na léto.
1: Jo, no prostě, dneska si umíme najít prostě samá pozitiva v těch jménech.
2: Třetí den svátku Nadam, tak ten se slaví v Mongolsku.
1: No a začátek buddhistického svátku Obon, tak to si připomínají právě v buddhistických zemích.
2: Tolik pohled do kalendáře, teď si dáme další muziku. Čeká nás Johnny Cash.

0: Pavlína Jíšová, tři muži ve vysílání Country Rádia. Teď je tady jeden muž, no, jeden chlapík, že?
1: Ano, mladý sympaťák je tady.
0: Mladý sympaťák, takový, co? Ještě má, ještě mu teče mlíko po bradě, no, že? No. A tenhle ten mladík Jinoch vám řekne, jak to vypadá s dopravou po venku, co?
1: Ano, já jsem rád, že jsem takhle krásně optimisticky pojmenován, že nejsem žádný stařec, jsem Jinoch a od tohoto Jinocha, nesmí se pokrytče, dostanete informaci z D7, ano, tak tahle informace už tak veselá není, protože tady se nám směrem od Slaného úletiště, je to taková klasika, tvoří kolony, takže v tomto místě dávejte dobrý pozor a do toho nevlítnete.
0: Tak myslím si, že kolona není nic až tak zásadního, na to jsme v Praze tak nějak zvyklí, už jsme trošku obrněni trpělivostí, ale podíváme se na teploty, to jsou pozitivní zprávy, teploty míří, atakují 20, míří i na dni, zhruba 22 stupňů můžeme čekat na jižní Moravě.
1: 210 323 333, telefonní číslo, které svědčí o tom, že pokud chcete rozpívat následující písničku, tak byste mohli zavolat.
0: Ano, tohleto telefonní číslo je určeno všem, kteří s námi ještě nespívali a chtěli by si to vyzkoušet, zdali pak zvládnou na základě jednoho krátkého úryvku dospívat alespoň část dané písničky, kterou vám za chviličku pustíme. Tak držíme palce.
1: A teď už Burákek.

0: Dospíváš to?
1: Tak rozespívali jste se, milí posluchači Country Rádia, v předcházející písni Buráky. My věříme, že ano. A dokonce tu máme jednoho z posluchačů, který zatelefonoval, rád by získal deštník, a ta kritéria k získání této krásné ceny jsou jednoduchá.
2: Určitě stačí dospívat písničku, jejíž úryvek za chvilku pustíme. Tak kdo pak je na lince?
3: Dobrý den, tady Ivan.
2: Tak Ivane, máte před sebou nelehký úkol. Rozumíme si, co vás čeká teďka aktuálně?
3: Ano, rozumím.
2: Je to úkol nelehký, nebo to zvládnete prostě levou zadní?
3: No, myslím si, že nelehký.
1: Ne, hele, jste pozitivně naladěný, my vám věříme, že to dáte. Když tak vám malinko pomůžeme, jo? Ale moc na to nespoléhejte.
2: Jo, nespoléhejte na to, ale jsme připraveni, jo?
3: Ano, děkuji.
1: Úryvek je tady a vy pokračujete, jakmile skončí.
4: Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám.
3: A že byl veselej, tak každej měl ho rád.
1: No jasně!
2: Tam ruce díl myčky přiloží a zase jeden dál.
1: Počká, neho teďka ještě a znáte to, ne? A každej, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho
3: pak smát.
2: Ježiš, vy jste nejlepší.
3: To je táborovka, to je známý.
1: No vidíte,
3: já teď právě jedu na tábor, tak to se...
1: Jo.
2: No tak vidíte, tak teď jste se rozespíval a teď budete muset pořád zpívat dokola Frankyho Dlouhána, si myslím. No krásný to bylo.
1: To je skvělý. My vám gratulujeme, děkujeme za váš telefonát, bylo to velmi pozitivní a posíláme deštník z Country Rádia. A samozřejmě ty Brontosaury Frankyho Dlouhána si pustíme teď pěkně po pořádku a celého.
2: No tak jste se bál úplně zbytečně. No. Jste dobrý.
3: Jo, děkuju.
1: Nač stahovat kalhoty, když brody ještě daleko, že jo?
3: No, tak je to těžký, tak některý ty, já nevím, třeba ty americký, to já vůbec neznám, ale český country a tyhle ty věci.
2: To je klasika.
1: Tak jdem
2: na to.
3: Děkuju moc, mějte se krásně.

0: Here we come, a letter number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five, we're ready to five another $40 on the meter, 40 now. Five, we're ready to five, make it a five. Yes, five now.
1: Tak takhle rychle nemluvím, i když spěchám, jo. Jinými slovy, písnička, kterou určitě znáte s českým textem, 20 deka, 30 deka, půlku chleba a tak dále. Prodavač samozřejmě od
2: Michala
1: Tučného. Všechno máme. Všechno vám prodáme. Tak, tohle byla písnička krátce před zprávami, před celou je 8 hodin 57 minut.
2: No a nás čekají zprávy, taky informace o počasí, abyste věděli, jak se na dnešek obléknout, jak se připravit, jaký den si třeba naplánovat. A po deváté už vás čeká kapela Pacifica, taky folk team.
1: Zůstaňte s námi, krásné ráno, pořád ještě ráno přijde Kačka a Váďa.
3: Country počasí.
4: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na vodě, protože vodácká sezona je v Česku v plném proudu a lidé na kanoích nebo raftech vyjíždějí třeba na Vltavu, Sázavu nebo Moravu a další řeky. Pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené také s konzumací alkoholu. Už 3 roky je v omezené míře umožňuje i legislativa. Platí pro ně ale určitá pravidla. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek pro velitele plavidla splouvání s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidlo se týká lidí na kánoích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy na plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Například háčci, kteří sedí vepředu, teoreticky mohou pít bez omezení. Stejně tak i zadáci neboli kormidelníci. Limit se vztahuje pouze na vůdce plavidla. V praxi ale není jasné, kdo jim vlastně je. Co je nového v Mostě, respektive na autodromu, to nám prozradí Blanka Holoubková.
2: Nový majitel autodromu Most chce s plánovanou modernizací areálu hledat možnosti snižování hlukové zátěže. ČTK to v pátek řekla mluvčí areálu Jana Svobodová v reakci na rozhodnutí ústavního soudu, který zamítl stížnost autodromu ve sporu kvůli hluku. Z Mostu Blanka Holoubková.
1: Podvodníci jsou stále úspěšní, protože se lidé stále nechají lehce napálit a okrást.
3: Podvody na sociálních sítích jsou i v kraji Vysočina časté, a to i přesto, že policie neustále varuje. Kriminalisté z územního odboru Žďár nad Sázavou prověřují případ, kdy žena naletěla na hovor přes aplikaci WhatsApp a neznámému muži postupně poslala přes 500 000 korun. Třetí platba byla zablokována a škoda je 400 tisíc korun. Luboš Dvořák, Vysočina.
0: Sport.
1: Parádní české představení v letošním Wimbledonu přineslo 3. triumf. Po Lindě Noskové, která ovládla dvouhru, a Janě Kovačové s Kateřinou Zajíčkovou, které dominovaly 4 juniorek, se raduje i Lucie Šafářová. Lucie spolu se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou slaví titul v Double Legend, když přehráli Barboru Strýcovou a Dominiku Cibulkovou 6-2 a 6-3. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Skupina Folk Theme, píseň Na konci světa. Tak je docela možné, že mnozí z vás ocitáte na nějaké pomyslné konečné, kterou jste si dnes vytkli jako svůj cíl. Ale my na konci našeho vysílání rozhodně nejsme. Ano, vstoupili jsme do dnešního pondělního dopoledne s Kačkou a s Vláďou.
1: Přejeme vám krásné dopoledne. Tak když si tak říkám na konci světa, tak vlastně kde je ten konec světa? To záleží vlastně, kde na tom světě si. To je taková jako filozofická otázka teďka při pondělku, jestli nemáte zrovna moc práce, pojďte se spolu s námi zamyslet,
0: kde
1: vlastně je ten konec světa, protože pro nás to může být někde prostě za Amerikou, jo, a pro Američany to může být zase někde tady, jo, takhle prostě někam
0: za
1: Evropou, za Asií, až prostě někde, já nevím prostě.
0: No, já mám jeden konkrétní konec světa, kde vím, že existuje nebo existoval, to byl přece ten dětský seriál ze 70. let Mis konce světa.
1: Jo, takhle, krásný no to seriál, jo, no, ale tam podle mě nebylo řečeno, kde to konkrétně je.
0: No, jmenovala se ta bouda v těch horách.
1: Jo.
0: Na konci světa.
1: No vidíš, no tak možná, že jsme to rozklíčovali, možná, že to máte jinak, možná, že víte, kde je konec světa, tak zavolejte nám, dejte nám vědět. A nebo víte co, nechyte si to telefonování třeba až na potom, protože během této hodiny se vám ty telefony docela určitě budou hodit. A to jednak z toho důvodu, že tady pro vás budeme mít ranní otazník Country Rádia a taky jednu soutěž o parádní lístky na naši oslavu 35. narozenin.
0: Country Rádia. Tak, teď jdeme na muziku. Hanka Horecká v nejbližších chvílích a nebude chybět ani Karel Černoch.
1: Tak přejeme krásné pondělí. Já.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: 9 hodin a 21 minut a my si teď budeme povídat o svatbě.
2: Jo. To je takové krásné téma, Kači, viď?
1: No, já nevím, jestli je to krásné téma. Každopádně, nás by dneska zajímala jedna věc, která tak moc krásná není. To je, řekla bych, ta vůbec nejméně pěkná věc na celé té svatbě. Jo? Co si tak představujete? Pro někoho je to možná to vyřčení ano, že si říká tak a teď mám ty okovy, jako?
2: No tak počkej, tak s tím snad prvopánům vědu na tu svatbu, ne, že řeknu ano.
1: No já vím, ale někdo třeba prostě jako úplně tak moc nechce.
2: Jo, jo.
1: Víš, jako nebo se říká, ježiš, já nevím, no tak prostě není si úplně třeba jistý, jo, no. Anebo naopak si je velmi jistý a teď přijde ten stěžejní okamžik a on si vlastně říká, je to ta pravá, no. Je to ta pravá, je jako moje maminka.
2: Tchyně, budoucí. No, na druhou stranu zase si třeba řeknete, když už to stálo takový prachy, tak prostě to ano řeknu, že jo.
1: No právě, no a o těch penězích to bude, protože nás by zajímalo, kolik stála vaše svatba a v jakém roce to bylo. To, aby jsme si to mohli dát trošku do souvislosti, ano. Protože samozřejmě svatba v roce 72 stála úplně jiné peníze, než třeba v 94. třeba.
2: No a v 94. stála jiné peníze, než stojí třeba dneska, jo.
1: No určitě.
2: Samozřejmě všechno se to zdražuje, také záleží na tom, v jakém prostředí tu svatbu máte, kolik těch svatebčanů si pozvete, jaké jídlo pro ně připravíte, jestli tam budete mít nějakou známou osobnost, která by jim zpívala, anebo jestli si pozvete Kačku, ta vám zaspívá ráda zadarmo úplně.
1: No to ne, ne to ne. Hele, od té doby, co už jsem známá, tak už zpívám i za peníze.
2: Tak jo, kolik stála vaše svatba a ve kterém roce to bylo? Moc nás to zajímá.
1: To je téma dnešního ranního otazníku ve vysílání Country Rádia. Tak hezké dopoledne.
3: Eyes that look like heaven.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné dopoledne, za chvilku 9:30, tak co pak se děje na silnicích a jak to vypadá na vlakových úsecích konkrétních, třeba Plzeň Klatovy, tak tam vláčky dneska nejezdí. Stejně jako na trase Branice Tábor nebo Kolín Přelouč, tam se to týká tedy pouze osobních vlaků a pouze do 21. července, ale prostě místo vlakem pojedete autobusem. Stejně taky na trase Blatná Březnice. Na silnicích, tak jak to vypadá, Praha v ulice Pod terasami, tak tam havarovalo osobní auto do zábradlí, bouralo se taky na D7 na 61. kilometru ve směru na Chomutov a komplikaci čekejte také v Liberci v ulici Orlí, protože i tam máme kolizi dvou osobních vozidel. Za malý okamžik už si pustíme Roberta Křesťana, taky druhou trávu a také kapelu Epidemie. Pokud chcete soutěžit, stále buďte s námi naladěni. Ve vysílání Country Rádia za chviličku soutěž o parádní lístky.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Jak se zpívalo v té předcházející písni Dej mi aspoň šanci, tak my vám jednu takovou šanci dáme právě teď. A to v 9 hodin a 39 minut, kdy můžete vyhrát 2 vstupenky trika na naše velké výročí.
2: Tak 2 vstupenky a trika.
1: Ano.
2: Jo, ke každé vstupence jedno triko, abyste se mohli náležitě vyparádět na ty 35. country rádia, které budou v jednom místě. Jo? Vy už možná víte, kde se budou konat, jak velké ty oslavy budou, že tam všichni pojedeme vláčkem. Hmm. A vlastně vy vyhrajete takovou jakoby vstupenku na vláček, který bude speciálně vypraven pro country rádio, takže tam pojedou vyloženě jenom moderátoři country rádia a také samozřejmě ti výherci nebo ti, kteří si lístky zakoupí, ale vy teď máte příležitost tyhle lístky vyhrát, tak 210, 323, 333. My chceme mít někoho na lince, někoho, kdo nám zodpoví jednoduchou soutěžní otázku, která souvisí s country rádiem.
1: Ano, a ta oslava narozeniny, ještě abychom byli přesní, proběhne 15. srpna, tedy příští měsíc, takže těch cen voucherů na rozdávání máme celou řadu. Tak je to jen a jen na vás. A věřte, že tyto dvě vstupenky a samozřejmě tato dvě trika stojí určitě za to, protože ty trika jsou v takové jako limitované edici.
2: Tak jdeme na to. Někdo už nám volá. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavel.
2: Tak Pavle, jste připraven zodpovědět správně soutěžní otázku, potom se svést vláškem a užít si s námi narozeniny Country Radia?
3: Pokusím to.
1: Tak zkuste to. My si myslíme, že vy to víte a vy víte, že my si to myslíme o vás. Takže teď je otázka, jestli se nám to zúročí. Tak, jak se jmenuje místo, kde bude probíhat letošní oslava 35. narozenin Country Rádia? No?
3: No?
1: No?
3: Tak to?
1: Ano?
2: Bude to

0: místě, které se jmenuje...
1: Které se jmenuje...
2: Tak.
1: Padedampam.
0: O, tak to je nám líto, to je nám líto. Nebojte se, já si myslím, že během... No? No?
1: No?
0: Co? Co jsi jen poslyšela? Co? Ještě? Máte poslední příležitost?
1: Pikovice. Pojď, jak jste k tomu přišel takhle? Vám někdo poradil, ne?
2: Ano, mám dcera.
1: No je hezky.
0: Dcera, ale tak to je dobře, že jste měl dceru po ruce, jo, protože my už jsme chtěli udělat konec, no, jo, ano. Jakože konec a chtěli jsme dát příležitost někomu jinému, ale vy jste to strhnul, takže dceři samozřejmě patří jedno tričko, musíte jít s ní, teď už jí ho nemůžete vzít rozhodně.
1: No, přesně.
0: Takže gratulujeme, gratulujeme.
2: Díky moc.
0: Tak soutěžní otázka byla zodpovězena správně. Letos bude probíhat oslava 35. narozenin Country Rádia v Pikovicích, tak se na vás těšíme ve Vláčku.
1: No a nemusíte být smutní, kteří jste se nedovolali, protože i s Milanem Schmidtem a s naším kolegou Milošem Klerem budete soutěžit, a to nejenom dnes.
0: No a i s Petrem Kocmanem. No i večer se bude soutěžit, ano. Takže po celý den máte příležitost vyhrávat lístky. Tak držíme palce i dalším.
1: Teď už Willie Nelson ve vysílání Country Rádia.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Je 9 hodin a 50 minut a my si dneska povídáme v rámci ranního otazníku, kolik pak korun stála vaše svatba a v jakém roce to bylo, protože to je samozřejmě důležité pro to, abychom si to mohli trošku jako porovnat.
2: No a vy nám píšete samozřejmě, mnohdy už si nemůžete vzpomenout, že jste vůbec nějakou svatbu měli, natož kolik stála, že?
1: Takhle Vládě mluví samozřejmě o sobě, to, jo, to víme. Žádný takový příspěvek nepřišel. Vláďo, všichni vědí, kdy se vdávali, kdy se ženili, jo. I kolik peněz to stálo. Dokázal by si takhle odpovědět i ty?
2: 16. června jsem se ženil.
1: No a kolik peněz to stálo, Vláďo?
2: Záleží.
1: Jakého roku ještě? Počkej.
2: Bylo to v roce 1989.
1: Ano, a kolik to stálo? A stálo to za to?
2: Stálo to za to, ale kolik to stálo opravdu, jako nevím, všichni se různě poskládali a tak dále. Ale byla to hezká svatba.
1: Jo. Takže ty si prostě jenom požádal ženu o ruku a pak si řekl, a teď se na to poskládejte vy všichni.
2: Tak, přesně. A původně jsme mysleli, že tam bude asi 100 lidí a vzhledem k tomu, že jsme po nich chtěli finanční prostředky, tak jsme zůstali akorát já s budoucí ženou, tchán stýní a moje máma s tátou.
1: Jo, no vidíš, no. Ale tak stálo to za to, řekl si, tak to je samozřejmě super. Tak
2: ne,
1: podíváme se
2: legraci,
1: na vaše příspěvky. Ne, nestálo to za to.
2: Jo, ne, nestálo to za to, je to dobrý. Tak, jdeme na vaše příspěvky, je jich tady hromada.
1: Irena píše, netuším, bylo to v roce 78 a já jsem na svatbu neměla peníze, asi to platili rodiče a manžel. Tak pokud si to nepamatujete, tak to asi platil někdo jiný.
2: Mně si líbí příspěvek od Hanky, představ si, jak mě oslovila. Jo? Napsala, milá kačko a mladý hochu.
1: Ale.
2: Asi jako já, no. Tak, moc ráda bych vám odpověděla na otázku, ale jsme s manželem 40 let. Ale kolik svatba stála, opravdu už nevím. Říká se, že s přibývajícím věkem člověk neví, co dělal včera, ale dobře si pamatuje, co bylo před lety. Tak na tom si ještě asi špatně nejsme. Tedy vy, Vláďo, když nevím, kolik peněz jste před lety vydali za svatbu. Lidi, bylo jich asi 20 a vím, že byli všichni střízliví. Vím taky, že ta částka nebyla moc velká.
1: Tak napsal nám i Honza, v roce 1980 bylo tam 75 lidí. Prosím vás, stálo to 14 000 korun československých komplet za 75 lidí.
2: Tak oni byli skromní.
1: Třeba
2: měli vyoperované žaludky a moc toho nesnědli, víš?
1: Ty jo, dneska už by to bylo prostě úplně jiný. A máme tady nějaký výherní taky?
2: Máme tady jeden výherní, ten nám poslal Petr a píše. Milé Country Radio, já si pamatuju už na všechno, i kolik stála naše svatba, protože jsem účetní a ve všem chci mít pořádek. Naše svatba, když jsem si vzal mojí manželku, což bylo v roce 1965, stála 7828 korun 30 haléřů. Kdybyste chtěli rozepsat, za jaké položky jsme tyhle ty peníze utratili, klidně vám pošlu, když mi řeknete vaši mailovou adresu. Tohle se mi zdálo velmi vtipné a myslím si, že tohle by mohlo být vítězný příspěvek.
1: Já si myslím, že výhru pošleme, až dostaneme ten doklad.
2: Tak, přesně tak. Musíme to dokladovat všechno a ověřovat, že jo, to si mohl tak samozřejmě vymyslet.
1: Přesně, takže my to chceme prostě poslat, takže pošlete, pak pošleme mi výhru. Ale děkujeme určitě vám všem, co jste se zúčastnili našeho ranního otazníku.
2: Ozvěte se nám. Teď už Karel Kryl a legendární písnička Anděl.
1: V 9 hodin a 53 minut přejeme pěkné dopoledne.

0: Šlinka a kapela The White Stars, Jesse James.
1: Mně se hrozně líbí, že tady máme nejmladší posluchače a posluchačky country rádia, kteří šli tak jako jenom mimo tě kolem a že si tuhle tu písničku podupávali do rytmu a zpívali si.
0: No zpívali si a teď nám zakřičí ahoj.
1: Tak připravte se, zakřičíme ahoj teď.
2: Ahoj!
0: Je, tak to byli úplně ti nejmenší, kteří se na nás přišli podívat, tak my vám taky křičíme ahoj, ahoj zase naspátek. A tihle ty malí posluchači tady budou i chvilku s Milanem Šmitem po 10. hodině. Po 10. už tady náš kolega, který s vámi bude až do 15. hodiny.
1: No a samozřejmě nebude chybět ani parádní muzika. Muzika Honza Vyčítal, tu bude samozřejmě třeba také Marien, Nicky Rivola, spoustu jiných.
0: Tak vám přejeme krásné pondělí 13. července.
3: Country počasí.
4: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V některých obchodech jsme si mohli zakoupit konzervované vepřové párky z Nizozemska, ve kterých byla nedeklarovaná sojová bílkovina. Výrobek zároveň obsahoval kuřecí maso, přestože to na obalu nebylo uvedeno. Párky mohou podle veterinářů představovat riziko pro lidi alergické na soju. Výrobek byl zároveň vyhodnocen jako falšovaný. Párky jste si mohli koupit v obchodech Tesco, Albert, Alimpex, Globus, Jednota Vsetín a mnoha dalších prodejnách. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
2: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se i hned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava vzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
1: O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
3: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdniny na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Přeji vám krásné pondělní dopoledne s datem 13. července. S vámi je Milan Šmit a musím říct, že tahle hodinka mi dělá velikou radost. Je tu spousta písniček, které mám rád. Například bude hrát Tony Joch, Tvář starého muže. To mám opravdu moc rád, tu písničku. Budou tu také Buty a František. Veselá, pěkná písnička. Dáme si takovou starší country, která ale působí stále velmi svěže. Shania Twain a Brian White, From This Moment, už za chviličku. No a slyšeli jsme Marieny, Krajina v tobě, to je moc pěkné. No a Honza Vyčítal, Patrona z války, taky hezká písnička. Takže já už jsem teď spokojený. Doufám, že i vy jste si našli něco svého. Jinak zítra vyrážíme s kapelou Tomáš Průšaber do Brna na moc pěkný koncert. Budeme otevírat takovou hezkou sezonu. Více na toto téma v kukátku Country Rádia. Dopřejte se i tu láckou stezku. A to zatím, myslím, stačí. Příjemný poslech. Dobrý den.

0: Vaškem Country Rádia.
1: My se s kapelou Tomáš Prušaben v úterý 14. července chystáme do Brna na překrásné místo. Jestli jste z Brna, nebo jestli se tam chystáte také, tak se přijďte podívat. A nejenom na nás, ale na celou řadu parádních kapel, které tam budou vystupovat. Více o tom poví Michal Kosmi-Šimíček.
2: Ahoj Milane, zdraví Kosmi z brněnského Café Práh. Chtěl bych moc pozvat posluchače Country Rádia na hudební Open Air Festival Léto z Café Práh, který se bude odehrávat během prázdnin před naší kavárnou. Na tomhle festivalu v srdci Brna zahraje v 15 večerech přes 30 žánrových kapel. V každém večeru budou účinkovat 3 skupiny, a to nejen z Brna či Moravy, ale pozval jsem kapely napříč celou naší zemí. Startujeme už teď v úterý 14.7. Mám velkou radost, že kapela, ve které hraješ, Tomáš Průša Band, celý ten maraton koncertů zahájí. Ve stejném večeru bude hrát i kapela Slehnímech a také moje kapela Nevermore a Kosmonaut, která představí nové písně z připravovaného alba Teorie mizení. 15.7., další den ve středu, bude hrát FT s tebou, Lada Šimíčková s celou kapelou, a ten večer středeční zakončí Simon a Garfunkel Revival. Tyhle ty nesmrtelné písničky od té unikátní dvojce zahraje Adam Kubát a Pavel Křivák. 16.7. celý ten týden koncertů zakončí irský večer s kapelou Dálách. Další informace najdete v kalendáři na webu cafepráh.cz nebo na našem facebookovém profilu. Přijďte si užít léto jako malované na jedno z nejkrásnějších míst v Brně a já se budu moc těšit na viděnou.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou si

0: S Country rádiem na cestách.
1: Cestujete vlakem, pak poslouchejte, kde jsou dnes polodenní výluky. Najdete je v úseku Pacov-Pelhřimov a Znojmorec. To jsou místa, kde byste dnes měli přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Tolik tedy informace pro cestující vlakem. Pro ti, kteří jedou autem, tak mám tady nějaké zprávy z dálnic. D48 na 16. kilometru ve směru na Frýdek-Místek hlásí na vozovce dřevěné hranoly. Takže pozor na to, nevěďte na to. Na D0 15 km ve směru Gruzini se srazily nákladní a osobní vozidlo. Tady počítejte se zdržením. A na D7, tam to vidím tak, že na 60. km ve směru na Chomutov byl požár vozidla. Nebyl vidět oheň, jen kouř, ale přeci jen je hlášen tedy tenhle ten problém. A pak tu mám ještě jeden větší problém na D35 na 159. kilometru ve směru na Olomouc. Tam je to uzavřeno a je to vlastně pravděpodobně proto, že se tam pracuje na silnici, ale počítejte tedy s tím, že na tomto místě nemůžete na tu uzavírku toho pravého pásu dálnice se dostat a tím pádem bude provoz veden po objízdné trase. Tak a ta je značena, takže tam jenom zvyšte pozornost a projíždějte opatrně. Tolik tedy prozatím informace z dopravy, pojďme za další muzikou, k dopravě se vrátíme za hodinku, šťastnou cestu.
2: Country radio. Na konci světa.
3: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
5: Čabouček v poli odlítá právě včas.
4: A taky Settlery.
6: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
4: A Brontosaury.
7: Měl kapsu prázdnou Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám.
4: Babiho Daňka.

spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, dnešní destinací bude nejstarší naučná stezka v Čechách. To je Keglerova naučná stezka Krásnolipskem. Ta prochází velice pestrou krajinou na pomezí chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Je zaměřená na geologii, přírodu, historii i lidovou architekturu. Vytvořili v roce 1941 krásnolipský rodák pan Rudolf Kegler. Jen pár let poté, co na zahradě svého domu v Zahradách dokončil unikátní plastickou geologickou mapu okolní krajiny. Naučná stezka byla zprovozněna v říjnu 1941 a původně měřila 12 kilometrů. Byla osazena 70 kusy naučných tabulí, které osobně vytvářel pan Rudolf Kegler a návštěvníky na trase také doprovázel. K obnově stezky došlo v roce 2006. Její současná délka je 23 kilometrů. Na trase je instalováno 39 stanovišť, která jsou osazena naučnými tabulemi a mnohde doplněna o zajímavé pomůcky a odpočinková místa. K nejoblíbenějším patří například rozcestí u pěti cest s dřevěným altánkem a ze dřeva vyrobeným jednoduchým herbářem místních bylin. Neméně zajímavá zastávka následuje na stanovišti s číslem 9, kde je umístěna replika milíře k výrobě dřevěného uhlí. V jeho těsném sousedství je zbudována romantická lesní studánka a dřevěný xylofon. Součástí jednotlivých zastávek je i již zmiňovaná geologická mapa v Zahradách, která byla vyhlášena za technickou památku. Dalšími zastávkami jsou Vápenka s největším výskytem jurských vápenců v Čechách, rozhledna na Vlčí hoře nebo zřícenina hradu Krásný Buk. Turistický okruh začíná a končí na náměstí v České Lípě. V úseku mezi Vápenkou a Vlčí horou stezka sleduje původní trasu z roku 1941. Návštěvu stezky kvůli její aktuální délce je lepší rozdělit do dvou dnů. Více informací o Keglerově naučné stezce Krásnolipském najdete například na webu kudyznody.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe.

0: Tak jsme se dověděli od Valdy, co všechno odnes čas, tak rozhodně odnesl tuhle tu hodinku, ovšem čas také něco přinese, s tím počítejte, za chviličku předpověď počasí a taky pozvánky za kulturou, zase bude kam vyrazit určitě, celý tento týden vás budeme zvát na nejrůznější akce, ovšem také začínáme žít tím, že se blíží oslavy 35. narozenin Country Rádia, i o tom bude řeč v té příští hodině. Ovšem teď vám pro vás ještě také upozornění na to, co nás čeká a co přinese čas v zítřejším ránu, protože Katka s Láďou pro vás mají také program.
1: Ahoj, prima den všem i tobě, Milane. Zítra by 87. narozeniny slavil Karel Gott a my mu budeme věnovat celé naše ranní vysílání. Zahrajeme si jeho stěžejní písně a taky si povíme o něm něco, co jste možná ještě ani nevěděli. A taky pro vás budeme mít soutěže o lístky na naše narozeninovou oslavu v Pikovicích, protože Country Radio slaví 35. narozeniny už 15. srpna. Tak si nás chyťte už i zítra od 6 hodin ráno. Pěkný den.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryslime.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak Emmylou Harris a ještě předtím Rostia Fischer a Rodeo Rostia Fischer, kterého jsem viděl v Třepříně na festivalu v sobotu a hrají jim to parádně, ta jejich kapela. Celý festival byl skvělý, musím říci, že lidé byli úžasní, atmosféra parádní a my jsme si to s kapelou St. Johnny tedy náramně užili. A tak znovu mohu říci jen to, že pokud jste si nevybrali třeba v nabídce kultury po 11. hodině, kterou pro vás přineslo Country Radio, tak si poslechněte následující kukátko Country Radia, protože v něm bude také pozvánka, také na moc pěknou akci s krásným obsazením. Jinak, co se muziky týče v této hodině, tak se těšte na Bellamy Brothers, nebo Tonyho Linharta, Elišku Kotlínovou, a nebo si pojďme dát taky něco, co tedy rozhodně není country, ale prostě je to píseň, která už tak strašlivě zlidověla, že si vlastně zpívá s kytarou každý kluk. Takže Slzy tvý mámy a kapela Olympic pro vás, pro všechny. Já vám přeji krásné dopoledne s datem 13. července.

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třást.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici. Uh-huh. A Hradešínské struny 2026 budou 18. července. Uh-huh. Na Hradešíně spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu. Máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti, páry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, mm-hmm. trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, mm-hmm. Blue Grant a Klára, klasická ano. už dneska moderní country. Přivítáme i K-band s Pepou Malinou, aha. který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
2: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u Úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

0: Country rádiem na cestách.
1: Koukám pro vás opět na koleje i dálnice. Na trati 222 Benešov u Prahy Trhový Štěpánov v úseku Benešov u Prahy Vlašin došlo k poruše vozidla. Znamená to pochopitelně nějaká ta opatření, a sice náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Benešov u Prahy Vlašin a také v obráceném směru. Počítejte s tím. Řidiči motorových vozidel, kteří jedou po D52, zvyšte pozornost na 20. kilometru až na 18. kilometru ve směru na Brno. Jsou rozházeny předměty po vozovce, jsou tam dřevěné palety na vozovce, velmi nebezpečné, dávejte pozor a projíždějte opatrně. Už jsme říkali, že na D35 mezi 158. a 157. kilometrem ve směru na Hradec je uzavřený levý pás dálnice a provoz je veden po objízdné trase přes obec Ostrov, tak i s tím prosím počítejte. No a pak pozor ještě na pražském okruhu na 15. kilometru ve směru k D7, tam došlo k dopravní nehodě, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a nákladák s osobákem jsou tam v sobě, takže tam rozhodně zvolněte a počítejte s problémy. Myslím, že problémy ještě přetrvávají i na D7 na 61. kilometru ve směru na Chomutov. I tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh kvůli dopravní nehodě. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35. chlapci jako květ.
3: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No sami slyšíte, Country rádio je v nejlepších letech 35 let, no a my to samozřejmě musíme pořádně oslavit a doufáme, že i vy, naši posluchači, kteří s námi třeba už klidně těch 35 let poslouchají, ale i kteří se třeba přidali trochu později, budete oslavovat s námi. Ta oslava je přichystána přesně na 15. srpna, protože 15. srpna máme narozeniny a můžete s námi na tu oslavu vyrazit, bude ta oslava taková hodně pestrá. Jednak tedy sraz bude někdy kolem 8. hodiny na nádraží Braník a sice můžete tam přijít samozřejmě i trošičku později, ne však později, než bude odjíždět vlak, který je speciálně vypravený pro Country rádio, takže v 8.50 přijíždí vlak na nádraží, odjíždět bude v 8.57, neprošvihněte to, jsou tam samozřejmě i další vlaky, ale tenhle uvidíte a poznáte, protože uvidíte tam určitě lidi z Country rádia a bude tam vyhrávat muzika, zkrátka všechno bude připraveno na to, abychom společně nastoupili do vlaku a vyrazili směr Pikovice, ale pozor, je to ještě trošku pestřejší. My samozřejmě v pivovaru v Pikovicích, tedy v pikovaru, máme pro vás připravený program, ale aby to bylo úplně jako se vším všude, abychom si sebe vzájemně opravdu užili, tak jsme připravili i takový pochod. Takže pokud vy sednete na ten vlak, tak můžete s námi jet až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se vrátit zhruba těch 9 kilometrů do pikovaru, cestou si budeme povídat a bude to taková procházka, taková utužovací a taky si připravíme trošičku žízeň. No, pokud by to pro vás bylo moc těch 9 kilometrů, tak je samozřejmě možné vystoupit o něco dříve, a to už v Petrově u Prahy, a rovnou vyrazit směr Pikovar, protože tam na nás můžete počkat, na ty, kteří půjdou pěšky ten pochod. No, co se tam bude dít? Nemusíte se bát, že byste se tam nudili, už tam bude připravený nějaký program přímo v tom Pikovaru, takže určitě si tam užijete naše kolegy, moderátory, kteří odteď budou dokonce živě vysílat, budou tam písničky na přání, no a bude tam hrát muzika, pochopitelně. V 15.15, což je přesně ten čas, kdy se začalo vysílat, slavnostně zakrojíme dort a zahrajeme si hymnu Country rádia a začne taková ta hlavní část programu, i když už předtím se můžete těšit třeba na Mirka Palečka nebo kapelu Nové struny od 13 hodin, ale uvidíte tam i další muzikanty, kteří tady v rádiu pracují nebo s ním mají nějakou úzkou souvislost, takže například tam bude Honza Vančura, ale část muzikantů jeho kapely budou právě lidi z Country rádia, nebo Jirka Vondráček, Petr Kocman a Denisa Marková taky připravili skvělý program. Petr Bohuslav ještě se svým hostem. Budu tam mít i já kapelu St. Johnny. My budeme hrát úplně na závěr, protože hrajeme rock and roll, tak abychom trošku rozhýbali kosti, než vyrazíme domů, tak si s náma budete moc zablbnout. Já myslím, že to bude parádní akce. No a teď o co konkrétně jde? My už začneme pomalu, ale jistě soutěžit také o vouchery, které vám vlastně umožní se toho zúčastnit, protože ty samozřejmě jsou v prodeji normálně běžně, ale můžete je také vyhrávat v jednotlivých soutěžích, včetně soutěže v poledním menu. A já vám už po 12. hodině řeknu více, jak to všechno bude probíhat. Tak poslouchejte Country rádio, nikam nechoďte daleko a nic nepropásnete a připravte se s námi na monstrózní oslavu krásných 35. narozenin. Je to hezký věk. Kéž bychom ho všichni měli. Takže gratulujeme rádiu a jedeme dál.

Country Rádio. Nejvíc country a jazz

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem. Pětiletý ohas je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Jeho skvělou práci chválí i jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Od nás mají oba palec nahoru. Do Česka opět přišlo období slunečného a teplého počasí. Denní teploty místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i dále v týdnu. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Bude se tak proto dál prohlubovat sucho a bude se rozšiřovat výstraha před nebezpečím požárů. Pražské letiště rozdává peníze. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
2: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
1: O bezobslužných obchodech teď Luboš Dvořák.
3: Bezobslužné obchody dnes překvapivě najdeme spíše na venkově než ve městech. Farmáři stále častěji nabízejí prodej svých produktů prostřednictvím automatů. Zákazník může přijít prakticky v kteroukoliv dobu, vybrat si zboží, zaplatit a to vše podstatně bez čekání. Podobně samoobslužná prodejna funguje už v Závišicích. Luboš Dvořák, Novojičínsko.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Obrovským potleskem, pískotem a voláním oslavili lidé v Přerově při hromadném sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek ve Wimbledonu výhru 21-leté přerovské tenistky Lindy Noskové. Její hru s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovalo u velkoplošné obrazovky u řeky Bečvy několik set lidí. Tady je manažerka klubu Daniela Huďková.
4: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V necelých 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak přátelé, já už jsem to avizoval už v pátek a teď to mohu jenom potvrdit, byl jsem trošku takový tajemný, ale teď už je to vlastně všechno odtajněno. Je tady polední menu, je tady soutěž, já vám přeji tedy dobrou chuť, pokud obědváte, ale je tady soutěž, zase tři písničky mají společné téma, hudební dramaturg tam něco zakódoval, vy máte přijít na to, co že je vlastně tím společným tématem a já vám musím říci tedy ještě to, co bude také cenou za vítězství v této soutěži. A tou cenou, přátelé, bude voucher na oslavu 35. narozenin. A to hned dvakrát. Pro vás a také pro vašeho partnera. O co konkrétně jde? My budeme slavit 15. srpna od rána až do večera v Pikovaru v Pikovicích naše 35. narozeniny. Bude to velkolepé, bude to velké, bude tam spousta našich kamarádů, umělců, bude tam také spousta muziky, kterou zajistíme my, moderátoři Country rádia, kteří máme nějaké ty kapely. Bude to opravdu velká oslava, navíc předtím ještě vlakem, který pojede z nádraží v Bráníku. Můžete cestovat společně s námi, odjíždí se v 8.57 a pojedeme směr Pikovar, ale protože to chceme trošku taky ještě zpestřit a užít si s vámi ten den, tak pojedeme až do Kamenného přívozu a potom půjdeme takový pochod po Sázavskou stezkou, moderátoři a také někteří z vás, kteří budou chtít s námi oslavovat už touto formou, trošku jako cestou v krásné přírodě si popovídat o tom, co to Country rádio za těch 35 let zažilo a prožilo. No a pak půjdeme tedy do toho Pikovaru, kam tedy ti, kteří třeba by si netroufli na tu dlouhou vzdálenost těch 9 kilometrů, mohou razit už předem, tam je připravený program pro vás. Tak a teď v té soutěži vy můžete získat tedy dva vouchery, které si jinak můžete i kupovat normálně přes náš web, tedy na e-shopu se dá koupit jednak tedy tenhle ten voucher a rovnou k tomu také je zdarma triko z té limitované edice k 35. narozeninám, které jsme vytvořili z návrhu jednoho z našich posluchačů. Je moc hezké, musím říct, je tam možnost vybrat si z mnoha velikostí, takže vlastně dostanete nejenom ten voucher, který vás opravňuje tedy nastoupit do vlaku, jet s námi a užívat si potom v tom Pikovaru s námi celý den, ve kterém budeme oslavovat, ale navíc ještě také tedy dostanete i tohleto tričko. A to samé se týká i soutěže, takže ten, kdo najde to tajemství ve třech písních, které zazní už dnes, tak na něj čekají dva vouchery na tuto akci plus dvě trička. Ale pozor na to, všechno je limitováno a skutečně s námi těch 35 let s ohledem na místo bude moci oslavit tedy tam na místě pouze 350 posluchačů. Všichni ostatní budou s námi oslavovat vysílání Country rádia, které bude také slavnostní, ale to už hodně předbíháme. Takže teď zelenáči, pánové Miloš Kopecký, Lubomír Kostelka, Jiří Nejrásková, tedy dáma, a Miloslav Holniček a další zaspívají také písničku a k tomu ještě Jindra Šťáhlavský a Vláďa Hrubec. A vyhledejte společné téma těchto třech písní a ve hře je to, co jsem řekl, tedy dva vouchery na velkolepé oslavy 35 let Country rádia plus dvě trička, která jsou vydána právě k tomuto výročí.

0: nač pak ti lhát, nač to kroutí, čistou ti nalejt chci. Před hodinou tady byl Johnny s tou novou Alicí. Když je tvůj chlap, tak ti pije krev.
1: Franska hned do šambru vrazí, Johnny pryč se šmrdolí, vrazí to

0: jsem s dlouhou černou rakví. Vemte si samoteční čap. Přivejte Johnnyho mámu. Na krchov jde Johnny spát.
1: Byl její chlap a byl její krv.

navždy vězením. Když poznal jsem tě, já netušil, co ztrácím. A do těch dnů

0: Na 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak soutěžíme a končí soutěž vlastně v poledním menu. Pro dnešní den dozněly tři písničky. Já bych chtěl jenom říci, že volat by měli samozřejmě teď v tuto chvíli jen ti, kteří mají jaksi zájem s námi slavit společně těch 35 let tady v Pikovaru, v Pikovicích, protože cenou jsou právě ty vouchery, o kterých jsem hovořil, tedy dva vouchery, které vás opravňují jednak nastoupit do vlaku Country rádia, který odjíždí přímo z Bráníka v 8.57 a pak s námi strávit vlastně celý den na téhleté oslavě, kde bude spousta dobré muziky. A navíc k těmto dvěma voucherům, tedy k těmto dvěma vstupenkám, vlastně přidáme i dvě trička z limitované série, protože tahle ta trička byla vydána taky zase v omezené množství právě k 35 letům a je to zase opět hezké tričko, na kterém jste spolupracovali s náma vy, protože ten návrh poslal jeden z posluchačů Country rádia. Tak, teď už víte úplně všechno, takže já jsem odblokoval telefon 210 323 333 a uvidíme, kdo se dovolal a zda bude znát správnou odpověď. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country rádio. Halo, halo?
2: Ano.
1: Ano, dobrý den, tady Milan, Country rádio, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Vítečně, kdo se dovolal?
2: Jirka, Ostrava.
1: Jirka z Ostravy, a jel byste sem do Prahy s námi oslavovat?
2: No, určitě.
1: Dobře, no tak my vás rádi uvidíme samozřejmě, to je jasný, jo.
2: Musím uhádnout.
1: No tak ale musíte nejdřív správně říct tedy tu odpověď, ano.
2: Měl bych to viděl na vězení?
1: Viděl byste to na vězení. No správně, je to vězení, žalář vězení, ano, je to tak, to tam zaznělo, tak velká gratulace pro vás. No tak vyda z Ostravy, budete to mít tedy trošičku jako se vstáváním, protože už v 8.57 se vyjíždí tady z Bráníka tím vlakem směrem tedy na Pikovice, kde se bude oslavovat, no ale můžete s náma prostě prožít celý den. A navíc, kdybyste chtěl, tak tam můžete pochopitelně i zůstat, protože se tam dá stanovat. O tom se více dovíte na našich stránkách o té možnosti stanování. Je tam potřeba tedy udělat nějaká rezervace pro to stanování v kempu, ale je to na našich stránkách, všechno to tam všechno najdete. No tak já vás poprosím, teď vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu, jak si můžete převzít, tedy respektive jak vám můžeme poslat dva vouchery na tyhle ty oslavy a navíc dvě trička a vy mi řeknete, jaké chcete velikosti. Tak velká gratulace, vydržte chvilinku, ano?
2: Děkuju moc.
1: Není vůbec zač. A my pokračujeme dál, přátelé, přesně takhle budou probíhat teď tyhle ty soutěže vlastně až do vyčerpání těch zásob, protože, jak jsem říkal, 350 voucherů je k dispozici. Pochopitelně se i prodávají, takže můžete si je i kupovat na našem e-shopu na Country rádiových stránkách na www.countryradio.cz. I tam je to s tím tričkem. Zkrátka, těšíme se na vás a pojďte to oslavit společně s námi. A my jedeme dál.
0: Polední menu na Country rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Máme za sebou, ale polední menu pokračuje a já nemohu přehlédnout také dnešní svátek. Je totiž 13. července a svátek má Markétka, takže všem Markétám přejeme všechno nejlepší. Pokud posloucháte country rádio, tak snad budete mít také rádi písničku od Nezmarů Bodláky ve vlasech, protože právě tu vám teď posílám jako dárek od nás.
1: Polední menu country rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak tohle byl Mirek Hofman a Zelenáči, to jste poznali, Pastor z Little Ford, parádní píseň, já ji beru jako vánoční, ale poslouchat se dá určitě celý rok, tak proč si ji nedát třeba dnes v poledním menu. Ovšem také pro vás mám pozvánku na dnešní večer. Dnes totiž bude pořad Srdcem v country, který pro vás pravidelně připravuji každý měsíc a hostem červencového dílu bude Jakub Racek. To je neuvěřitelně všestranný kytarista a muzikant, byl u zrodu kapely Monogram, vymetl spoustu bluesových klubů, hrál na festivalech v Česku, v Evropě i ve Spojených státech, nějak se žánrově neomezuje a hraje skvěle i moderní country. No a v poslední době vystupuje i sám a o tom všem si budeme povídat právě v pořadu Srdcem v country. Tak jestli se chcete dovědět něco nového o skvělém muzikantovi, jestli si chcete poslechnout skvělou muziku, tak dnes v 19 hodin si nalaďte Country Radio a poslouchejte Srdcem v country.

hodinky za dole a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Polední menu právě teď končí, ovšem odpoledne rozhodně ne, takže si poslechněte, jaké bude odpoledne počasí, poslechněte si také další zprávy Country Rádia, no a pak rozjedeme hodinu po 13, ve které pro vás budu mít zase nějakou tu pozvánku a hezkou muziku. To si povíme, až bude čas. Takže dobrou chuť k obědu těm, kteří ještě jí, a příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V některých obchodech jsme si mohli zakoupit konzervované vepřové párky z Nizozemska, ve kterých byla nedeklarovaná sojová bílkovina. Výrobek zároveň obsahoval kuřecí maso, přestože to na obalu nebylo uvedeno. Párky mohou podle veterinářů představovat riziko pro lidi alergické na soju. Výrobek byl zároveň vyhodnocen jako falšovaný. Párky jste si mohli koupit v obchodech Tesco, Albert, Alimpex, Globus, Jednota Vsetín a mnoha dalších prodejnách. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
2: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se i hned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava s vzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
1: O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
3: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

13. hodina tedy za námi, pořádně jsme to rozjeli s Pepou Šimkem a Greenhorny, když náš táta hrál, pak jsme se trošku sklidnili s Mirkem Palečkem a jeho Fialkou, no a co nás čeká dál? Alan Jackson, Martina McBride, určitě Jitka Vrbová a taky třeba Glenn Campbell a také pozvánka na festival, kam vás pozvu tedy opravdu moc rád, protože už se blíží a ten mám tedy extrémně rád. Je to festival plný energie a vlastně je to nejenom o muzice, i když především o muzice a o skvělé muzice, ale je to i o životním stylu, je to prostě hezké, takže si poslechněte Kukátko Country Rádia, kde vás právě na tento festival s mým kamarádem Petrem Židlickým pozveme.

0: Rokem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na parádní festival, kam moc rád chodím. Jednak je to na krásném místě, stejně tak jako Porta, je to v Řevnickém lesním divadle a hlavně ta muzika, která tam zní, tak ta prostě nenechá nohy v klidu. No, konec konců více nám k tomu řekne Petr Židlický, kterého mám na telefonu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak povídej, prosím tě, o jaký žánr jde, o jaký festival jde?
2: Je to festival, který se jmenuje Rockabilly CZ Rumble.
1: Aha.
2: Jak už si říkal, v lesním divadle v Řevnicích a pořádáme ho už 18 let, je to 18. ročník.
1: Aha.
2: A je speciálně zaměřený na hudbu ve stylu rockabilly, rock'n'rollu a vlastně částečně i country, protože rockabilly vlastně vychází z country a je to předchůdce klasického rock'n'rollu.
1: Tahle akce je parádní, já na ní rád chodím, tam ta energie z toho úplně srší a tam jsou ještě i další jako bonusy, když tam člověk přijde se podívat, viď?
2: No tak bonus je už v tom, že vlastně účastníci, fanoušci tohoto hudebního stylu se stylizují do 50. let jakož oblečeným, taky část z nich třeba přijíždí ve stylových autech, což není vyloženě akce, jako je třeba sraz, ale jezdy, protože to k tomu patří. Takže v lesním divadle, co se tam vejde, jsou tam motorky a americký auta z 50. a 60. let.
1: Prostě člověk se přenese úplně zpátky do doby, kdy ty ženský nosili krásný šaty puntíkatý a chlapi měli ty účesy, ta pomáda na hlavách a tak všechno, co k tomu patří. No ale to hlavní potom samozřejmě je to, že je to hudební festival a že rockabilly kapely u nás jsou kvalitní, takže povídej, koho jsi tam pozval.
2: Kapely jsou kvalitní, i když jich není moc na rozdíl od jiných třeba evropských zemí. Ale takový hlavní hvězdy bude Pavel Sedláček, který už někdy v půl čtvrtý zahraje se skupinou Cadillac, který by mohli posluchači Country Rádia znát.
1: Jasně, Rizí Rock'n'Roll.
2: Potom za blues, tam bude St. Johnny.
1: Ano.
2: Plzeňská partička.
1: Ano.
2: Tu asi moc dobře znáš.
1: Jo. Nejen z doslechu, ano.
2: Toms byli Slapdash. Slapdash je vlastně pořádající kapela.
1: Ano.
2: Ty hrajou obě. Rockabilly je takového současného znění. A následovat bude zahraniční host, což je Ray Allen. To je německý muzikant, který se specializuje na skutečně zvuk 50. let.
1: Super.
2: Kdy se nahrávalo v Sun Studio v Americe, že on se snaží docílit tohoto tradičního zvuku.
1: Peťo, já se strašně těším, já to tam mám rád, prostě je to parádní akce. Teď mi řekni ještě tedy kolikátého a v kolik hodin a kde máme být, když jsme leco naznačili.
2: Jak už si říkal, je to lesní divadlo v Řevnicích 25. července a první kapele bude hrát od 14:00, ale otevřeno už máme od 13:00, kde bude nějaký občerstvení, samozřejmě taky stylový, budou hamburgery. A pro milovníky české kuchyně nějaký klobásy a chleba a takovýhle. Takže už od 13 hodin je možný se přijít podívat do lesního divadla.
1: Peťo, díky moc za pozvánku, já se moc těším, uvidíme se, měj se, ahoj.
2: Já moc děkuju za zavolání, měj se pěkně, ahoj.

vedou mě tiché melodie naivních veršů almanach do hlubin čiré nostalgie s rukama.

0: veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak po písničce, ze které mrazí, tady mám pohled na dopravu, která tedy rozhodně také není úplně veselá. Máme tady na trati 130 Kadaň předměstí Děčín hlavní nádraží a na trati 140 Cheb Chomutov problém. Řeší se tam nějaké nepravidelnosti v dopravě, znamená to, že některé vlaky nepojedou a některé jsou nahrazeny autobusem náhradní dopravy. Takže odřeknuté vlaky čekejte v úseku Chomutov Klášterec nad Ohří. No a autobusová doprava je zavedena právě mezi stanicemi Klášterec nad Ohří Chomutov. Takže sledujte pokyny dopravce. A teď se provází vám ještě na dálnice. Máme 13 hodin a 30 minut k tomu. Aktuálně vypadá zpráva z D3. Na 91. kilometru ve směru na Prahu je silnice uzavřena. Havaroval tam nákladní automobil do svodidel. Je to těžké nákladní auto, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Máme problém také na D8 mezi 87. a 82. kilometrem ve směru na Ústí. Je to uzavřeno. A sice i ve směru na Drážďany, takže obousměrně je to uzavřeno. Takže tam se připravte tedy na velké, velké problémy. D35, 158. kilometr ve směru na Hradec Králové, také uzavřen levý jízdní pruh dálnice. Provoz je veden po objízdné trase přes ostrov. Tak to je další informace, kterou byste měli vidět, než vyrazíte na dálnice. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Vzdělávají, šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes.

slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v český

Já pro vás, milí posluchači, teď mám velmi zajímavou pozvánku. Už jste slyšeli o neviditelné výstavě, možná nevíte, co to je, tak já vám řeknu, že tuhletu akci vlastně můžete navštívit tady v Praze na Karlově náměstí v Novoměstské radnici a neviditelná výstava vám v podstatě nabízí příležitost zkusit si život nevidět.

0: mého na vlastní kůži. Pochopitelně, život ve tmě, nevědomí velmi dobře vědí, o čem to je, ale my, co máme to štěstí a vidíme, tak máme příležitost si ve speciálně zatemněných prostorách vyzkoušet, jaký je to život ve tmě, co všechno člověk jak vnímá, a třeba je to velmi zajímavé, jak intenzivně budete vnímat hudbu v takovém prostoru. No a právě o tom to je, protože kromě této výstavy tam můžete navštívit i koncerty a právě jeden takový koncert se chystá už na zítřejší den. Zítra, tedy 14. byste mohli navštívit od 18.30 na této neviditelné výstavě právě koncert po tmě a hostem měl být vynikající zpěvák a muzikant z Venezuely Manuel Rangel, jenže kvůli neočekávanému zemětřesení, které nedávno ve Venezuele proběhlo a kvůli kterému Manuel nemůže přicestovat do České republiky, byla vynucená změna programu a vlastně tedy tím pádem vznikl benefiční koncert pro Venezuelu a vy můžete tedy na tomto benefičním koncertě jednak tedy pomoci dobré věci a také si poslechnout nejrůznější muzikanty, jak české, tak třeba i venezuelské. Takže ještě jednou pozvánka pro vás, neviditelná výstava, včetně koncertu po tmě, v úterý 14. července od 18.30 na Karlově náměstí v Novoměstské radnici, konec konců na www.neviditelnavýstava.cz se dovíte mnohem více. Je to nevšední zážitek, doporučuji.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Před námi je 14. hodina, to znamená, že nás čeká předpověď počasí a pozvánky za kulturou. My zítra s Tomáš Průša Bandem hrajeme v Brně, to jste asi slyšeli tu pozvánku, Café Práh tam otevírá sezonu, tak na to se moc těšíme, ale těch akcí bude určitě mnohem více po celé republice, tak si poslechněte Teresku, co pro vás má připraveno. Já pak pro vás mám pozvánku další i po 14. hodině, včetně hezké muziky. Teď ale předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak co, vybrali jste si z nabídky nebo nevybrali? Jestli ještě váháte, tak třeba vás přesvědčí Kukátko Country Rádia, ve kterém nás Marek Jurkovič pozve na tradiční Jurkofest. Z muziky vám nabídnu pak Epidemii nebo Rivolovky, nebo třeba Boba Dylena, anebo Texmeny z Vrátil Vyskočilem. Takže krásné odpoledne vám přeji a příjemný poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Vy už dobře víte, milí posluchači, že vás zvu i na akce, které třeba nejsou vysloveně jen country nebo folkové, ale mají nějaký ten rozsah, který nás zajímá. A jedna taková akce se právě teď chystá nedaleko Prahy a já mám na telefonu Marka Jurkoviče. Marku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Milane, ahoj.
1: Tak já myslím, že už tvoje příjmení trošičku napovídá, o jaké akci budeme hovořit, ale víš co, povídej od začátku, takže o co konkrétně jde?
2: Bude to akce, která je tradičně vlastně zimní akcí, ale letos právě poprvé bude v parku v létě 18. července. Název akce je Jurkofest.
1: Já si dodám pro ty, kteří by snad nevěděli, tak Jurkofest, protože vlastně nese jméno tvého táty, což byl známý výrobce kytar, takže taková vzpomínka na tátu zároveň taky. Je to takový multižánrový festival, dalo by se říci, takže na koho se můžeme těšit v letošním roce v tom vlastně prvním letním období?
2: Takže to je, znamená Jurkofest letní scéna. A těšit se můžeme samozřejmě na stánky všeho druhu, příjemnou atmosféru. A co se kapel týče, tak to bude například Jiří Maršíček Trio, kterýho ty sám moc dobře znáš.
1: Ano, ano, ale letos tam s vámi bohužel nebudu, protože hraju někde jinde zase.
2: Nevadí, bude tam s náma Honza Kořínek na Hammondy.
1: Ano.
2: Takže to je jedna kapela, pak tam bude Krajnaro, je pojení Michala Němce z Jablkoně a vlastně kapely Bladderstones. To je vlastně alternativnější fúze roku a nějakého bluesu s těma českýma textama, což je skvělý. Pak bude následovat Honza Spálenej z ASPM a nakonec vystoupí z toho Zvířat, což je vlastně taky, dejme tomu, dosti známá kapela.
1: Určitě. Je na co se těšit, multižánrový festival Jurkofest. No a pojďme ještě jednou zopakovat úplně na závěr, prosím tě, kolikátého, v kolik hodin a kde přesně máme být, protože jsme zvyklí, že jsme chodili na náměstí do Jílového, tentokrát si říkali, že to bude někde v parku, tak povídej.
2: Ano, takže 18. července od 16 hodin a je to park za muzeem, vlastně kde je muzeum regionální, tak vzadu máme park a tam je krásný prostředí pro festival.
1: Jasně, v Jílovém u Prahy dodám pro jistotu.
2: Jílové u Prahy.
1: Tak jo, Marku, díky, ať se všechno vydaří, ať se naváže třeba i na letní tradici a já se těším na viděnou, naslyšenou. Měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj, měj se.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se nejprve podívat na koleje, konkrétně na polodenní výluky, které jsou stále aktuální. Pacov, Pelhřimov, Znojmorec, to jsou místa, kde dnes budete přesedat do 16. hodiny na autobusy. A teď pojďme na dálnice. Mám tady zprávu z D3, 91. kilometr ve směru na Prahu. Jeden jízdní pruh je tam uzavřen, havarovalo tam těžké nákladní vozidlo, probíhá vyšetřování nehody, náklaďák naboural do svodidel. Podle posledních informací to ovšem jedním pruhem průjezdné je. Mám tady i další zprávy, konkrétně teď míříme na dálnici D1, 195. až 196. kilometr ve směru na Ostravu hlásí havárii nákladního a osobního auta. Počítejte se zdržením a stejně tak na D2 mezi 16. a 15. kilometrem ve směru na Brno je tam hlášena havárie nákladního auta do dopravního značení. Koukejte před sebe, počítejte se zdržením a doražte do cíle bezpečně.
0: Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šríně prlku poláhli vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, dnešní destinací bude nejstarší naučná stezka v Čechách. To je Keglerova naučná stezka Krásnolipskem. Ta prochází velice pestrou krajinou na pomezí chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Je zaměřená na geologii, přírodu, historii i lidovou architekturu. Vytvořili v roce 1941 krásnolipský rodák pan Rudolf Kegler. Jen pár let poté, co na zahradě svého domu v Zahradách dokončil unikátní plastickou geologickou mapu okolní krajiny. Naučná stezka byla zprovozněna v říjnu 1941 a původně měřila 12 kilometrů. Byla osazena 70 kusy naučných tabulí, které osobně vytvářel pan Rudolf Kegler a návštěvníky na trase také doprovázel. K obnově stezky došlo v roce 2006. Její současná délka je 23 kilometrů. Na trase je instalováno 39 stanovišť, která jsou osazena naučnými tabulemi a mnohde doplněna o zajímavé pomůcky a odpočinková místa. K nejoblíbenějším patří například rozcestí u pěti cest s dřevěným altánkem a ze dřeva vyrobeným jednoduchým herbářem místních bylin. Neméně zajímavá zastávka následuje na stanovišti s číslem 9, kde je umístěna replika milíře k výrobě dřevěného uhlí. V jeho těsném sousedství je zbudována romantická lesní studánka a dřevěný xylofon. Součástí jednotlivých zastávek je i již zmiňovaná geologická mapa v Zahradách, která byla vyhlášena za technickou památku. Dalšími zastávkami jsou Vápenka s největším výskytem jurských vápenců v Čechách, rozhledna na Vlčí hoře nebo zřícenina hradu Krásný Buk. Turistický okruh začíná a končí na náměstí v České Lípě. V úseku mezi Vápenkou a Vlčí horou stezka sleduje původní trasu z roku 1941. Návštěvu stezky kvůli její aktuální délce je lepší rozdělit do dvou dnů. Více informací o Keglerově naučné stezce Krásnolipském najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Dneska to opět hodně uteklo, je tady 15. hodina, přichází Miloš Keller, který tady minulý týden nebyl, takže pokud už se těšíte na jeho vysílání, tak za chviličku vám bude dopřáno. Já osobně se na chvilku loučím, ale připomínám, že v 19 hodin začíná Srdcem v country, kde mým hostem bude Jakub Racek a velmi zajímavé povídání, protože je to opravdu všestranný, velmi všestranný muzikant a procestoval celý svět s muzikou a prostě ví, o čem je řeč, rozumí tomu, takže budeme si povídat a budeme si i hezky hrát. Srdcem v country od 19 hodin. Pokud nemáte čas poslouchat, pak se na vás budu těšit zítra dopoledne v 10. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na vodě, protože vodácká sezona je v Česku v plném proudu a lidé na kanojích nebo raftech vyjíždějí třeba na Vltavu, Sázavu nebo Moravu a další řeky. Pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené také s konzumací alkoholu. Už 3 roky je v omezené míře umožňuje i legislativa. Platí pro ně ale určitá pravidla. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek pro velitele plavidla splouvání s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidlo se týká lidí na kánojích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy na plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Například háčci, kteří sedí vepředu, teoreticky mohou pít bez omezení. Stejně tak i zadáci neboli kormidelníci. Limit se vztahuje pouze na vůdce plavidla. V praxi ale není jasné, kdo jim vlastně je. Co je nového v Mostě, respektive na autodromu, to nám prozradí Blanka Holoubková.
2: Nový majitel autodromu Most chce s plánovanou modernizací areálu hledat možnosti snižování hlukové zátěže. ČTK to v pátek řekla mluvčí areálu Jana Svobodová v reakci na rozhodnutí ústavního soudu, který zamítl stížnost autodromu ve sporu kvůli hluku. Z Mostu Blanka Holoubková.
1: Podvodníci jsou stále úspěšní, protože se lidé stále nechají lehce napálit a okrást.
3: Podvody na sociálních sítích jsou i v kraji Vysočina časté, a to i přesto, že policie neustále varuje. Kriminalisté z územního odboru Žďár nad Sázavou prověřují případ, kdy žena naletěla na hovor přes aplikaci WhatsApp a neznámému muži postupně poslala přes 500 000 korun. Třetí platba byla zablokována a škoda je 400 tisíc korun. Luboš Dvořák, Vysočina.
0: Sport.
1: Máme tu jeden fotbalový přestup. Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dante Gilbert. 21-letý reprezentant Trinitadu a Topaga přestoupil do Baníku z pražské Dukly. Kontrakt podepsal na 3 roky. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Dobré odpoledne, tady je Miloš Keller a tady je odpolední vysílání Country Rádia. Tuto hodinku zahájili Mirek Hofman a Nové struny a pokračovat v ní budou Johnny Cash, Golden Kids, Jarek Nohavica, Míša Light, Conway Twitty nebo Honza Vyčítal. Nebude chybět Kukátko s kulturní pozvánkou a dopravní informace v půl. A jak to tak vidím, tak v druhé polovině hodiny budeme soutěžit, ale to všechno vám včas prozradím. Teď ještě jednou přeji příjemný poslech a úspěšný vstup do dalšího pracovního nebo prázdninového nebo dovolenkového týdne, jak si vyberete. A hlavně s Country Rádiem.

0: Radkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťan a Druhá tráva, Marina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Cichravo, Grůvej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti, jako každý rok, mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: 1,5 minuty zbývá do 3:30 a máme tady dopravní informace. D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy je u Soběslavy uzavřena na 91. kilometru. Je neprůjezdná kvůli nehodě kamionu. Objíždí se to přes Planou a po Staré Trojce a právě u Plané jsou velké kolony zhruba na půl hodiny. D1 na dojezdu do Brna od Ostravy jsou kolony už od Vyškova, počítejte s tím. Pokud projedete Brnem, tak D1 má kolony ve směru na Prahu od Domašova. U Velké Bíteše se pracuje na vozovce. 34 stále Komorovice. Je tam omezení, kolony jsou z obou stran a jsou velmi dlouhé. A ještě 50 Buchlovské kopce. Nehoda u zatáčky číslo 1. Je to nehoda motocyklisty. Počítejte i tam s kyvadlovým provozem. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jak to květ.
0: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo,

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistrkat se dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá novýho šoféra.
1: 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.
2: Jak už z našeho vysílání a také z našeho webu víte, budeme 15. srpna slavit 35 let existence Country rádia a budeme to slavit v Pikovicích v Pikovaru. Ovšem z tohoto důvodu a také z toho důvodu, že pojedeme do Pikovic vlakem, je účast na akci omezená na 350 lidí, to s tou 35-kou trošku souvisí. Zhruba 200 voucherů si budete moci koupit na našich webových stránkách, už se prodávají, a o 150 voucherů budeme soutěžit pravidelném vysílání Country rádia. Pokud si zakoupíte v našem e-shopu voucher za 350 korun, dostanete k němu tričko zdarma. Pokud vyhrajete voucher v našem vysílání, dostanete k němu rovněž tričko zdarma a budete si moci vybrat velikost. Poznamená vám ještě jednou, že účast je prostě jenom pouze pro 350 účastníků, kteří si buď to voucher koupí, anebo ho vyhrají v soutěži. Na místě už nebude možné koupit nic. No a co za ten voucher dostanete? Jednak možnost jízdy vlakem z Bráníka, buď to do Petrova u Prahy, a pěší přesun do Pikovaru, a nebo až do Kamenného přívozu, a cesta po Posázavské stezce v doprovodu našich kolegů a moderátorů taky do Pikovic. No a potom v Pikovaru kulturní program, kde budou vystupovat nejrůznější kapely spojené právě s Country rádiem a potkáte se tam i s moderátory. Znovu připomínám, že účast je omezená právě tím voucherem a na místě už nebude možnost si nic dokoupit. A právě proto je tady soutěžní otázka. Jaký slavný cimrmanolog je od roku 1998 spojován s Country rádiem? Za A Ladislav Smoljak, za B Petr Bruckner a nebo za C Miloň Čepelka. Tady je telefon a telefonujte.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Já vás zdravím, tady je Míra Srubec.
0: Zdravím vás, Míro, také. Tak proč telefonujete a jaká si myslíte, že je správná odpověď?
1: Je to, volám teda na soutěž.
0: Ano.
1: A správná odpověď je samozřejmě Milan Čepelka.
0: Milan Čepelka, naprosto správně, velká gratulace. Získáváte dvojici voucherů na naše oslavy 35 let Country Rádia. Můžete jít vlakem, buď to do Petrova, to je u Pikovic, anebo do Kamenného přívozu a tam odtud potom s našimi kolegy po Sázavskou stezkou do Pikovic. Co si vyberete, jakou variantu?
1: Já bych radši tím vlakem, protože...
0: No to je jasné, vlakem určitě, ale jsou dvě možnosti, jak vystoupit.
1: Abych nemusel tolik šlapat, protože mám
0: takže do Petrova. Jasné, a k tomu ještě získáváte tričko. Velikost si domluvíme mimo vysílání. Ještě jednou gratuluji, nezavěšujte mi a vydržte na telefonickém spojení. Ano?
1: Díky, mějte se hezky.
0: Ahoj. Tak vážení a milí posluchači, máme dalšího výherce dvojice voucherů na oslavy 35 let Country Rádia. Ještě večer kolega Petr Kocman bude soutěžit a budeme soutěžit vlastně po celé dva týdny.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Skupina Rangers uzavřela další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia výzvou Neplač malá. Možná se to týká i Tomáše Adamce, aby neplakal a přečetl informaci o počasí a po 16. hodině zpravodajství. Pak Brontosauri a také Tomáš Klus nebo KTO a Paul Simon. Nebude chybět pochopitelně Kukátko, Doprava v půl a dvě pozvánky k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. I to u vás bude provázet Miloš Keller. Teď už se ale na moje místo tlačí Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Vyplácení příspěvku na bydlení zatěžuje státní kasu. Tato sociální dávka nás stojí skoro 60 milionů korun za den. Ročně se jedná o více než 20 miliard korun. Příspěvek chtějí poslanci upravit. Zhruba 3/5 příjemců se dávka sníží. Nejvíce dopravních nehod se na horách stane poměrně překvapivě v létě, nikoli v zimě. Vyplývá to z dat portálu nehod. Jen v oblastech Krkonoš a Šumavy počet nehod za posledních 15 let přesáhl 55 tisíc. Pozor i na cyklisty, kteří občas jezdí nepředvídatelně a bez správné výbavy. Na Orlíku už nefunguje výtah. Důvody zná Blanka Holoubková.
2: Letošní sucho se na jihočeských přehradách podepsalo mnohem dříve než loni. Kvůli klesající hladině Orlíku skončil provoz lodního výtahu už o měsíc dříve než v minulém roce. A omezení zasáhla také plavbu na Vltavě. Podle povodí Vltavy je letošní hydrologická situace výrazně horší než před rokem.
1: Teď něco pro rybáře.
3: Stejně jako rybáři na Mělnicku se v tůních střetávají s malou plevelnou rybou, tak stejnou situaci prožívají na Kroměřížsku. Jde o severoamerického sumečka černého, malého vzrůstem, za to s velkou chutí k jídlu. Navíc je odolný, když přežije týdny ve vypuštěném rybníku. Jejich regulace i světci proběhla na metkových rybnících. Luboš Dvořák, Kroměříž.
0: Sport.
1: České volejbalistky se po neuvěřitelně dramatickém boji rozloučily s letošním ročníkem Ligy národů výhrou 3-2 nad Francií. Ve své druhé sezóně mezi elitou skončí děvčata 10. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Zajímavé spojení Věra Martinová a Tomáš Klus a vznikly z toho Magnetické bouře. To je písnička, která právě dozněla. Dál už káte o Loudavej vlak a nebo dvojice Paul Simon a Art Garfunkel Bridge over Troubled Water, ale také Tony Joch, ten bude na stopu, Michal Tučný bude u Nebeských bran, ale bude hrát a zpívat také Eddie Rabbit a také konstatování, že léto je blíž, zazní v podání Marcely Voborské a Pacifiku. Zazní také Kukátko s pozvánkou na zajímavý koncert Doprava v půl. A v druhé polovině hodiny tady opět budeme mít dvojici pozvánek k vysílání Country Rádia. Tak ať se vám dobře poslouchá. To vám přeje Miloš Keller.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě,

0: Vlkem Country Rádia.
1: Ani o prázdninách neutuchá hudební aktivita Pepy Pelána a tak nám opět telefonuje do Country Rádia další pozvánku na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a kam tentokrát posluchače pozveš?
2: Děkuji, já tě taky zdravím a pochopitelně i posluchače. Tentokrát je to do Štěkně na zajímavou akci. Je to první ročník sousedského setkávání SOS. Je jenom jedna Štěkyň na světě. Tato událost proběhne 18. července, tedy v sobotu, a zahájí ji ve 14 hodin divadelní sešlost 5 dostatečných s kusem Podivuhodná legenda o založení Štěkně. Bude následovat písničkář Pepa Pelán a na závěr, aby si mohli všichni zaspívat, to bude uskupení opět hudební C-dur. A co se týče občerstvení, je zajištěno a vstupné dobrovolné.
1: Tak ještě trošičku definuj Štěkeň, co většího je v blízkosti Štěkně?
2: Štěkeň je kousek od Strakonic.
1: Mm-hmm. Takže sobota 18. v kolik hodin se začíná ve Štěkni?
2: Začíná se ve 14 hodin. Ještě jsem, mám dojem, nepověděl, že to bude venku na hřišti u dřeváku.
1: Tak, teď si to posluchačům pověděl, takže já popřeji hodně návštěvníků a aby se to vydařilo.
2: Prima, moc děkuju.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Marcela Voborská, také Eddie Rabbit nás dovedli až k dalším dopravním informacím. Stále neprůjezdná D3 u Soběslavy ve směru z Českých Budějovic do Prahy. Objíždí se to přes Planou a dlouhé kolony jsou právě u Plané. Sedmička ve směru z Prahy do Chomutova u Býtozevsi. Došlo k dopravní nehodě kamionu, jezdí se kyvatlově, počítejte s krátkou kolonou. Stále jsou dlouhé kolony kamionů ve směru na Brno po D1 od Ostravy. Kolona začíná už u Vyškova a občas zpomalují i auta v levém jízdním pruhu. A 35 na průtahu Libercem, je tam dopravní nehoda, počítejte s krátkými kolonami v obou směrech. V Praze počítejte s kolonami stále na omezené k Belské. Kolony jsou na Novopatské i na Cínovecké a také v Hloubětíně na Průmyslové a na dojezdu D8 do Prahy. Další doprava za hodinu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Tohle byli Hoptrpáci, předtím Radim Flender a Lucie Vondráčková jako Treperenda, za chviličku Valdemar Matuška nebo Crystal Gale. A teď je tu první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince. Pozvánka k víkendovému vysílání, jakkoliv je pondělí, abyste se měli celý týden na co těšit. Tak tedy téma víkendu, tak to bude znít nejkrásnější prázdniny mého dětství. No a polední siesta o víkendu zůstává jak v sobotu, tak v neděli mezi 12. a 13. A tentokrát to bude polední siesta v Louisianě, tedy hudba zvaná Cajun. Víkendovým vysíláním vás budou provázet kolegové Petr Bohuslav a Jitka Koutná a od této chvíle se už na toto vysílání můžete těšit.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej. A nebo

0: Babiny Vola nás pozval do rodného údolí, já vás pozvu k dalšímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny, tak jako každý den, Tulák Vítek Pěkný a také Fígle a Dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny se to různě mění. Na pondělní druhou polovinu hodiny čaje o 6. připadá písnička z Karavany Jirky Vondráčka a také Country pod kapotou Vítka Pěkného. V 19 hodin potom Srdcem v country, červencové vydání tohoto pořadu, který si chystá kolega Milan Schmidt. A v 20 hodin už kolega Petr Kocman s večerním vysíláním a také s večerní soutěží o dvojici voucherů na oslavy 35 let Country rádia. Teď už je tu Tomáš Adamec se zprávami a s počasím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
8: Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
9: Odpočiň si, Sára.
8: A dostanete kouzelnou

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem. Pětiletý ohas je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Jeho skvělou práci chválí i jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Od nás mají oba palec nahoru. Do Česka opět přišlo období slunečného a teplého počasí. Denní teploty místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i dále v týdnu. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Bude se tak proto dál prohlubovat sucho a bude se rozšiřovat výstraha před nebezpečím požárů. Na pohádkový hrad nás teď zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Pozdně gotický hrad Švihov u Klatov stojí nezvykle v rovinatém údolí. Řeka Úhlava, při níž vedla stará obchodní cesta z Bavorska, podmínila místo vzniku městečka i podobu středověkého hradu. Páni z Riesenberka zde dokonale využili okolní živel a geniálně vybudovali rozlehlou a důmyslnou vodní pevnost. Hrady jsou drtivé většině na kopcích a soutocích. Tady tehdejší inženýři zabodovali a dobyvatelé se tak máčili v okolních vodách. Dnes si půjčíte pramici a užíváte si klidu a míru. Pomyslný klid tu vládl do poloviny 70. let minulého století, než se tu natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Expozice za tajemstvím Popelče na Střevíčku se nachází v prostorách bílé obrané bašty se samostatným vstupem z hradního nádvoří. Trasa je bez průvodce a vhodná i pro děti, které zde plní úkoly sovy rozárky. Pohádkové prázdniny přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: O víkendu se jela Bohemia Rally Mladá Boleslav a Dominik Scíteský zvítězil už po třetí v kariéře a upevnil si vedení v republikovém šampionátu. 2 sekundy za Scíteským dojel druhý Filip Mareš. Třetí byl úřadující domácí šampion a 10násobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
3: Nedá se popřít to, že půvab měla,

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Jsou tady písničky na přání, i těmi vás provede Miloš Keller. Pokud se podíváte na to, kdo má dneska svátek, Markéta, přidáme nějaké ty narozeniny a jiná výročí, tak je jasné, že to dneska bude bez telefonátu a pojďme hned po dvojicích. Všechno nejlepší k svátku, Markétko, jsem moc vděčný, že tě mám vedle sebe. Ať ti dnešní den přinese přesně tolik radosti, kolik ty každý den přinášíš mě. Užij si svůj den. Tvůj Honzík posílá písničku Večerka od Honzy Nedvěda. A ta druhá. K dnešnímu svátku pro moji neteř Markétku Sedlákovou prosím zahrát od Willie Nelsona píseň Touch Me. Markétko, ještě jednou všechno nejlepší, přeje teta Jarka.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice, prosím o zahrání písničky od Jarka Nohavici pro vašeho věrného posluchače. Zdenka Soukupa k jeho krásným 77. narozeninám. Hodně zdraví a spokojenosti mu přeje celá rodina, píše naše posluchačka Kristýna Soukupová. Nenapsala, jakou písničku od Jarka Nohavici, tak jsem nějakou hezkou vybral. Prosím o zahrání Margaret od Gentlemanů pro mě a pro všechny mé jmenovkyně k dnešnímu svátku, píše posluchačka Markéta.
0: Ve Slezsku.

Pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odlizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty.

0: 7 zastávek do Kateřinek, ukončete ten nástup, dveře se zavírají.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Pohádky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Říkají Markétko pro paní Markétku Tomanovou k jejímu svátku. S přáním dobrého zdraví a vše nejlepší. Písničku posílá a přeje Honza. To bude první a druhá pro naši nejbáječnější babičku Martičku z Brna, protože si opravdu báječná ženská od Filipka a Michalky, písničku od Michala Tučného, Báječná ženská.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku stihneme pro přestupně narozenou Markétku, k svátku cokoliv rytmického, zahraničního, třeba Waylona Jenningse, píše a písničku posílá Roman.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tu nezbytné dopravní informace, D1 má kolonu tentokrát z Prahy do Brna od Velkých Popovic až k opravovanému mostu Chmejkalka, protože tam je porouchaný kamion. D1 v okolí Brna na dojezdu do Brna od Vyškova. První kolona začíná od Holubic na 211. kilometru, na 208. kilometru je porouchané auto. A neradujte se, poté co projedete kolem Rohlenky, na vás čeká kolona od odbočky na Svitavy až ke Slatině, kde je dopravní nehoda. V Praze máme omezení kromě Kbelské, na které už jste si možná mohli zvyknout, také omezení na Ohradě a také na Hlávkově mostě. Počítejte, že magistrála v tomto případě jede podstatně pomalej. Další doprava za hodinu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbytku,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulark@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
0: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
3: No a máme tu druhou polovinu dnešního vydání Písniček na přání. Naší mamce přejeme vše nejlepší a užij si Sněhuláka, Mamut a Vlk. Prosím, zahrajte písničku od Williho Nelsona a Julio Iglesiase To All the Girls I Loved Before. A ještě ta druhá písnička, jmenuji se Honzík a chtěl bych věnovat písničku Jak spolu stárnem, kterou pro mě napsal můj tatínek Honza Ramach. Před 7 lety jsem spadl z lešení a tuto písničku věnuji všem, kteří bojují o své zdraví a z celého srdce děkuji záchranářům, lékařům i sestřičkám, kteří mi zachránili život, píše Honzík, a my tu písničku zahrajeme za chvíli.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Chtěli bychom poprosit o zahrání písničky Za klobouk si vrásky D skupiny KTO pro paní Olinku Matouškovou z Horního Jelení k jejím krásným narozeninám a svátku. A přejeme pevné zdravíčko, štěstíčko a stále hodně sluníčka u srdíčka s báječnými lidičkami, co jí mají rádi. Přeje Andy za celou lesní chaloupku z mechu a kapradí a Bobby. Tak to bude jedna písnička a teď ještě ta druhá. Prosím zahrát Phantom 305 pro kamarády na pivku. Děkuji moc, Jarka.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plnej dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: Písničky na přání na Country Radio.
2: Prosím zahrát Stopy sešlapaných bot, píše náš posluchač Zapletal. A ještě při této příležitosti máme pro něj odpověď. Web na nákup vstupenek na 35 let Country Radio funguje a je aktivní. Teď jsme to zkoušeli.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až jasná obloha. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky a bousky, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, před námi poslední zprávy a zpravodajský souhrn. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory, aniž by byla splněna všechna kritéria. Vedení nemocnice prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. V areálu 22. základní školy na Doubravce v Plzni vzniká nová tělocvična. Kromě samotného sportoviště tam město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na Rheje Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabídne během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendu je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku na konci minulého týdne převzala posledních ze 42 tanků Leopard. V letech 2028 až 30 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je novější verze. Zásilkovna měla ve výškové budově v areálu v centru Zlína, kterou ve čtvrtek zničil rozsáhlý požár, kolem 9000 zásilek. Zůstaly v budově. Firma připravuje zákazníkům náhradu škody. V jednacím sále ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii ani rozvědkám to nikdo neoznámil. Ministr pro sport Boris Šťastný od motoristů po zveřejnění článků tvrdí, že to byl jeho záznamník, který před pár měsíci ztratil. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

Prý každý zvon dobře ví, že zemřel jeho pán v noci dříve, než se rození na jeho dlouhou cestu poslední. Rozezní se v okolí

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, dnešní destinací bude nejstarší naučná stezka v Čechách. To je Keglerova naučná stezka Krásnolipskem. Ta prochází velice pestrou krajinou na pomezí chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Je zaměřená na geologii, přírodu, historii i lidovou architekturu. Vytvořili v roce 1941 krásnolipský rodák pan Rudolf Kegler. Jen pár let poté, co na zahradě svého domu v Zahradách dokončil unikátní plastickou geologickou mapu okolní krajiny. Naučná stezka byla zprovozněna v říjnu 1941 a původně měřila 12 kilometrů. Byla osazena 70 kusy naučných tabulí, které osobně vytvářel pan Rudolf Kegler a návštěvníky na trase také doprovázel. K obnově stezky došlo v roce 2006. Její současná délka je 23 kilometrů. Na trase je instalováno 39 stanovišť, která jsou osazena naučnými tabulemi a mnohde doplněna o zajímavé pomůcky a odpočinková místa. K nejoblíbenějším patří například rozcestí u pěti cest s dřevěným altánkem a ze dřeva vyrobeným jednoduchým herbářem místních bylin. Neméně zajímavá zastávka následuje na stanovišti s číslem 9, kde je umístěna replika milíře k výrobě dřevěného uhlí. V jeho těsném sousedství je zbudována romantická lesní studánka a dřevěný xylofon. Součástí jednotlivých zastávek je i již zmiňovaná geologická mapa v Zahradách, která byla vyhlášena za technickou památku. Dalšími zastávkami jsou Vápenka s největším výskytem jurských vápenců v Čechách, rozhledna na Vlčí hoře nebo zřícenina hradu Krásný Buk. Turistický okruh začíná a končí na náměstí v České Lípě. V úseku mezi Vápenkou a Vlčí horou stezka sleduje původní trasu z roku 1941. Návštěvu stezky kvůli její aktuální délce je lepší rozdělit do dvou dnů. Více informací o Keglerově naučné stezce Krásnolipském najdete například na webu kudyznody.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, přeju vám příjemný pondělní podvečer u čaje o 6. Dneska mám pro vás takový rybářský recept. Jsou to rybí filety na víně. Budeme potřebovat 2 rybí filety, lhostejno z jaké ryby. Potom 100 litrů suchého bílého vína. To začíná dobře, uznejte. Takže ochutnáme, jestli je v pořádku. 2 lžíce hladké mouky, lžíci rajčatového protlaku, lžíci nasekané petržele zelené, 1 citron, 2 lžíce másla a klasika sůl a mletý černý pepř. Očištěné filety pokapeme citronovou šťávou. Osolíme, opepříme a obalíme je v hladké mouce. V nějaké takové vyšší pánvi rozpustíme máslo a filety pěkně opečeme z obou stran do zlatova. Do pánve pak přidáme protlak a víno a dusíme ryby do měka. Podle potřeby můžeme podlít vodou a když je ryba měkká, přidáme do pánve čerstvou zelenou petrželku a můžeme servírovat. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6. Kapi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na zítra máme hlášenu trojici polodenních železničních výluk. Pacov Pelhřimov, Jičín Turnov a Znojmorec. Šťastnou cestu.
2: Country rádio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country rádio.
0: Country rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Milí posluchači Country Rádia, máme 29. týden a písnička z karavany se těší na vaši přízeň, kterou jí můžete vyjádřit třeba tak, že si o ní napíšete do písniček na přání, anebo nám dáte vědět do karavany, anebo si vždycky takhle v podvečer nenecháte ujít vysílání Country Rádia, abyste písničku týdne neprošvihli. Písničky týdne startují z karavany, kterou už 9 let uvádíme s Denisou Markovou, a písnička 29. týdne se jmenuje Dost dobrá. Získala druhé místo na letošní portě s uskupením Jojo Sirka a Los Losos a je fakt dobrá. Skvěle ji zpívá Pavla Jojo Ambrožová a posílá vám ji Jiří Vondráček. Tak ať se vám Dost dobrá a Jojo a Sirka taky líbí.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás, Vít Pěkný. Vespa slaví krásných 80 let a pro zákazníky má zajímavý sběratelský kousek. Psali to novinky.cz. Skútry značky Vespa se zrodily v Itálii po druhé světové válce s cílem nabídnout dostupný dopravní prostředek pro masy, kterému nebudou vadit ani válkou poničené cesty. První návrhy začaly vznikat již v roce 1944. Oficiálně pak značka Vespa, v překladu z italštiny Vosa, vznikla až v roce 1946. Vespa, která od začátku spadá pod křídla italské skupiny Piaggio, si tak v letošním roce připomíná již 80 let své existence. A součástí oslav je také představení speciálního modelu v rámci limitované edice Vespa Edizione Ottantesimo, která vznikne v omezeném počtu 1946 kusů. Technickým základem je Vespa GTS 310 s jednoválcovým motorem o výkonu 25 koní. Skútr ale dostal unikátní lakování, které je inspirováno ocelí používanou pro výrobu karoserie. Kovový vzhled pak doplní zeleně lakované detaily, odkazující na inovativnost i první jednobarevné modely společnosti. Motocykl je vybaven odnímatelným krytem sedla v barvě karoserie, číslovanou pamětní plaketou, trojrozměrnou číslicí 80, kompletním LED osvětlením, pětipalcovým TFT displejem, bezklíčovým přístupem i bezpečnostními systémy ASR a ABS. Ke každému skútru navíc také vznikla speciální přilba, která svou barevnou kombinací i číslovkou 80 ladí se skútrem. Skútr je možné dovybavit tradičně pestrou paletou příslušenství, přičemž některé kusy jsou barevně sladěny. Kupci navíc s každým kusem dostanou i speciální knihu mapující historii značky, včetně historických fotografií. Skútr už se předobjednával prostřednictvím dedikovaných webových stránek, přičemž doporučená cena atakuje cenovou hranici malého vozu. Na skútru či jinak jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Srdcem v country. Aneb, muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tak slyšeli jste bluegrass jak hřemen, k tomu se dostaneme, protože můj dnešní host, který tady se mnou sedí, byl právě protagonistou kapely, která u nás je velmi populární, ale bluegrass to je jenom jedno okénko z jeho života. Já to vám postupně. Jestli znám nějakého muzikanta, který prošel širokým spektrem muziky jako nůž máslem, tak je to můj dnešní host Kuba Racek. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj Milane, zdravím tě a zdravím samozřejmě taky všechny u Country Rádia.
0: Prosím tě, já to myslím naprosto vážně, protože vlastně ten tvůj záběr je neuvěřitelný a kdyby to takových lidí znám víc, který jako třeba přeběhli, ale ty si všude zanechal výraznou stopu, což je na tebe příšerný prostě.
1: Myslíš, jo?
0: No, tak to pojď vzít úplně od začátku, ale protože jako monogram, který jsme poslouchali, je velký kus tvýho života, řekl bych docela zásadní a i pro nás, pro všechny, kteří máme rádi tuhle muziku, ale pojďme ještě víc dozadu, jako jak jsi se vlastně k muzice dostal a asi tak jako každý kluk s kytarou, viď?
1: Říkáš to správně, jako nechci do toho úplně zabřednout, ale prostě táta měl doma kytaru a mě to hrozně táhlo. A vždycky jsem říkal, hele, něco mi ukáže, a on nikdy neměl čas.
0: Jasně.
1: Ale vlastně já dneska to vidím tak, že to vlastně bylo dobře. On mě jako do ničeho jako nenutil a tu kytaru jsem se bral sám a sám jsem si to hledal. Pak jsem jezdil na tábory, na vodu, na vandry a tak. Takže první věc se mi ukázali ty kamarádi.
0: Vyplývá mi z toho, že jsi samouk?
1: Jo a ne, jako ona v podstatě samouk není jako někdo, to bys musel být zavřený jako Dalibor.
0: Jasně, jasně.
1: Učíme se jako, jak říkám, takhle kamarádi, kolegové, muzikanti. Mám teda vychozený rok piána, jo.
0: Jo, no tak máš víc vzdělání než já teda jako hudebního, což mě uklidnilo, protože já jsem si říkal, jestli ty jsi samouk, já jsem samouk a ty hraješ to, co jsi hrál a já hraju, co hraju, tak tam něco, tam je nějaký renonc, jako.
1: Ale prostě. Jako to, co hraju, tak z toho jsem se tam na to piano nenaučil nic, ale no. Co mě nejvíc dalo, to jenom řeknu v rychlosti, vlastně jsem chodil k Lubošovi Andreštovi,
0: no, jasně.
1: Protože mě potom začínala zajímat strašně moc jako jazzová muzika a blues a to mě dalo hrozně moc, jako trvalo to sice jenom rok, ale do dneška jako z toho čerpám.
0: Já se k tomu blues taky dostanu ještě u tebe, ale pojďme se teda vrátit vlastně k tomu monogramu. Tam jsi nastoupil kdy? Protože já vím, že a vlastně podle těch podkladů, který ty nemám připravený, ty už jsi v 19 letech jako úplnej Janek mladý hrál s totální hvězdou bluegrassovou s Petrem Kusem.
1: Je to pravda.
0: Jak hromné.
1: Je to pravda, bylo to výborný, protože to prostě všechno šlo nějak strašně rychle, jako dostal jsem se právě ke těm správným lidem, jako byl třeba Marek Mikuláš, který mi ukázal prostě, jak se nějaký ty věci hrajou a jeho to zase učil ten Petr Kus. No a Marek Mikuláš najednou odešel z kapely Kvartet, která tenkrát byla. A Petr Šach po mně, jako, takže to bylo úžasný.
0: No a vlastně, když to vememe teda ten začátek toho bluegrassu u mistra, tak ty si pak vlastně byl dlouhý let, já ani nevím, jak dlouho, součástí toho monogramu a jako vím, že to prostě bylo období, kdy, když jsem ten monogram viděl, jak jsem říkal, to je Amerika prostě, no tohleto, jako to byla jízda.
1: Díky, no vlastně tu kapelu jsem spolu založil tenkrát, myslím, že to byl rok 91 nebo nějak tak.
0: No tyjo.
1: A hrál jsem tam 20 let.
0: 20 let jsem tam hrál. Ona ta kapela je špičková pořád dál, to jako, i když ty už tam nejsi, tak při vší úctě k ostatním klukům prostě je to jízda, prostě to je
1: to
0: já jsem je nedávno slyšel a to je pecka, to je bomba. Ale já se vrátím do toho období, kdy jsi tam byl, protože v té době vy jste jako i ukazovali celkem světu, že tady se bluegrass umí hrát, vy jste hráli hodně v Americe, nebo několikrát na festivalech v Americe, ne?
1: Jo, říkáš to dobře, my jsme vlastně... To bylo tenkrát, jak se otevřely hranice, no, jako devadesátky, všechno jakoby nový a lidi jako jednak z začátku z té Evropy měli zájem, jako o český kapely, ano. Věděli, že se to tady vždycky hrálo, i prostě jako za starého režimu, ano. A hrozně to zajímalo, celkově to víme, jak ta Evropa se najednou otevřela prostě a my jsme byli vlastně jako mladá kapela, jo, protože ať je to, jak je to, dneska je trošku už to jakoby jinak a hlavně třeba v Americe hraje to spousty mladých lidí, je to výborný, ale v té době většinou to byla jakoby střední generace nebo věk minimálně.
0: 90. tam začínaly hodně v Americe ty New Country a tyhle ty věci, viď, prostě a ten bluegrass hráli ty matadoři. Jako,
1: jasně. A v Evropě ale taky, jo. Tady najednou prostě přijeli nějaký kapely, tam prostě nám bylo od 18 do třeba do 22 a docela nechci se nějak chválit a docela jsme jako hráli dobře.
0: No, jasně,
1: a,
0: no.
1: Oni, a hlavně i v tom věku ještě spousty ti jako prominou, když něco nevíde. No, jo. No. Takže to bylo jako skvělý období, super. A pak jsme se teda dostali jako do té Ameriky vlastně dvakrát. Hrál jsme úplně na úžasných festivalu jakoby toho IBMA, což je ta největší asociace. Jako třeba ve stejný den, co po nás hrál potom Alison Krauss a Tony Rice a takovýhle. Jako
0: obrovský hvězdy, obrovský jména. Dáme si, Kubo, další písničku, další muziku. Co tam máš připraveno?
1: No, já bych možná ještě pustil jednu od toho Monogramu.
0: Určitě.
1: Když jsme teda o tom mluvili. Protože my jsme vlastně za tu dobu, co já jsem tam byl, tak jsme udělali 4 desky. Tři jsou anglicky a jedna se udělala celá česky, jako autorská.
0: Ano. Jo?
1: Buď moje skladby, nebo některý Petra Kuse. A tohle to byl single, který potom se udělal pro rádia, protože se do toho dohrál ještě jako bicí, živý teda.
0: Ano, jasně.
1: Takže česká autorská Ten plamen pálí dál.

0: Léto s Country rádiem.
1: Dozněl monogram, my se k tomu ještě vrátíme. Ty vlastně si teda jeden z těch muzikantů, Kubo, který může porovnat, aspoň teda v té oblasti bluegrassu, vlastně tu atmosféru těch evropských festivalů, samozřejmě špičkových, ve Švédsku jste hráli, prostě kde je to proslulá scéna, a těch amerických. Je tam zásadní rozdíl, anebo už opravdu ta Evropa jakoby se přiblížila té atmosféře té Ameriky? V tomhle směru aspoň.
2: Já musím říct, že já jsem teda měl štěstí, že jsem třeba, když jsme hráli na tom IBMA americkým, že to byl ten největší boom vůbec té organizace. Mm-hmm. Protože jednak to přesunuli do Nashville, mm-hmm. a což bylo nový místo, tak samozřejmě každá změna něco jakoby, může to být třeba jakoby nějaký propad. Tak to mm-hmm. přišli podpořit ty největší hvězdy jakoby té muziky, jo. Takže to byla obrovská jakoby, akce, skvělá. Třeba v tom sále, v tom hlavním, bylo asi 4 tisíce lidí. A hlavně to bylo potom, co vlastně vyšel ten kultovní film s George Clooneym, Bratříčku, kde jsi. Mm-hmm. Takže celkově ten žánr nabral jakoby, obrovský množství fanoušků. Takže tam jsem tím měl pocit, že jakoby, ta muzika je taková víc, jako víc frčí, jo, celkově. Mm-hmm. Z čeho jsem si všiml, byla hlavně třeba jako zvuková kvalita. Jako ty kapely, prostě každá ta kapela měla jako svýho zvukaře, měly in-eary jako
1: a věděl, všechno, co tam jako, je a všechno.
2: Protože tam třeba během toho večera ta kapela fakt šla po sobě a tam úplně nešlo jako začít najednou zvučit, tak tam celá opona, mezi tím se zvučila kapela zatím, jako vytáhla se opona, hrála kapela, jako nebyl tam žádný takový lakový prostor.
1: Není čas ztrácet čas.
2: No, ale jinak jako atmosféra, to prostě asi hold je podobný, jako
1: jo,
2: si myslím.
1: Jo. No tak bluegrass má i u nás obrovskou tradici, takže tvůj zářez, když to tak řeknu, v kapele Monogram nemohl zůstat bez povšimnutí. Pojďme od Petra Kuse k Luboši Andrštovi, protože to jako, samozřejmě, oba dva vynikající instrumentalisti, ale žánrově je to úplně jinde. Kde se v tobě vzalo najednou zájem o jazz, o blues?
2: To je, na co jsi jakoby narazil na začátku, nebo co jsi říkal, že mně se toho líbí strašně moc, jako jo.
1: A nejen to ochutnat všechno prostě.
2: Tak, no, a nejen to jako poslouchat, ale i si to zkoušet, jako jo, a prostě celkově nástroj jako kytara mě jako baví.
1: A no to jo, ale bluegrass čistě akustický a blues, co si budeme povídat, tam je to hodně, pokud nebudeme brát rezofonku, tak budeme mluvit o elektrické kytaře.
2: No, to je pravda, že asi lidi mě mají hodně spojený s akustickou kytarou, ale já na tu elektrickou hraju už 30 let, jako jo. Ale říkám, prostě asi jak člověk, jak jsem hrál třeba s tím monogramem tolik let a vydalo se tolik desek, tak je to víc, jakoby jsem s tím víc spojený. Ale bylo to tak, že mě to prostě zajímalo a chtěl jsem se nějak někam posouvat, jako do dneška se chci posouvat, jako pořád, jako objevovat věci.
1: Jasně.
2: A tohle byla, to nějak taky prostě byla náhoda, kamarád říká, hele, víš, že tam bude vřelý kurz, učí Andrš, a říkám, neblbni, no tak to jo, to mě zajímá.
1: No a ty potom, řekněme, od Andršta si vyrazil do pražských klubů, což je vlastně pro ty bluesmeny český v uvozovkách tady teda obrovská škola, ale zase zároveň taky jediný chlebíček, jo? Protože na těch bluesových festivalů nás zase tolik není, to je Šumperk a pak možná pár dalších, ale není to takový jako masivní, jako třeba u country festivalů, takže ty kluby prostě.
2: Ty kluby,
1: každý
2: ale
1: večer, parkování, blázinec, no, prostě ze vším všudy.
2: No, ale zase se bavíme, že tohle už je taky hodně zpátky, Praha vypadala jinak, dalo se normálně jako parkovat. A právě to docela fršelo, těch klubů v Praze bylo
1: spousta,
2: taky víc,
1: spousta,
2: jako jo, takže ta doba byla prostě tak jako, nechci říct lepší, to je, byla jiná.
1: Byla jiná a bylo to ale fajn, já si to pamatuju, to období, kdy jsme opravdu ty kluby hráli, kdy jsme hráli 4-5 klubů týdně a vlastně bylo fajn se pak na té národní potkávat, ten šel z toho klubu, ten šel z toho klubu, táhli se tyky, tady hele nazdar, kolik bylo lidí a tak dále, bylo to fajn, to už dneska jako úplně tak není, těch klubů jako rapidně ubylo, těch bluesových, kam se dá vyrazit, zůstaly vlastně jenom ty nejtradičnější, asi dá se říct. No, když teda se bavíme o blues jako o takovým, tak my máme dokonce takovou společnou zkušenost s Charlie Slavíkem.
2: Ano, jistě.
1: Sice každý v jiný kapele, ale oba jsme hráli s Charlie Slavíkem, já v Revy a ty jsi byl v Highway 61.
2: To byla Highway 61.
1: Co ta vzpomínka na tuhle spolupráci?
2: Jo, bezvadný, tak jako Charlieho já znám taky v podstatě celý život.
1: A jako,
2: takže super, to se zahrálo spousty akcí jako a já jsem, jako on vlastně dělal v té době ještě hodně jakoby rockabilly.
1: No jasně.
2: A to
1: no.
2: Mě hrozně baví. Jako,
1: to, je další, no, to je další věc. Naštěstí blíží se zase Rumble, takže tenhle ten festival pořád ještě u nás žije. No Kubo, pojďme za další muziku, ať pořád jenom nemluvíme. Ukažme taky, jak ti to brnká, takže co si vybral dál?
2: Tak teďkon bychom pustili písničku z desky s Pavlínou Jíšovou.

0: Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. Country Radio.
1: Hostem dnešního pořadu je Jakub Pracek a když hovoříme o jeho všestrannosti, tak já jsem to zatáhnul trošku k tomu blues, protože mám blues rád. Musím k tomu ještě taky dodat vlastně jedno takové období, kdy jsem hrál na nějakým bluesovým festivalu a teď jsem slyšel prostě neuvěřitelnou jízdu, tak jsem se tam šel podívat a na pódiu stálo duo Racek Vaňkát. To byla teda, musím říct, taky období, nevím, jak dlouho to trvalo, ale to prostě byla, to taky bylo skvělý. Tam myslím, že taky vznikl nějaký album z té doby.
2: Prosím tě, jo, měli jsme takový EPčko, jako, ale jestli potom budeme mluvit o mý kapele, tak to vysvětlím, jak to vlastně
1: jasně,
2: potom
1: došlo
2: s tím duem bylo.
1: No my jsme teď poslouchali vlastně teda spolupráci s Pavlínou Jišovou, to je další důkaz toho, že ty patříš sem k nám, prostě jsi i folkař navíc ještě ke všemu. To bylo taky dlouhý období docela, ne?
2: Úplně dlouhý ne, ale já jsem vlastně tím folkem, ale vydatný, ale já jsem tím folkem jakoby začínal, jo, a prostě je pravda, že já rád zpívám anglicky hodně, i jako kvůli tomu, že člověk takhle jezdí třeba po té Evropě nebo tak, ale ten folk jako nějaká ta výpověď toho textu se mi taky jako líbí, jo.
1: Jasně, jasně.
2: No a teď teda k té skladbě nebo k té spolupráci s Pavlínou Jišovou, tak tahle skladba vlastně z desky, kterou jsme společně udělali, je zase celá autorská, já se tam podílím poměrně hodně, buď spolupráce s Pavlínou na melodii nebo moje melodie. Ona otextovala, tady napsal text českobudějovický básník a zároveň rokový bubeník Zbyšek Raška, já jsem na to napsal melodii.
1: Jo. Se Zbyškem jsem chodil do třídy.
2: Neříkej, malej svět.
1: Malej svět. No tak s Pavlínou jsme chodili do hospody a se Zbyškem jsem chodil do školy. No, protože jsem budějčák, že jo, samozřejmě. Konec konců, Pavlína jako folkařka, královna folku, nějakou dobu se tedy spolupracoval s ní. Ty máš i nějakou spolupráci s Pavlem Bobkem, jsem postřehl.
2: Prosím tě, to bylo zároveň v rámci té kapely.
1: Ano,
2: protože vlastně, když on potřeboval nějakou sestavu, která byla jakoby komornější, bez bicích, tak my jsme doprovázeli, to byla ta sestava Pavlína Jišová a přátelé.
1: To znamená, to Tomáš Vokurka tam byl, ne? Nebo kdo tam byl?
2: Příležitostně taky a vlastně ani taky ne. Vlastně taky to byla sestava té Pavlíny, jako aha, kde vlastně byla Pavlína, její dcera Adéla, která se dneska jmenuje Adéla Bohadlo,
1: ano.
2: Pavel Proutka kontrabas a já elektrická kytara.
1: Když se pohybujeme v těch našich vodách, tak nemůžeme ovšem opomenout i tvoji spolupráci s Honzou Vančurou a s Irenou Budweiserovou.
2: Jasně, je to pravda. Já jsem vlastně dostal nabídku od Honzy Vančury někdy rok 2012, jestli si to dobře pamatuju. A hrál jsem s ním vlastně 6 let. Po roce té spolupráce přizval do kapely dva lidi, docela zásadní. Jednak to byla Irena Budweiserová a za druhý Mario Biháry, že jo, známý romský akordeonista, pianista, známý za spolupráce se Zuzkou Navarovou. No a vlastně z toho vznikla potom taky spolupráce i s oběma. S tou Irenou poměrně záhy, protože potřebovala občas někde doprovodit.
1: Jasně.
2: A nějak nás to začalo bavit, jako. A občas je přizván teda i Mario do takového tria, který se jmenuje Jamair. Je to zkrátka teda Jakub, Mario, Irena.
1: Jasně.
2: A párkrát za rok takhle hrajeme v tom triu. Ale vrátím se zpátky k té Ireně. Vlastně bezmála to bude 10 let, co spolu už takhle hrajeme. Udělali jsme spolu jednu desku, na který jsem se podílel hodně teda jakoby nástrojem a nahrával jsem tam většinu nástrojů a no a vzniklo to myslím, že v době nějak toho nešťastného covidu.
1: Jo. Tam k tomu se ještě dostaneme. Já myslím, že teď bychom si mohli dát zase další písničku, ať to hraje a vlastně od toho covidu se taky potom odpíchneme dál.
2: Bezva, takže když jsme mluvili o té Ireně, tak bychom dali jednu teď z té naší společné desky a pak řeknu nějaký věci k tomu.
1: Jasně.
3: The night was black, roads were icy, snow was falling, drifts were high. I was weary from my driving, so I stopped to rest for a while. I sat down at the track stop, I was thinking about my past. Had a long streak of that bad.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: Tak a mým hostem v dnešním pořadu je Jakub Racek a probíráme muziku jako takovou, což není s Jakubem úplně jednoduchý, protože to lítáme vlastně z místa na místo, z kapely do kapely, ze stylu do stylu. A naposledy jsme byli tedy u Ireny Budweiserové, poslechli jsme si i písničku vlastně. Ty si říkal, že k tomu ještě povíš nějakou story.
2: No, já jsem se k tomu chtěl vlastně trošičku odpíchnout do současnosti a přemýšlím, jak bych to tak nějak jako zaunačil, ale řeknu to takhle.
1: No, řekni to úplně normálně.
2: Ne, s Irenou vlastně hraju asi jakoby 10 let a tam se děje to, že to vystoupení vypadá tak, že pokud není klavír, na který Irena hrává pár skladeb, tak vlastně veškerou muziku obstarávám já.
1: Jasně.
2: A
1: už se mi to začíná uzavírat.
2: Že najednou začne chodit jako nabídky, jestli bych nechtěl přijet sám. A mě to vždycky bylo takový jako nepříjemný, vždycky jsem radši hrál prostě s někým. Ale říkal jsem si, no hele, už asi na čase, teď jako tady už máš trénink jako od té Ireny vlastně. Jo, takže tomu jakoby vděčím hodně za to, že tam vlastně to tvořím sám a takhle to jakoby nějak vzniklo, jo.
1: Tak vznikla vlastně ta tvoje nejsoučasnější poloha, kdy vlastně obstaráš spoustu muziky, ale dobře, to si takhle jako zaonačil, dostali jsme se do té současnosti, ale já jsem se motal ještě kolem toho covidu, protože v té době si měl neuvěřitelně rozjetou kapelu. Vypadalo to dokonce na turné po Spojených státech a pak ten covid do toho říznul prostě.
2: Jo, říkáš to úplně správně, takže kousek ještě trošku zpátky. To je kapela, která se jmenuje Professional Deformation.
1: Ano.
2: A to bylo vlastně tak, že já jsem měl to duo, který ty jsi slyšel,
1: kde
2: hrál Radek Vaňka na dobro. A říkal jsem si, že by to chtěl udělat ještě kapelu. Ale s Radkem se mi hrálo tak dobře, že jsem ho tam v té kapele chtěl. Takže jsem jakoby přizval ještě dva hráče. Aha. Petra Voštu na banjo, který dneska hraje v kapele Poutníci. Aha. Na kontrabas Miloš Klápště, který dneska hraje s Anetou Langerovou.
1: Ano.
2: A vznikla kapela Professional Deformation. Vždycky jsem v té kapele bojoval s časovými možnostmi těch lidí, takže
1: jasně.
2: Nikdy se nehrál tak, jak bych se jako představoval. Přesto se nám podařilo jakoby vyhrát jednu soutěž ve Francii, docela prestižní, kde asi jako z 60 kapel jsme se dostali do finále a pak jsme to vyhráli. Měli jsme jít právě do Spojených států, přišla i nabídka z Kanady a přišel ten covid. Takže takhle potom kapela dostala takovou obměnu, zase se tam vyměnili nějaký lidi a v té sestavě vlastně jsme natočili jednu docela takovou, jak to říct, takový...
1: Polo big beat.
2: Ne, polo big beat, hledám to slovo, takovou prostě legrácku, tak,
1: jo,
2: legrácku.
1: Dobře, no.
2: Kterou bychom si vlastně mohli pustit. A já bych...
1: Já jsem zvědavý, jak vypadá jako legrácka, protože vesměs, když slyším jako kapelu Professional Deformation, tak mi spíš úsměv tuhne, než bych se usmíval. Nějak nestíhám, jo, takže...
2: legrácka je to proto, tak prozrazovat to nemusím, posluchači vlastně uslyší, ale chtěl bych je zároveň pozvat ke sledování videoklipu, protože my jsme i na tuhle skladbu udělali videoklip, který je na mém YouTube kanále Jakub Racek, takže tam se dá vidět i videoklip.
1: A je to teda věc, jak se jmenuje?
2: Skladba se jmenuje Červotoč.

0: Takže žertovná píseň v podání Kluby Racka a jeho kumpánů. No a teď jdeme jako beze srandy vlastně do toho finále našeho povídání. Já v poslední době jsem vlastně zaznamenal přesně to, co ty už si nakousl, že vystupuješ jako de facto sám, ale vlastně to zní tak trošku jako kapela. Trošku víc jako kapela. Povídej prosím tě, o co konkrétně jde.
1: Říkáš to úplně přesně. Já jsem vlastně před 2 rokama spustil tenhle projekt, který taky vznikl tak trošku náhodou. Já jsem ti říkal, že jsem jako hrál sám, ale měl jsem hrát prostě nějaký asi 4 koncerty v Německu a dost jako dlouhý, jo. To jsou třeba 3hodinový hraní, ty jsi muzikant, znáš to, že jo? 3 prostě dlouhý sety a vlastně vybouchli mi muzikanti, který se mnou měli jet, nebo respektive jeden, a pak jsem volal tak různě, tak jsem říkal, hele, no tak úplně samotný musím mi to hrát nechce, tak já to zkusím s tím looprem. Už jsem s tím nějaký zkušenosti měl. Už jsem to používal s Irenou ve studiu, asi ve 2 skladbách. Ne třeba úplně, ale je tam nějaký jakoby základ z toho loopru. No a vlastně jsem ty koncerty takhle odehrál a strašně mě to jakoby nadchlo. Jednak to byl pro mě jako přínos takový, že jsem se na to můžu jakoby strašně učit. A řekl jsem si, že v tom chci jakoby pokračovat. A chci takhle hrát, protože je to prostě pro mě obrovská škola a někam se jakoby posouvám nějakým směrem. Je možný, že jednou to zase dělat nebudu, ale momentálně to beru jakoby přínos a
0: pro mě je to nepředstavitelná věc. Já jsem totiž taky jako, samozřejmě jsem viděl Cirkus Ponorka, že jo, prostě, takže jsem si říkal, tyjo, to je síla, on vlastně si sám vystačí a to je jako, to je paráda, to bych zkusil. Jenomže vzhledem k tomu, že když řídím, tak nemůžu jíst ani banán, jo, protože neumím dělat 2 věci najednou, tak si neumím představit, jako, jak bych to dělal, jak to přepneš v té hlavě vlastně, že to všechno ti tak jako maká. Já vím, že to dokáže Tereza Balonová, ta to používá úplně běžně, jako, a to je ženská, ty to mají jinak.
1: Ty to mají jinak. Hele, to je právě to, že jako samozřejmě vždycky dojde k nějaký kolizi, ale já už jsem to tak jako by přijal a ty lidi, myslím si, že dneska, ještě v té době, ty umělý inteligence, když je všechno dokonalý, tam tvoří už to dneska dokonalou muziku, tak si myslím, že ten lidský prvek vlastně úplně není na škodu. Tak když se prostě něco pokazí, tak já to z toho nějak buď jako vybruslím, anebo prostě vždycky jsem to nějak jako vyřešil.
0: Ale potěšíš nás, který na to koukáme z toho otevřenou čumou. Ale no tak, to pivu.
1: Ale já jsem vlastně, že on, každý druhý muzikant to má, nebo si to může pořídit, ale já jsem nechtěl znít jakoby vyloženě jenom, že si zahraju doprovodnou kytaru a pak do toho budu něco improvizovat. Chtěl jsem to vyloženě vystavit jakoby kapela, takže já tam mám jakoby různý zvuky, všechno dělám na kytaru. Teď jsem si teda pořídil takový sámodom, jsem si udělal i takový jakoby lehký bicí, takže všechno tam tvořím naživo. Mám jednu skladbu, která je opravdu udělána celá na ten looper, nahraný naživo, je to teda takový lepší demo. Trošku do Big Beatu tady.
0: To je ten Big Beatek, o kterým jsem zmiňoval, jsem si myslel, že to přijde. Jasně.
1: To je ten Big Beatek, tak to bychom se mohli pustit. Tam jenom ať se lidi neleknou, že ten hlas je takový nakřáplej, je to schválně.
0: Je to schválně a znovu připomínám vlastně takovou sumarizaci, že to, co teď uslyšíte, hraje jeden člověk.

0: Tak, já jsem to řekl už několikrát, je to blázen. Prostě tohle to, jako na to koukat a poslouchat se, je to pro silný nervy z toho důvodu, že když někdo na něco hraje, tak si říká, dobrý, no tak tohle to je jako vyšší level. No, ale hele, tak teď, abychom tě trošku poznali i z jiného pohledu, než jako fenomenálního bláznivého muzikanta, tak já tady mám takovou anketu, kterou vlastně dávám každému. Jo? A odpovídej na ní, prosím tě, jako víceméně jednoslovně, tak jak to cítíš, ono je to spíš taková legranda, ale na druhou stranu to o tobě může lecos vypovědět, jo, pro naše posluchače. Takže pojďme na to.
1: Děšen teďkon,
0: ne, vůbec ne, je to úplně odlehčený. Je to vydlehčený. Je to velmi jednoduché. Takže zeptám se tě, sport anebo lenošení?
1: Lenošení.
0: Dobře. Fotbal nebo hokej?

0: vyšla, myslím, že před 20 lety.
1: Mm-hmm.
0: A tam jsem se vyzkoušel to, jaký to je, když jsem sám sobě hudebníkem, všechny nástroje jsem si tam nahrával sám.
1: Ale ne s luprem, ale samostatně.
0: Ne s luprem, je to samostatně. Byl jsem teda sám sobě i zvukařem, producentem a všechno. A říkal jsem, tohle už nikdy nechci absolvovat.
1: Hmm.
0: A ta skladba je instrumentální a jmenuje se Let na jih.

0: Country Radio.
1: Posloucháte Srdcem v country, kde mým hostem je Jakub Racek. Kubo, já teď provalím vlastně takovou tu věc, kterou jsme spolu řešili před nedávnem po telefonu, protože já hraju se Stevem Walshem v jedné kapele a byl jsem u něj ve studiu a něco pouštěl a to bylo super. A on říká, no to je Kuba Racek, no a to teda jsem zíral. A to je zase tvoje úplně jako pro mě neznámá poloha, nebo teď už známá, ale byla neznámá. Takže co jsem to vlastně slyšel? Okomentuj tu skladbu, víš, o čem mluvím.
2: Prosím tě, to je píseň, která je, vlastně je to takový pravdivý příběh, který jsem napsal o svý dospívající dceři, 16 letý. A je to vlastně úplně jiná poloha, je to vlastně

0: vlastně je to příběh, jo, mm-hmm. vlastně o tom dospívání a takový. A zároveň se tam potkává i ten looper, protože celá ta skladba je udělaná na jednu smyčku jako akordu, i když zároveň tam je refrén a potom mm-hmm. je tam i bridge a vypadá to, že to jsou jiný akordy. Uh-huh. Jenom je ten zpěv jakoby posunutý. Takže jasně. jsou tam takovýhle věci. A další věc je ta, že jak já teda hodně rád jako hraju soul a improvizace, tak tady vlastně není žádný soul, takže to vlastně jenom zpěv. A jak říkáš, dělal jsem to u toho Steve'a, byla s ním skvělá spolupráce, mm-hmm. udělal mi tím, že on je z Nashville, tak mě fakt si myslím udělal takový nashvillský zvuk, hrozně hezký. A je to teda nový single, který vyšel teď, jestli dobře počítám, před 2 nebo 3 dny, 10. července. Nabízel jsem to i takhle po Evropě do rádií, takže mm-hmm. přislíbili, že to budou hrát, že se jim to líbí, takže hezky. Doufám, že se to dostane i nějak někam mezi lidi.
1: Ale premiéra u nás?
0: Premiéra tady.
1: Jasně, to nás těší. Když o tom mluvíme, kde tě můžeme třeba vidět taky jako naživo, co vlastně chystáš v nejbližší době? Protože jasně, tohle je kapitola. Já teda ještě musím říct, že na mě ta muzika zapůsobila, tahle ta poslední, kterou si dělal u Steve'a, zase jako další krok, já nechci říct, že do neznáma, ale říkám, tak jsem tě neznal v tomhletom směru. Je to vlastně nějaká nová cesta, kterou se budeš vydávat, anebo to byl jenom takový výlet, prostě jak si to popsal příběh a zase zpátky k tomu, co děláš běžně?
0: Já tu skladbu jako hraju taky naživo, jo, mm-hmm. ono to tak může působit potom, když posloucháš ty skladby, jako jak jsme třeba dneska, že to je každý pes jiná ves, třeba.
1: No, jako od toho monogramu je to jinde.
0: Ale potom třeba, když by si asi viděl ten můj koncert, tak když tam bude Black Betty, která byl ten Big Beat a tohle, tak už to tak si myslím nepůsobí, mm-hmm. že furt to mm-hmm. jsem jakoby mm-hmm. já a ten ano. stejně, ten výraz jakoby je tam podobnej, jo. Mm-hmm. Takže si myslím, že to není úplně jakoby, že by to byl jiný směr, spíše to nějaká další moje stránka toho vyjadřování, jako a teď byl to prostě takovýhle příběh, taková balada, mm-hmm. tak se k tomu prostě hodil tady ten zvuk, no. Tak Steve mi tam ještě nahrál skvělý bicí, já jsem dohrál ostatní nástroje, mm-hmm. včetně basy. Jo, jo. Mě tam nahrál basu, no vidíš, zrovna jsem tam nebyl.
1: Buď rád. Je to nahrán dobře, je to nahrán skvěle, já jsem si to fakt poslech a moc mě to baví. Než se budeme loučit, Kubo, prosím tě, řekni našim posluchačům, protože třeba, myslím, že většinou tě znali, ale mohl tě někdo neznat taky, tak ať se doví co a jak, kde tě najdem, na sítích, na stránkách, prostě něco o sobě, nějaký kontakt.
0: Jasně, takže asi moje taková nejzákladnější platforma momentálně je Facebook, mám teda i Instagramový profil, moje stránky jsou ve výstavbě, měl jsem dřív, ale pak to nějak prostě umřelo, takže snad budou i internetové stránky, ale hlavně Facebook, mám taky YouTube kanál, kde doufám, že na tuhle skladbu udělám i videoklip, rozhodně už tam ta skladba je, takže posluchače zvu k poslechu a dost koncertů jsem si odehrál teď do toho léta, od brzkýho ledna. Momentálně svůj koncert nemám, ale hraju s Irenou Budweiserovou a nejbližší hraní máme teď 18.7. v Teplicích, kam bych posluchače mile rád pozval, takže s Irenou taky to nebude špatný.
1: Určitě.
0: A je to hlavně na úžasném místě, protože to je v botanické zahradě, přátelé. Je to venku, hraje se tam pod stromy, je to jenom takový malý přizvučení, hráli jsme tam v loni, takže
1: víš, do čeho
0: vím, do čeho jdu a opravdu je to tam nádherný. Takže Teplice 18.7. v odpoledních hodinách najdete určitě na internetu. Mm-hmm.
1: Kubo, děkujeme za pozvánku a pojďme si poslechnout na závěr tedy píseň, o které jsme hovořili. Jak se vlastně jmenuje, to jsme ještě neřekli.
0: Skladba se jmenuje Down in Flames.
1: Já ti děkuju, měj se moc krásně a brzo někde na viděnou. Ahoj.
0: Díky moc, děkuju za pozvání. Ahoj.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný pondělní večer s datem 13. července vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Jak už jste si zvykli, tak čas od času ta hodinka je trošičku jiná než obvykle. Ne, že bych vám nehrál z vlastního archivu, to se jistě dneska stane také, ale dneska mám pro vás velmi exkluzivního a obzvlášť mě milého hosta, který už je tady se mnou ve studiu, zatím jenom tajemně, ještě ho nepředstavím, ale možná ho trošičku představí ta píseň, která právě teď zazní, protože s tou písní měl a vlastně má i nadále a vždycky bude mít hodně co dočinění. Tak za malou chvíli, za pár minut, už živě ve vysílání Country Rádia můj dnešní vzácný host.

za smušilé pustiny jel starý honec v krev. Ten temný byl a ševelil dech větru z té blech trav. Do honecké neby pohleděl a v růze zůstal stát, už z rozehraných oblaků viděl stát

0: Tak přátelé, dospíval Vaby Daněk písničku Ďáblovo stádo a já jsem moc rád, že teďka ve studiu živě mohu konečně oficiálně přivítat mého dnešního speciálního hosta. Tím je můj velmi oblíbený muzikant, jeden z mých nejoblíbenějších bubeníků na světě, dá se říct. Člověk, který, já vždycky říkám, že jsou lidé, kteří jsou takzvaně v pozadí, a jsou to ti lidé, kteří mají ovšem obrovský podíl na úspěchu toho daného díla, ať už je to nějaký projekt, skladba nebo celá deska. A dá se říct, že do jisté míry takovým člověkem je můj dnešní host, který, jak už jsem řekl, je vynikající bubeník, ale nejen to. Je to vlastně, dá se říct, také producent, uvidím, co mi na to řekne. Dá se říct v podstatě i vydavatel snad, ale to nevím, to mě všechno ozřejmí. Ale hlavně je to skvělý člověk, vynikající hudebník David Lanštof. Davide, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Petře, moc děkuju za pozvání, moc si toho vážím. Mám z toho velkou radost, že jsme vlastně se i celkem náhodně potkali a takhle to krásně vzniklo. A já se chci posluchačům omluvit, protože na ten úvod, který ty si řekl, já bych asi čekal, že hostem bude Vaby Daněk, který z mrtvých stál, tak se omlouvám, bohužel to se nestalo.
0: Hele, to v zápětí ozřejmíme, proč zazněl právě Vaby Daněk a právě Ďáblovo stádo, protože na probírání toho máme hodně. Já teda ještě musím posluchačům ozřejmit, jestli tak mohu říct, že my jsme léta kamarádi a v podstatě se léta potkáváme různě i na společných koncertech, teď naposledy v Pelhřimově v pátek, a tam jsme domluvili konečně konkrétní datum, kdy ty přijdeš za mnou do vysílání, abychom si povídali o muzice. A máme toho opravdu hodně, čeká nás spousta muziky, ale je potřeba říct, abych ozřejmil toho Vabyho, že vlastně mého dnešního hosta Davida Lanštofa můžete znát jako sidemana těch největších hvězd, a to nejenom v oblasti folku a country, protože pokud vím, Davide, tak já teda musím malou reminiscenci. Já jsem tě poprvé viděl a vím přesně, kde to bylo. Bylo to ve velkém sále Pražský Lucerny, kde byla nějaká akce, kde jsem já taky hrál, a ty jsi tam tehdy hrál s Ivanem Hlasem a já jsem byl z tebe úplně unešený a šel jsem za Ivanem a říkám mu: Ivane, co to tam máš za bubeníka? A on říkal: no to je David, to je naše sluníčko. A tam já jsem tě viděl poprvé a byl jsem nadšený. A potom to musela uplynout nevím jaká doba. A pak mě pozvali kluci z druhý trávy na koncert a ty jsi tam hrál. A já jsem byl znovu unešený, protože ty jsi tam měl spoustu všelijakých těch malých nástrojů, který jeden jsi mi říkal, dlouho jsem si to pamatoval, už si to nepamatuju, ale byl jsi takový, jak se v muzikantské hantýrce říká, vydobávač. No, nádherně jsi tu muziku zdobil a hlavně ty jsi pro mě bubeník, který té muzice opravdu slouží, že ty nedáváš na odiv nějaký šílený techniky, jak jsi skvělý, ale ty sloužíš písni a muzice, což obdivuju a tleskám ti, to je úžasný.
1: Děkuju, tak pro mě v té muzice ta písnička je přeci jenom pořád to nejdůležitější, ano. Je daleko důležitější, ano. Než cokoliv jinýho, takže ano. To je jasný. No.
0: Takže promiň, jenom vlastně to jsem to nedořekl, takže ty jsi hrával s Ivanem Hlasem, ano. Potom jsi hrál s Druhou trávou, hrál jsi s Oskarem Petrem, nahrával jsi a hrával s Radůzou, a bude toho víc, ale to nám všechno musíš prozradit samozřejmě ty. A jak jsi v těch projektech působil, jestli jsi byl jenom muzikant, nebo se podílel na produkci a tak dále, to všechno nás zajímá. Možná bychom mohli začít u toho Vabyho rovnou. Já vím, že ta deska vznikala živě. Ty jsi mi dokonce říkala, kde. Já jsem tam na tom místě byl, jednou jsem tam hrál, ale řekni to prosím tě posluchačům. Jak to celý vlastně bylo s tím Vabym? Jak jste se dali s Vabym dohromady?
1: No, s Vabym jsme se vídali podobně jako s tebou. Samozřejmě, ano. Takhle na koncertech jsme se potkávali. A s Pepou Štěpánkem jsme, výborný kytarista, kolega, ano. Tak jsme si chtěli vlastně udělat takovouhle radost a chtěli jsme si udělat takovou jako vlastně country desku, ale z těch starých písniček. To je dlouhý příběh, jak vzniklo celý, ano. To stádo. Ale ten Vabyho jsme oslovili vlastně až k hotovýmu, jestli by do toho nešel. On se chvilku zdráhal.
0: Takhle to bylo. Aha.
1: No. On se chvilku, dali jsme dokupy kapelu, vlastně celý ten příběh a všechno, proč jsme to dělali, protože to byly vlastně starý trampírny většinou, který jsme nějak jako předělali do takový, jako dejme tomu o generaci až dvě mladšíma muzikantama, než byl Vaby.
0: Tam je třeba Krinolína od Kapitána Kida, pokud si dobře pamatuju.
1: Jsou tam dokonce i Bílý skály, který naspívala Aneta Langerová třeba. Tak. Aha, jsou tam fakt i takovýhle jako starý kousky přes 100 let. Takže jsme si takovouhle radost vlastně tehdy dělali a ten Vaby nám na to nakonec cave a nakonec, i když tomu nevěřil původně, tak byl strašně rád a pak s náma hrozně rád hrál.
0: A propos o Pepovi Štěpánkovi, se kterým se také leta kamarádním jsme se tady bavili nedávno, když tady byli hosté kapela Epidemie. Těm taky hostoval na desce, takže Pepa tady, jeho jméno tady padlo už několikrát. Vynikající kytarista, hráč na steel kytaru, pedál steel kytaru. To znamená, že tedy to Ďáblovo stádo, tak ty jsi byl producent toho alba, nebo jste to dělali s Pepou na půl, nebo jak to bylo?
1: Já myslím, že to byla kolektivní práce. Vzniklo to jako z naší iniciativy s Pepou hlavně. Mm-hmm. Byl to náš nápad, protože mám pocit, v té době jsme hrávali možná už s Raduzou, s Ksindlem jsme spolu jezdili. Zkrátka jsme spolu trávili spoustu času a poslouchali jsme spoustu amerických hezkých desek, třeba Springsteena, že jak má takovou tu desku těch lidovek, že jo, skvělou, kterou
0: to byl Pete Seeger Sessions. Nádherná deska,
1: fantastická. A to je určitě jedna z těch desek, které nás hodně ovlivnily a říkali jsme si, takovouhle radost bychom si chtěli udělat. Ale byly to jiné desky, byly to třeba desky Hugh Laurieho, který který vlastně to jsou taky takové jako kořeny vlastně a hraje to jako hodně po svým, že jo, tak jako.
0: No Hugh Laurie, to bychom možná mohli ozřejmit posluchačům, že to je člověk, který v podstatě je muzikant až takzvaně na druhý kolej, protože on je hlavně herec přece.
1: Přesně tak, Dr. House. Takových je víc, možná se k nimi dostaneme tady. Takže vlastně takhle jako vzniklo to Ďáblovo stádo a vlastně myslím si, že i Vabiho to nakoplo po tom, že to byla vlastně úplně jiná energie, než na kterou byl zvyklý, úplně jiný přístup a vlastně celá ta parta muzikantů složených ze všelijakých možných kapel a no, takže to bylo fajn. Tam byl Luboš Novotný z druhý trávy, byl tam Honza Stiburek, což je fantastický aranžér a úžasný muzikant, basista Tomáše Kluseta, dlouhý léta taky. No, Honza Kořínek, výborný varhaník.
0: Takže
1: no a natočili jsme ty desky dvě nakonec. Jedno jsme točili na srubech Hajda.
0: Ano.
1: To bylo krásný v Orlických horách.
0: A tam opravdu jsem právě byl, tam jsem tu místnost viděl.
1: Jo, nádherný sruby, tak to bylo velmi autentický, ještě nám vypadl proud, takže abychom mohli dál pokračovat v natáčení, tak jsme museli objednat agregátor a tak, jako opravdu magický natáčení, to bylo moc hezký.
0: Ale tak to nám ještě musíš ozřejmit, teďka bychom dlouho nepovídali a prosím, zmínil jsem toho Ivana Hlase, tak co kdyby jsme si dali jednu Ivanovu písničku, kterou možná ty si i s ním hrával, Slunečnice se jmenuje.
1: No je.

0: Tak přátelé, to byl Ivan Hlas a písnička Slunečnice a s Ivanem Hlasem souvisí i dílo mého dnešního hosta, kterým je vynikající bubeník a producent David Lanštof. Davide, tak my jsme se tady bavili během písně, že vlastně ty jsi u Ivana začínal, co by bubeník, tedy co se týče takzvaně té první ligy, nebo jak to bylo?
1: No je to tak, vlastně Ivan byl jedna z mých prvních kapel, ještě předtím teda úplně první takový jako vážný angažmá, tak bylo u Lenky Dusilový a to trvalo v podstatě možná i přes 10 let, něco takového, čili tam to bylo dlouhý, velký, intenzivní.
0: Takže jsi rád 10 let s Lenkou Dusilovou,
1: no,
0: to je dlouhá doba, nějak, ale
1: je
0: dlouhý partnerství.
1: Je to, ano, bylo to takový partnerství, vlastně tím, že mi bylo asi 18 nebo 19, když jsem s ní začínal, tak vlastně ona byla taková jako velká inspirace samozřejmě,
0: ano,
1: a taková jako ségra v podstatě starší.
0: Jo, rozumím.
1: A vlastně myslím, že to je i tak do dneška, že teď se zrovna dozvěděla někde, jestli se mi něco nestalo, tak mi hned volala, měla starost, to bylo, tak to mě dojalo, tímto jí zdravím, jsem v pořádku, ale snad tý zpráva dorazila, takže tam ten vztah je velký, myslím, do dneška a pro mě životní inspirace a i možná nějaký nastavení té cesty, jak vkusu, tak přístupu k hudbě.
0: Takže to byl takový vlastně důležitý časový úsek.
1: Absolutně.
0: No a to znamená, od Lenky potom tě to vábilo jinam hudebně, nebo to tak prostě, já vím, že tak vznikne prostě v životě najednou, ale jako vábila tě jiná hudba, nebo co byl ten důvod, že jsi chtěl změnu, cítil jsi potřebu změny, nebo?
1: No, v té době, vlastně to jsem byl fakt mladičkej, teda, tak to bylo tak, jak to víš a znáš to, většinou to tak chodí, že prostě někde hraješ jako bubeník, samozřejmě ve víc kapelách, abych se uživil, tak toho zbývá, takže a takhle ti lidi potkávají a samozřejmě tě zvou vždycky do kapel, takže těch kapel bylo víc a víc a víc, já jsem jich vlastně téměř nikdy v životě neměl méně jak 5, to trvá do dneška, někdy i
0: to
1: víc.
0: To už je pak jenom boj manažerů, aby to dali dobře dohromady,
1: no,
0: všechno.
1: No, tak samozřejmě jako bubeník se musím dost podřizovat tomu a no, taky vymýšlet, když tak náhradu za sebe, ale takže pak ty cesty šly různě, no, Aneta, Michal Hrůza, potom, potom vlastně s tou druhou trávou to bylo vtipný, jak jsme se potkali, protože druhou trávu a Roberta Křesťana se měl vždycky strašně rád a hrozně mě bavila ta
0: muzika. Kdo by je neměl rád.
1: Kdo by neměl rád, přesně tak. No a seznámili jsme se tak, že jsme s Anetou Langerovou hráli někde na Moravě a potkali jsme se večer v hospodě stejný. A já jsem se poprvý v životě někoho oslovil, asi i naposled mám pocit, že bych s ním chtěl hrát a udělal jsem to tak, že jsem je šel pozdravit a říct jim, kluci, mně se strašně líbí, co děláte a než umřete, tak si s váma chci zahrát. A oni už byli tehdy samozřejmě ve věku, kde já jsem o generaci mladší, jo, než ne, takže to byla takováhle.
0: A jak koukali na tebe?
1: No samozřejmě se smáli, protože to samozřejmě to bylo vtip ve vší úctě, pochopitelně. Jasně. A opravdu za několik let mi zavolal Luboš Malina, že vlastně znova chtějí začít hrát s bicíma, protože měli bluegrassový období, kdy byli bez bubnů, což chápu, to bylo asi docela rozumný řešení tehdy, protože měli hodně rokový bubeníky předtím a no, posluchači to těžko nesli, co si vzpomínám.
0: On s tím hrával Franta Hennig, že jo?
1: No.
0: Tak to je vysloveně rokový bubeník, který sice hrával i s Lenkou Filipovou třeba, jo? Ale jinak hrál s Novou Růží, s Vildou Čokem, že jo? Takže to je roková mlátička, že? Teď ho znáš.
1: Znám, nebo Štěpán Smetáček, který si taky všech si moc vážím, to jsou fantastický bubeníci, ale jsou spíš rokovější. Takže takhle to vlastně vzniklo s tou druhou trávou potom. A vlastně díky Lubošovi Malinovi, teda Robertovi, jsem se potom seznámil s dalšíma lidma vlastně z té folkový a country scény, pak už se to nabalovalo. No,
0: hele, mám takový nápad teda, když jsme se bavili teďka o druhé trávě, tak aby jsme to nějak propojili s písní, tak pokud se nepletu, tak ty jsi s klukama natáčel album Marcipán z Toleda.
1: Nešvilu, je to tak? No.
0: Tak bychom si mohli dát tu titulní píseň, co na to říkáš?
1: No, neslyšel jsem jí 10 let, možná víc.
0: Tak proto seš tady, aby si poslech. Tak přátelé, teď si poslechneme Roberta Křesťana s druhou trávou a na bicí tam skvěle hraje můj dnešní host, pan David Lanštof.

0: To byl Robert Křesťan a druhá tráva, písnička Marcipán z Toleda, ve které skvěle na bicí hrál můj dnešní host David Lanštof. Davide, tak jak jsi zaspomínal?
1: To je to strašně dávno. Já jsem to fakt neslyšel snad od té doby, co jsme to nahráli. Je to fajn.
0: Nemáš nějakou vzpomínku na to nahrávání nebo na tu písničku? Tak jsem s tím, to my máme rádi.
1: Obrovskou, protože no tak odejít do Nashville, buď muzikant v Čechách, ano. A odejít do Nashville nahrávat desku.
0: Do hudební meky do Nashville.
1: Do hudební meky, do obrovského studia, ve kterém shodou okolností vedle, protože tam těch studií je prostě hromada, jasně, že to jsou obrovské haly, tak vedle ve studiu bubeník od Knopflera třeba.
0: No to jo. Je krásný.
1: Takže ahoj, a co máš za bubínek a tohle, já jsem nějaký David tady slustý, že jo, prostě no, skvělý, úžasný, no, no vůbec jako zažít vlastně ten přístup těch nejenom muzikantů, ale i třeba těch lidí, kteří jsou v té zvukové režii a tak dále, kteří pracují na tom natáčení.
0: Je to skvělý.
1: Je to super to zažít, protože potom máš šanci to přivést sem.
0: Ano.
1: A je to dobrý, protože to je pozitivní přístup, nikdo se nekaboní, všichni se snaží dělat to, co mají, a nekafraj lidem druhým do práce, co není prostě jejich verpánek, ano. Tak do toho se nemontují. To je docela dobrý.
0: Já podle toho, co jsem tam taky takhle měl to štěstí zažít v těch studiích, tak tam cítím takovej přirozený respekt vůči tomu, že tam přišel někdo, kdo tam chce nahrát, a vždycky to na mě působilo, když dovolíte, já bych měl třeba tuhle radu. Jo, bylo to takový od nich strašně jako příjemný, gentlemanský, ale zároveň bylo vidět, že jako tvrdě vědí, co chtějí ty producenti, ale dokázali to tak hezky říct, že tě neurazili, nevzali ti nějaký tvoje nápady. Krásný.
1: No. Tohle je, myslím, jako velká škola i vůbec do přístupu jako životního, no, vůbec jako jedna z lidma v práci, obrovský profíci.
0: To znamená, že dá se říct, že pro tebe i jako producenta, říkám-li to správně, tak vlastně jsi taky jako producent, když jsi pracoval třeba, ať už to bylo Vaby a Ďáblovo stáro, tak je to role producenta vlastně, nedává to dohromady.
1: Tam určitě jo, ale jinak ne, a naopak já velmi rád spolupracuju s různými opravdu producenty, lidmi, kteří se tím zabývají, a s profíkama teda. A pro mě tohle byla jenom taková zkušenost, radost, kterou, jak jsme říkali, jsme si s Pepou Štěpánkem udělali jsme to, jak jsme chtěli my, ale jinak rád spolupracuju s producentama, spíš jsem radši v té roli toho, dejme tomu, toho, kdo to třeba iniciuje, ale potom je spíš tom pozadí.
0: A to přebere někdo. Tak. Čili jsi rád součástí něčeho.
1: Jsem rád součástí dobrýho týmu. Ano. Tak, ano. No, takže.
0: To je hezký. Já si myslím, že my jsme se o tom trošičku bavili, když zněla píseň, že to je teda v mých očích, jak to vnímám já, to je určitě důvod, proč si co by bubeník a muzikant a člověk tolik vytížen, protože spolupracovat s někým, koho pan Verich označoval tu srážku s blbcem, to je vždycky strašný, takže s tím nikdo nechce spolupracovat. Takže když se potkáš někoho, kdo něco umí a je to příjemný člověk, tak je to vlastně strašná radost. Tak.
1: Je to fajn, je to radost, a vlastně dneska už to ani jako jinak neděláme. Vlastně se všema kapelama, se kterýma jsem, je to raj na zemi. Teda.
0: No, já teda musím zmínit, protože jsme teda říkali, ať to malinko ještě raz opaku, takže spolupracovat si s druhou trávou, s Radůzou, s Vabydaňkem. Důležitá je vlastně tvoje současnost, to je hodně Slza. Kapela Slza.
1: Určitě, koncertní. Teda
0: koncertní,
1: čistě.
0: Ano.
1: Tam čistě koncertní, no, ano. Tak jako bubeník.
0: To už jak dlouho, promiň, ze Slzou?
1: Taky je to přes 10
0: let.
1: No, já myslím, že začneme, pokud nám to vydrží, zatím to máme romantický ten vztah.
0: To vždycky, když vás vidím, se potkáme, tak jste úplně jak kámoši na dovolené spolu. To výborný.
1: Je to tak, protože si samozřejmě všichni uvědomujeme, že to je prostě krásný, a vážíme si toho, že máme takhle skvělou práci, že nás to baví, lidi to baví a celý to funguje, takže to se tváříme jako kamarádi na dovolený, to je jasný. No.
0: Takže Slza, no potom jsme taky zmiňovali, hrál si s Oskarem Petrem, což byla teda persona obrovská naší hudební scény.
1: To byla obrovská persona, to bylo za odměnu vlastně muzikant Ondřej Fencl, který ho možná posluchači taky, to je jasný, tak ty určitě znáš, ale možná i spousta posluchačů rádia bude znát, tak vlastně mě tehdy oslovil, jestli bych nechtěl hrát s Oskarem, no a já, který jsem v podstatě vyrostl na Marsias, tak prostě to je, že jo, ty texty, ano. To je imprese, to je neuvěřitelný, ano. Muzika skvělá, takže jasně, kdo by si nechtěl zahrát Hrnek, že jo?
0: No jasně.
1: Nebo Zmrzlináře.
0: Zmrzlináře, no. Samozřejmě. Hele, já bych ti, Davide, možná teďka, když se bavíme o Marcias, tak už se tady dívám do stroje, já ti něco zahraju od Marcias, co bys chtěl, přeji si.
1: No tak to je krásný. Tak
0: schválně, jestli tu tady budu mít, jo, tak si říkej.
1: Tak já myslím, že asi posluchačsky nejvděčnější je ten Zmrzlinář, ne?
0: Zmrzlinář, no tak jo, tak dáme Zmrzlinář, tak já ho jdu najít. Už ho hledám tady. Kolikrát jste to hráli s Oskarem na koncertech? Počítal jsi to někdy?
1: To jsou věci, které v životě nepočítáš. Tohle je jedna z nich. Takže nevím. Samozřejmě každý koncert, to je prostě písnička.
0: Já si myslím, že na to všichni čekali na koncertě. Jak nezazněl Zmrzlinář, tak to by vzali útokem. Tak. No tak jo, tak píseň na přání mého dnešního hosta, skvělého hudebníka Davida Lanštofa, píseň Zmrzlinář, ve které také bubnoval naživo s Oskarem Petrem.

0: Tak to byly skvělý Marcias, Oskar Petr, zmrzlinář, vzpomínka na Oskara. My jsme se tady povídali s mým dnešním hostem Davidem Lanštofem o tom, jak to ne vždy bylo úplně ideální, ale tak to bývá s těmi obzvláště můzou políbenými. Někdy bývá těžší pořízení než obvykle.
1: Je to tak.
0: A ty jsi tady zmínil, Davide, jednu věc, jestli to teda není úplně tajemství, mluvili se o jedné dámě, že chystá desku. Je to ještě zhaleno tajemství, nesmíš o tom mluvit, nebo?
1: Ne, můžu o tom mluvit.
0: Tak to řekni, ne. To jsou zajímavé věci všechno.
1: No, zrovna chystáme, dokončujeme právě album s Jitkou Čvančarovou.
0: Ano.
1: Vlastně je to její debutový album. To, že zpívá, leckdo tuší, leckdo vůbec ne. Takže se to tak jako dělí. Už když jsme se o tom bavili s několika lidmi, jak byli překvapeni.
0: Zpívá skvěle, ona zpívá. Mimochodem.
1: A ona zpívá opravdu fantasticky. A ta spolupráce je vůbec celá naprosto neuvěřitelná pro nás. Máme skvělý tým, skvělou kapelu, producenta Matěje Belka, úžasný muzikant, multiinstrumentalista. Filip Jelínek tam je, což je kapelník Dana Barty a Ilustratosféry, taky fantastický muzikant.
0: A mimochodem pro posluchače Country Area, Filip Jelínek je syn Jiřího Jelínka, výtečného trombonisty, který hrál na deskách Michala Tučního na Šťastným starým slunci.
1: No tak to je
0: a měl
1: úžasný.
0: Jsem ho v lednu v O2 aréně na koncertě, když jsme vzpomínali na Michala, tak jsem Jirkovi zavolal, aby tam byl s dechovou sekcí, takže kruh se uzavřel.
1: No tak to je nádherný, tak to je krásný. No, Filip Jelínek je taky trombonista, kromě jiného výborný. Skvělý muzikant, takže takovouhle výbornou partu máme v pokupě a písničky píše třeba Jirka Krhůt, napsal písničku, to možná i zase budou tady posluchači znát, Kozub Krhůt, že
0: ano,
1: jo, takže ten je autorem nějakých písniček, Michal Malátný napsal nějaký písničky a tak dále, spousta zajímavých hostů.
0: Tak
1: vlastně
0: tomu říkám teda autorský tým, ale no, tým snů.
1: Je to silný, je to hezký, ale hlavně v čele toho stojí ta Jitka, která je prostě neuvěřitelná.
0: No a tak to znamená, když je takový široký rozptyl těch autorů, dá se vůbec taková muzika nějak aspoň přibližně zařadit, co to bude? Jako, já vím, že to bude široce rozkročený.
1: No
0: ale
1: možná ani ne, já si myslím, že to je, že takhle, kdybychom to měli do nějakých škatulek dávat, tak to bude pop šanzon, dejme tomu.
0: Jo, to je.
1: Tak nějak, no. Čili takovej, jako, že to není ten starý zaprášený šanzon, ale při vší úctě ke všem zaprášeným šanzonierům, protože i to mám rád, ale tady to pojetí je takový víc jako písňový. Ano. Ale samozřejmě ta Jitka přeci jenom je vynikající herečka a je to tam znát, takže
0: Tak to bude hezký, tak v tom případě uděláme domluvu, až ta deska bude venku. Je ti jasný, kam půjdeš? Kam ji půjdeš představit? Posluchačům Country Radio.
1: Moc rád, určitě moc rád, jenom nám držte palce, protože to je při vytíženosti všech trošku tady
0: no,
1: bych na dlouhou
0: tráh. To znamená, že plán je jaký? Ještě letos snad? Asi
1: no, rádi bychom fakt, ještě letos. Teď to dneska ráno ještě vypadalo, že se to asi trošku zhroutí tenhle plán, ale snad jsme ho vybrali, tak nechci slibovat. Snad ještě letos.
0: Tak to je krásný.
1: A měla by teda být i koncertní podoba, na to se moc těšíme. Takže
0: příští bude třeba pár nějakých křtících koncertů?
1: Bude nějaký křtící koncert a chceme s tím objet celou republiku ideálně, představit to lidem v divadlech, v takovýchhle sálech, v kulturáčcích a třeba i na festivalech a kdo ví, třeba se potkáme i na Country Fontáně.
0: No bylo by to zajímavý, posluchači jako Country Area. Mimochodem, já mám pocit, že přece něco podobného jste udělali i s Vabim, s Ďáblovým Stárem, že jste udělali pár koncertů.
1: Nakonec bylo. A i velký festivaly, vlastně mám pocit, i ta Country Fontána nějak, to taky byla. V Trutnově jsme hráli. Udělali jsme.
0: Takže bude, no tak to se ale moc těšíme všichni milovníci hudby. Tak Davide, teďka udělám malinkou odbočku. Nebude hrát nikdo, s kým ty jsi hrál, ale bude hrát někdo, s kým bys, aspoň si myslím, že bys rád hrál. Máš rád Erika Clapna?
1: No, tak samozřejmě, kdo by neměl rád.
0: To bude taková kontrolní otázka.
1: Samozřejmě, ano.
0: Tak já ti pustím jednoho krásného Erika písničku z filmu Fenomen, kde hrál John Travolta z roku 95 a tam byla tahle ta krásná píseň Change the World.

0: Tak, to byl Eric Clapton, tatíček blues, jak mu taky někdy přezdívají. A mým dnešním vzácným hostem je stále tady ve studiu bubeník David Lanštof. Davide, potěšil jsem tě s Erikem?
1: No jasně, že jsem potěšil, a samozřejmě mě mrzí, že to nebubnu.
0: To by se hrálo,
1: to by se hrálo, no.
0: To je krásný. No, prosím tě, ono, teď ti dám otázku, na kterou vlastně není odpověď, protože vždycky vítězí píseň a některé další věci, ale když máš tak široký zápřah, opravdu, že si hrál od, já nevím, druhé trávy přes radůzu až po slzu, což je opravdu jako docela slušný rozkmit, tak která muzika je ti nejbližší? A zároveň vím, jak říkám, nejde to asi, je to vždycky o písničkách a o těch lidech, ale je něco, co je tobě hodně blízkýho, jako založením?
1: No je, určitě, všechno, co jsem měl tu čest hrát a co hraju. Já musím zaklepat, že nikdy jsem vlastně nehrál s nikým, s kým bych nechtěl hrát, což je vlastně u muzikanta trochu anomálie, není to úplně zvykem, protože jsem jako muzikanti musíme živit a často to není úplně jednoduchý.
0: Jsi nájemný vrah prostě.
1: Ale jsem nájemný vrah, takže se vlastně bere takzvaně, co přijde, ale mě teda celý život přicházeli vlastně jenom lidi, kterých jsem si vážil, který psali fantastické texty, o kterými rozhodně jde, kterými nejsou jedno, co se zpívá, i když tam třískám do bubnu, tak poslouchám, o čem to je a musím s tím nějak souznít, takže pro mě je úplně stejně obrovská posta třeba s Vláďou Mertou, když jsem mohl hrát, a tak to je samozřejmě úžasný a stejně tak mě baví a je pro mě ctí hrát s Václavem Koupkem jeden večer a druhý večer hraju se Slzou, baví mě to úplně stejně a jsou to naprosto rozdílné akce, jiná energie, jiný styl hudby a baví mě to oboje stejně.
0: Já to vždycky přirovnávám trošičku k tomu, k jídelníčku v restauraci, no prostě

0: Někdy přijdeš, někdy máš chuť na to, druhý den zase na to, tak, třetí den na to tak, a vždycky jde o jídlo, ale
1: tak, tak, tak. Jo, to je hezký přirovnání. No, někdy je to salát a někdy je to holanděnská šíma. No,
0: a teďka prosím mě úplně odbočím teda. Můžeš odpovědět jedním slovem, jednou větou, tvoje úplně první setkání s country. Pamatuješ si, kdybys měl hned na první dobrou, tvoje první setkání?
1: No, já nevím, co je country.
0: No, tak to je samozřejmě otázka, pochopitelně filozofická. No. S tím by i Sokrates měl potíže. No, takže, ne, tak v tom případě tvoje pojetí country, to je, co je pro tebe country?
1: Já nevím,
0: jako,
1: jestli folk je country, jestli třeba nějaký v období Dylana bylo country, třeba tak
0: bez zesporu.
1: Tak možná, tak to byl asi Dylan. No.
0: Dylan, to je zajímavý. To je zajímavý.
1: Řekl bych, že jo, z domova.
0: Ano. Tak. No. Takže to rodiče doma pouštěli Dylana.
1: No.
0: A to znamená Dylana v tom období ještě před elektrickým, nebo už v tom
1: elektrickýho období. Rodiče zrovna byli takový jako undergroundáci a tak tam u nás to bylo divoký. Jo. Babička zase vážnou hudební profesorka hudby a tak.
0: Ty jsi takovýho nezázemí.
1: No. A otec zase bubeník undergroundových kapel, že a rodiče spíš jako to, rodiče spíš byli do kytar.
0: Tak já si myslím, že mě nedávno totiž vyprávěl jeden kamarád, který studoval někde v Německu nějaký aranžmá, měli udělat něco od Bacha a v novodobým rockovým pojetí a říkal, ono vlastně samo o sobě, ten Bach, když jsem se tím probíral, to byl zvlášť na tehdejší dobu normálně v podstatě rockovej flák, jak je to opravdu...
1: To jo, bohužel se někdy takový fůze dějou i do dneška, to já úplně, jako se mnou to úplně nesouzní, tyhle úpravy.
0: No, ale myslel jsem tímto, respektive on tím měl na mysli, že ta hudba byla opravdu v té době tak avantgardní, nebo tak to, jako jiná, než ta ostatní, že i z dnešního pohledu to byl takzvaný rokec.
1: Takže, rozumím, od babičky samozřejmě Bacha, to jsme museli, to bylo povinně, že jo, ale vůbec mě nenapadlo, že bych to měl vnímat jako country, takže a pokud je to tak, tak pak je to Bach.
0: Jenomže víš co, country je všechno, co se mi líbí, o to bavíme, že jo.
1: Ale čiče, asi možná, já třeba, jako když si vzpomenu ještě do dětství, určitě Knopfler, to Dire Straits, to prostě rodiče měli rádi, to jsme měli vinily, takže možná tehdy jsem to country vnímal takhle jako první nějaký...
0: No tak to jsme na tom stejně, protože Dire Straits jsou pro mě tedy jako čistě country kapela
1: Knopfler,
0: když potom dělal ty svoje soulové desky od toho Golden Heart od roku 95, to byly vysloveně jako jeho countryovky, který miloval a udělal mimochodem nádhernou desku s Chet Atkinsem, kytaristou, producentem Neck and Neck a to bylo čistokrevní country úplně, takže to bylo zajímavé. No a teď ještě záludná otázka, kdybych šel do hloubky, první vzpomínka na první country píseň, jestli máš v sobě.
1: Já myslím, že Tučný určitě.
0: Jo, něco od Michala.
1: Si myslím, že jo. No. Tak je jako první, co mě napadne.
0: No tak jo. Hele, já jsem si připravil teďka píseň, nevím, jestli si na ní participoval co by bubeník, to mi řekneš zápětí, ale když jsme se bavili o Lence Dusilové, tak mám písničku, kterou naspívala s Michalem Hrůzou, který se taky zmiňoval a ty asi víš, která je to písnička.
1: Jo.
0: Píseň kovbojská.
1: Jo.
0: Víš o té písni něco, co bys řekl posluchačů?
1: No ne.
0: Krom toho, že to je šílená recese, samozřejmě.
1: Já myslím, že nic pikantního. Já mám pocit, že vznikala v době, zrovna jsem hrál s oběma.
0: Jo.
1: A myslím, že, ale nejsem si tím jistý.
0: Takže
1: tam bubnuješ. Mám pocit, že právě ne. A nejsem si tím jistý. Protože to bylo to hodně v té době a v těch studiích se to prostě rychle kdo jak mohl a tak. Takže.
0: No ale v každém případě tak jsou to dva tví přátelé, se kterými asi hrál, takže ty pustíme. Tak jdeme na to. Michal Hrůza, Lenka Dusilová a píseň Kovbojská.

0: Tak to byla píseň kovbojská v podání Michala Hrůzy a Lenky Nusilové. Se mnou stále ve studiu můj dnešní vzácný host, bubeník David Lanštof. Davide, koukám na hodiny a zjišťuju, že jsme si zdaleka neřekli ještě všechno, takže se tě ptám, zdali tady se trváš ještě přes 21. hodinu.
1: No bude mi ctí samozřejmě.
0: Ani to jinak nejde, protože jsem zavřel dveře, takže...
1: to právě proto.
0: Neutečeš. Hele, já jsem připravil na závěr hodiny ještě jednu krásnou písničku od Vabyho, kterou jste nahrávali společně. A malinko bych se dostala k další dámě, se kterou ty se hráte, Radúza. Jak jste se potkali s Radúzou? Možná to pro mě nestihneme teď do konce hodiny celý dovyprávět, když tak se tomu vrátíme, ale naťukni to minimálně.
1: S Radúzou, Radúza mě oslovila, Radúza mi napsala, že jí odešla kapela a jestli bych s ní nehrál. A já jsem tehdy hrál s Druhou trávou, s Ksindlem, nevím s kým ještě, bylo to hodně. Já vím, že jsem byl hodně vytížený, že mě to moc potěšilo, ale neměl jsem tu možnost, neměl jsem čas. Ano. Takže jsem se jí omluvil, nicméně Radúza to nevzdala, protože Radúza se vždycky jde za tím, za svým.
0: To je v pořádku, ale.
1: Jasně. Takže to zkusila znova za nějaký čas a já jsem si to dobře rozmyslel a až šel jsem to zkusit k ní a spoustu krásných desek jsme spolu natočili a spoustu hezkýho času strávili.
0: To je hezký. Takže písnička, ve které se Radúza potkala s Vaby Daňkem a shodou okolností je to píseň i moje milovaná, kterou jsem miloval od dětství, Loch Lomond. Nádherná skotská balada. A měl jsem strašlivou radost z toho, když jsem slyšel, že ji Vaby naspíval s Radúzou. Bylo to takový, zase to bylo uchopený úplně jinak. Teda musím říct, že aranžerská práce je hezká. Takže opět tvoje práce s Pepou Štěpánkem.
1: S Pepou Štěpánkem. No. Ale určitě i jejich. Já myslím, že Vaby mu a Radúze to hezky sedlo.
0: Myslím si to taky. No tak jo, tak si pustíme Vabyho Daňka Radúzu a na bicí v téhle a dalších písních samozřejmě hrál můj dnešní host David Lanštof, se kterým se uslyšíme ještě po 21. hodině. Já vám přeji všem hezký večer, hezký poslech a za pár minut se na vás těším i s mým hostem.

0: stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
2: Je 21 hodin, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a se mnou ve studiu stále můj dnešní vzácný host, vynikající bubeník, hudebník David Lanštof. Tak Davide, jsem rád, že jsi neutekl, protože stále si máme o čem povídat. My jsme tady...
3: Stále je zamčeno.
2: Stále, ano, stále je zamčeno. Teď jsem si všiml, jsi dopil kávu, tak ti pak budu dělat třeba novou. A abys neřekl, že jsem tě nepohostil dostatečně. Ale my jsme tady probrali, kde co z tvého hudebního života, s kým jsi hrál a nenarazili jsme ještě na jednu důležitou věc, že ty jsi vlastně teďka aktuálně vysloveně i pořadatel. A to musíš teda posluchačům Country Rádia prozradit důkladně.
3: Ano, pořadatel jsem, ale v první řadě jsem spolumajitel kulturní památky, kterou s manželkou opravujeme a zachraňujeme před stržením a zničením, a to už se podařilo, už ano. Je v celkem slušném stavu, aspoň z poloviny. A v téhle kulturní památce pod Ještědem jsme se rozhodli během covidu, že bychom ji měli i oživit, protože jak jsem sám muzikant a kolem je spousta skvělých lidí a je důvod se setkávat a dělat kulturní akce, tak jsme se rozhodli, že to budeme dělat. A teďka v létě děláme, to je takový vrchol v té staré škole, ano. Pod Ještědem, to je důležité říct, je to hodina od Prahy, ale já mám pocit, že Country Radio je už úplně všude.
2: Celoplošně, no jistě.
3: No tak to je fantastické.
2: To by se zdivil, Country Radio poslouchají i v Chicagu, v Austrálii, všude. Takže samozřejmě dobře, pod Ještědem taky.
3: Ano, tak to je úžasný. Tak tím pádem, posluchače pod Ještědem, ale i třeba tady z Prahy nebo z okolí, zvu na krásnou letní slavnost, kterou pořádáme v kulturní památce Stará škola. Máme webové stránky www.staraškolakřižany, tak tam můžou najít i víc o nás nebo o tom, co tam děláme. A pořádáme teďka festival v neděli 19.7. A jako hlavní host je Igor Orozovič s kapelou. Potom nám tam vystoupí drahocený Honza Žamboch, kterého posluchači určitě budou znát. Z Žambochu ověnčený, nevím kolika už anděli, asi 3, 4 nebo kolik jich má, dalších 20 hodně. Nominací a v kategorii folk, takže na to se taky moc těšíme. Budeme mít nový cirkus v podobě holektivu, to je pro posluchače, kteří nevědí, to je něco jako Laputika, když to zjednoduším. Že mě teď neroztrhají. Laputika byla loni, nebo předloni, takže letos je holektiv. To je divácky velmi vděčné.
2: To je skvělá záležitost, doporučuji.
3: A potom budeme mít besedu s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem, kterého lidé minimálně pod Ještědem také znají, a Petrem Šmauzem, což je provozovatel hotelu a restaurace Ještěd, který vlastně stojí za tím spolkem, který zachraňuje Ještěd. Takže to bude určitě zajímavá beseda. Máme tam divadlo pro děti, cirkusové dílny, staročeskou krčmu, skvělý pivo, lokální potraviny a prohlídka komentovaná, kterou povedu já jako štěstící učitel, ano.
2: Takže rozdáš ty pantofle jak na Hradech na Zámci.
3: Ne, u nás pantoflích ne, ale Rákovsku mám samozřejmě. Jo. No. Tak je to škola přeci jenom.
2: A prosím, a to znamená, teda to mi asi uniklo, nedával jsem pozor, tak se omlouvám, to všechno se děje v jednom dni?
3: Přesně tak. To je jedno,
2: všechno, co si vyjmenoval?
3: To je jedno nedělní odpoledne u nás to ve staré škole. No tak je to vlastně takový, jako je to letní slavnost, je to festival a v tom festivalu se to takhle hezky zvládne. No. Je to krásné odpoledne, takže když bude pršet, je kam se schovat, protože
2: to je, dobrý.
3: Je dům a naopak zase, když je hezky a horko, tak je tam krásná zahrada, kde je stín.
2: Takže 19. a kdy to celý začíná?
3: Ve 2 hodiny začínáme, v 2:30 už provázím s Rákoskou, potom předávám Rákosku zase herci Ondřeji Bauerovi, který tam vlastně vystupuje, nebo respektive dělá Igora Hnízda a provádí celým tím odpolednem s mojí Rákoskou.
2: Nerad bych dostal přes prsty od něj.
3: No, A končíme někdy v 8 hodin, takže vlastně je to hezký výlet s rodinou, je to, myslím, tak jsme i se snažíme to koncipovat, ano, aby to bylo jak pro seniory, tak pro rodiny s dětma, tak pro náručné posluchače.
2: Pro každého něco.
3: No, ale snad to drží pokupě, aspoň doufám.
2: No podle toho, co říkáš, tak rozhodně, a hlavně pod Ještědem je všude krásně, tam je nádherná příroda.
3: Ano,
2: takže
3: no, to je nádhera.
2: Už jenom kvůli tomu se tam vypravit a spojit to všechno dohromady.
3: Jede k nám vlak, je to kousek krásný od nádraží, po svatojakubské cestě, přírodním parkem Ještěd, takže nádhera.
2: Krásný. Takže přátelé, takhle praví můj dnešní host David Lanštov. Davide, pustíme si další písničku. Bude to opět Robert Křesťan s druhou trávou, a to proto, že v téhle té nádherné písnice ty si opět bubnoval skvěle na bicí. Každé zrnko písku.

0: Robert Křesťan a druhá tráva, každé zrnko písku, skladba, ve které hraje můj dnešní velmi milý host, vynikající bubeník David Lanštof. Davide, ovšem je potřeba zmínit také to, že nejsi pouze bubeník, ale ty jsi vlastně taky vydavatel.
1: Je to tak.
0: To jsem vůbec neřekl, takovou důležitou, podstatnou věc.
1: Jo, ještě stále nadšený vydavatel. Ano.
0: V dnešní době teda si myslím, že to je velmi dobrodružný počin něco vydávat, ale jak to vidíš, ty je očima vydavatele?
1: No, já mám čtyři oči vydavatele. Dvě jsou v mým vydavatelství, vlastně nezávislým vydavatelství, Transistor se to jmenuje, a tam vydáváme vlastně taky docela dost i folkový, ale spíše možná alternativnější hudby. Ano. Je tam třeba Bára Zmeková, nebo zrovna zmíněný Jan Žamboch se svým solovým projektem, a nebo James Harris, tak to už není tak nezávislý, to je výborný britský písničkář, v podstatě základem určitě folkař.
0: Ano.
1: A takže to je samozřejmě jeden úhel pohledu, a to je v podstatě, to mám místo lepení letadýlek. To je takový jako hobby.
0: No, to je dobrý hobby, ale...
1: No. To jsou prostě kamarádi a těm já takhle jako pomůžu, když je potřeba, ale to samozřejmě jako ekonomicky to samozřejmě vůbec nedává smysl. Ale potom mám tu čest ještě být součástí vydavatelství Suprafon, kde vlastně dělám jako producenta, a kde se teda nejenom věnuju tady třeba Igoru Orozovičovi nebo Jice Čvančarový, ale věnuju se i reediční činnosti, protože je spousta krásných desek, které třeba vyšly už dávno a nejsou k mání, a posluchači je chtějí, nebo fanoušci je chtějí fyzicky.
0: Ano, anebo, jsem jeden z nich, vím, o čem mluvíš. No, to je záslužná činnost.
1: Dokonce i kapely je chtějí fyzicky, a třeba z nějakých důvodů nebylo možné je vydat, z důvodu různých práv a tak dále, nějakých limitů, omezení, tak já tam se snažím pomáhat a reedovat, takže teď vychází spousta krásných desek na Suprafonu v reedicích.
0: No a ty jsi, některý z nich si zmínil, tak nevím, jestli to byla jenom informace pro mě, nebo jestli to může jít do éteru, co se chystá třeba ještě.
1: No.
0: A to nemusíš zmiňovat.
1: Jo. Takhle, můžeme říct, že to je mé zbožné přání.
0: Ano.
1: Ale nevím, jestli se povede nakonec, ale věřím, že jo, tak uvidíme, necháme se překvapit.
0: Ano.
1: A když fanoušci budou a posluchači budou psát do Suprafonu na sociální sítě, že to chtějí, tak nám to určitě všem pomůže. Tak rád bych pomohl kapele Buty vlastně udělat kompletní diskografii, protože to je kapela, která tady nechala, myslím, velký a zásadní otisk pro nás, pro všechny, a stala se inspirací, a je tam spousta nádherných písniček, a světe div se, je to ostuda, ale oni nemají žádné fyzické nosiče, protože to prostě z nějakých důvodů nešlo.
0: To zní úplně šíleně.
1: Je to šílené, a jsou lidé, kteří je chtějí, včetně nás dvou, ale snad nejsme sami dva. Pevně doufám. Takže doufám, že se povede tohle to napravit, a ve velmi blízké době třeba vznikne nějaká reedice, kompilace, uvidíme, co všechno bude možný. No. Tam je samozřejmě spousta práce, spousta neznámých, takže uvidíme.
0: No tak třeba v případě těch Buty je dobrý to, že jsou to všechno jejich autorský písně, takže se nemusí vlastně nikde žádat v zámoří nebo ve světě a žadonit o práva, že jo?
1: No, to je právě trochu složitější.
0: Tohle je složitější varianta?
1: Tohle je složitější,
0: pochopil jsem to nevydavatelsky.
1: Jsou to jejich písně, samozřejmě, to tak je, ale práva na ty nahrávky jako takový, který vznikly, jo? Pak, když by přehráli, tak je to
0: v pohodě. Bavíme se o vlastníkovi těch práv na tu nahrávku.
1: Tak, to je samozřejmě komplikovanější u těch velkých vydavatelství, takže i zámoří figuruje, všechno budeme, celý vesmír se musí spojit, aby vznikla reedice.
0: No, na to jsem úplně pozapomněl, já jsem měl na mysli hlavně to, jak se žádá prostě ty autory o texty, protože třeba Tomáš Linka, když chtěl udělat písničku kapely Eagles, Tequila Sunrise, na kterou napsal krásný text, tak musel žádat původní autory, což byl Don Henley a Glenn Frey, a tam to trvalo 4 roky, než se vyjádřili, a pak řekli, že s tím českým textem ne, a potom s těma právama, jak se obchoduje, tak za dlouhých 20 let se něco změnilo a píseň jim povolili.
1: No to je úžasný, tak to rád slyším, protože my máme podobný příběh takhle taky z Vabě a Ďáblovo stádo. Jedna píseň vyšla pouze na fyzickém nosiči a na digitální už se nedostala právě z těchto důvodů.
0: No a pak jsou, představ si, šílenosti, o kterých jsem neměl tušení, to mi říkala textařka Hanka Sorosová, která pro mě a pro Lucku Vondráčkovou otextovala duet Já to nejsem, který napsal Bob Dylan.
1: No.
0: Tak to mi Hanka řekla až potom, to jsem nevěděl, že ty texty jiný, v jiné jazykové mutaci si Dylan schvaluje osobně.
1: Jo.
0: Takže pak byla z toho celá taková, říkala, představ si, že ten tak, text nám schválil tak, osobně Bob Dylan.
1: Tak to je neuvěřitelné.
0: Což je úplně úžasné.
1: To je naprosto úžasný. No.
0: Takže on si zrovna na tom asi zakládá, že opravdu tak celkem si to hlídá pochopitelně.
1: To jsou texty, za který dostal dokonce Nobelovku, že jo, kterou si nepřevzal, mám pocit, že jo.
0: Je to tak. Dobře, tak když jsi zmiňoval Buty, já bych tu reedici rád přivolal jednou krásnou písničkou, která je tuším, že z alba Kapradí, teď se nechci plést, mám pocit, že to není důležitý, ale je to krásná píseň Nad stádem koní.

0: Tak to byla kapela Buty a nádherná písnička Nad stádem koní. Se mnou je ve studiu stále můj velmi vzácný a milý host, bubeník a vydavatel David Lanštof. A my jsme tady během písně přišli ještě na jednu věc, o které jsme se vůbec nebavili, a sice o kapele Lufťáci, kterou já docela často hraju ve svých hodinkách. Country je všechno, co se mi líbí, a považuji to, kdybych to měl teda hodně k tomu názvu Lufťáci, je to takový hezký svěží luft do té české country, teda jako pro mě. Když jsem slyšel Lufťáky poprvé, tak jsem si říkal, co to je? Prostě mě představ Lufťáky posluchačům Country rádia.
1: Já myslím, že není po 10. hodině a nemůžeme používat prostá hnlivá slova, takže prostě je to parta kamarádů z nás, takhle, co si rádi děláme srandu, hlavně ze sebe, ano. A občas i z někoho jiného, a je to prostě, je to taková, řekl bych, jako neřízená střela po všech směrech, ale co máme společného, je to, že máme rádi všichni folk a country, a to v mnoha podobách. A někdy si z toho děláme srandu a někdy to myslíme smrtelně vážně a nikdy nikdo neví, co to zrovna je. A ani my sami. Někdy se dělíme na půl v kapele.
0: Ano.
1: A, no, ale je to skvělý počin, myslím, že to je prostě náramná legrace, no. A vznikají tam vlastně jako sice vtipný písničky, ale vlastně snad i dobrý někdy chvílema.
0: No, jsou výborný, ale hlavně důležitá věc, ty jsi to ve své vrozené skromnosti zapomněl říct, že vy jste tu desku novou natáčeli přímo v Mece Country Music v Nashvilleu.
1: No, to
0: bylo. A potkali jste se tam s jednou známou osobností.
1: No, to je fantastický. Takhle, my jsme tam v těch našich prostě dress codech, bych řekl, v těch, ano. Prostě někdo z nás má i komické obleky.
0: Ano.
1: A až tak jsme takhle projeli vlastně, takhle jsme přijeli do Nashvilleu přes Londýn, že jo. Takže cestou opravdu spousta ostudy, kde jsme se snažili v Nashvilleu se seznamovat s kdekým po různých hospodách, barech, kde se jamuje a tak. A tam to samozřejmě funguje jako úplně jinak, že jo. A teď, když tam naběhne takováhle parta s prominutím jako pitomců, že jo, to prostě fakt jsme. Tak prostě bylo to hodně exotický a my jsme se hodně styděli. A vlastně jako pro mě osobně vrcholem tohohle výletu bylo nejenom ta deska, kterou jsme tam natočili a donutili Američany zpívat česky, což na té desce můžou posluchači slyšet, je když tak poslechu na Spotify celá, tak ten vrchol úplnej byl, že jsme se potkali s Ankou Křestýš a tam teda legrace přestala a tam se stalo něco strašně hezkýho, protože to je tak neuvěřitelná ženská, neuvěřitelná energie a moc jsem rád a vážím si toho, že jsem se s ním mohl seznámit a potkat se. A ještě navíc to vzniklo tak, že my jsme přijeli na nějaký jam do nějakého hotelu, kam nás někdo, pojďte tady, jo, tady, když jste tady z Čech a to, a pojďte si zahrát tady. A v tom hotelu dole byl prostě klub, country klub, kde se hrálo. Ten den byly jammy tam, takže nás tam pozvali na nějaký dvě písničky a někdo z těch pořadatelů nám řekl, a víte vůbec, že v tomhle hotelu bydlí Anka Křestýš? On znal její historii, takže věděl, že tu vazbu na Českou republiku má. Takže Anka Křestýš přišla za náma dolů, pozdravila se, bylo pozdě večer, takže už to, a řekla, ať přijdeme druhý den za ní do toho hotelového pokoje, kde ona bydlí.
0: Ano,
1: jo,
0: ano.
1: To je, no, bydlí přímo v tom hotelu, prostě má hotelový apartmá a tam bydlí.
0: No. Mě tady tuhle historku říkala Helenka Rytířová, manželka Zdeňka Rytíře, já jsem jí napřed nechtěl věřit, jsem říkal, to jsi vymyslela, to není možný.
1: No, máme, je o tom, o té naší bláznivý cestě natočený dokument, tak pro silnější povahy
0: se musím podívat.
1: Otrlejší a kdo má dobrý žaludek, tak se může podívat. Je to na YouTube, Lufťáci, ani nevím, jak se to jmenuje, něco Lufťáci dokument. Je tam nejdřív jeden dokument, jak jsme natočili první desku za jeden den tady v Sonu a potom i vlastně složili a natočili. A pak je ten druhý, ta naše bláznivá cesta do Nashvilleu, kde ta Anka je. No,
0: já to potvrzuju, protože já jsem se s Ankou známe mnoho let a tuším, že to bylo v roce 2007, tehdy Country Radio pořádalo ještě ve Fučíkárně na Fontáně. Velký koncert mě oslovili, se bych zazpomínal tam i na Michala, takže tehdy na ten koncert jsem pozval Pavla Bobka a Tomáše Linku, Pavlínu Jíšovou a z Ameriky speciálně přiletěla i Anka právě. a společně se zpívali a vždycky teda musím říct, že vždycky to je s Ankou takový až spirituální zážitek, protože bejt s ní i v soukromí, když jsme si vždycky spolu povídali o všem možným, já hlavně o Indiánech, který miluji, tak je to velmi spirituální, teda musím říct.
1: Že jo, tak je, to jsem rád, že to cítíme podobně. No. Je to nádherná ženská rozhodně. To i v těch letech teda pořád to zní.
0: Vyprávěla mě ty historky, jak se potkala s Vilnelsnem, jak si zahráli. Úžasná dáma. No tak hele, když se bavíme o lufťácích, tak rozhodně musíme dát lufťáckou píseň, která se jmenuje Okřídlený vlak, jsem vybral. Řekneš ti něco?
1: Nebo když to musí být,
0: bude hovořit sama za sebe.
1: Možná bych varoval jenom posluchače, že to na jejich nebezpečí.
0: No tak jo, tak si dáme jednu z novinek současné scény country, kapela Lufťáci, Okřídlený vlak.

0: To byla kapela Lufťáci a písnička Okřídlený vlak a byla vlastně dneska speciálně i s takovým hezkým komentářem od člověka, který s touto kapelou má mnohé společného. Mým dnešním hostem, za chvilku už řeknu, že byl vynikající bubeník a vydavatel David Lanštof. Davide, já ti moc krát děkuju, že jsi zavítal do vysílání Country Radia.
1: No já moc děkuju za krásný večer a za pozvání.
0: Že s posluchačům taky řekl spoustu zajímavých věcí, že jsme ozřejmili tvoji pozici na české scéně folku a country, že jsme zopakovali vlastně, kde všude si byl, s kým si hrál a je to vlastně i pro mě takový uvědomění si znovu, na kolika krásných nahrávkách se podílat, ať už to byla Druhá tráva, nebo jak jsme říkali, Oscar, Petr a Ivan Hlas a další a kapela Slza, tak já ti hlavně přeju, ať se ti daří nadále i hudebně, ať potkáváš ty správné lidi a ti lidé potkávají tebe, protože to setkávání je nejhezčí. Já vždycky říkám, že na tom muzikantském životě je to setkávání jedna z nejhezčích věcí. A třeba když vznikají duety nebo různý spolupráce, to já považuji za to pravý, co ta muzika by měla tak, poskytovat.
1: No určitě.
0: Tu radost. No. Takže přeju ti neustálou radost z muziky a ještě bych tě poprosil na závěr, protože třeba já jsem hlava děravá, jestli bys ještě jednou posluchače Country Radia pozval na tu krásnou akci 19. července.
1: Moc rád, jestli ještě nějací posluchači Country Radia po této produkci zbyli, tak bych je moc rád pozval na osobní setkání, kde se můžeme potkat i pohovořit o čemkoliv, a nebo prohlídnout kulturní památku Stará škola. Je to tuto neděli 19.7. pod Ještědem v obci Křižany, Stará škola Křižany, a pořádáme tam krásný festival, kde vystoupí Igor Orozovič, Honza Žambo, kde budou besedy o Ještědu, o tom, co se tam děje a dělo kdysi. Budeme tam mít nový cirkus, bude tam program pro děti, včetně pohádek a dílen a tak dále. Spoustu skvělých věcí, bohatý program, takže se budeme moc těšit, ano, když přijdete. Vstupné dobrovolné, to je důležité říci, takže když pojedete jen tak kolem vlakem na výlet, nebude se vám tam líbit, tak nemusíte litovat, jo, že jste zaplatili drahé vstupné, na druhou stranu, ano, za něj budeme velmi rádi, protože, ano, bez ní by to nešlo.
0: Zainvestujete, samozřejmě. No důležitá informace, to vlastně říká, že tam jede i vlak, a ta, ano, další důležitá informace, že kdyby nedej bože pršelo, tak akce se koná, protože všichni si zalezou dovnitř. Jo?
1: Je to tak, je to velká budova, takže se tam určitě vlezem.
0: Krásný. Davide, moc krát ti děkuju. Já bych ti dal na rozloučenou takovej malej hudební dárek, pokud nebudeš mít nějaké jiné přání. Znáš Johna Mayera?
1: No tak, samozřejmě.
0: Tak to je i můj oblíbený zpěvák, kytarista. Já jsem od něj vybral písničku Queen of California, což je jedna z jeho countryových písní, abychom byli stylový, přestože to je muž, který skvěle vlastně zapadá i do škatulky pop rocku a do blues, ale vždycky miloval country hudbu. Tak to je píseň, kterou ti dám na cestu.
1: To je krásný dárek, děkuji, já budu pokračovat potom poslechu celého alba.
0: Ano. Tak milí posluchači, mým dnešním velmi vzácným hostem byl vynikající bubeník, vydavatel a musím také říct producent a pořadatel David Lanštof. Davide, ještě jednou děkuji, měj se moc hezky. Ahoj.
1: Taky, ahoj.

Občas snívám v noci děs a taky spín. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám.

To byl Zdeněk Vřešťál a jeho srdeční záležitost. No a já doufám, že tahle ta píseň je i vaše srdeční záležitost, byť se tedy jedná v podstatě o úplně novou píseň. No a co se týká tedy dnešního večerního vysílání, tak samozřejmě je pro vás připraveno mnoho písní, určitě nějaké povídání a také budeme soutěžit a budeme soutěžit, přátelé, o něco, co se týká 35 let country rádia a tedy narozenin country rádia. To vše se samozřejmě dozvíte ve večerní vysílání, ve kterém jeho průvodce bude až do půlnoci stále Petr Kocman. Přeji vám tedy hezký poslech, příjemný večer a tohle je dopis a Věra Martinová.

22 hodin 8 minut posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a tohle byl Pavel Bobek a písnička z roku 1970, kterou vypustil jako single ze své tehdy nové desky. A jinak tu písničku v originálu napsal Lee Hazlewood, což byl člověk, kterého jsem zmiňoval v minulém týdnu, protože to byl veliký hitmaker, ale také mimo jiné autor té známé písně O botách proti lásce, kterou zpívala Imona Přenosilová a samozřejmě dalších a dalších z jeho autorské dílny docela rád a často čerpal třeba také Honza Vyčítal. No a ten český text napsal pro Pavla Bobka jeho tehdejší kolega ze Semaforu Jiří Grossman. Tak v této hodině samozřejmě spousta písniček, ale také budeme soutěžit. O co a jak, tak to se samozřejmě včas dozvíte. Teď už je připravena Faith Hill a její velký hit z 90. let Viskis. Přeji vám hezký večer.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Co zajímavého se událo v historii právě 13. července, si pojďme říct právě teď. Tak roku 1404 se konala poprava 51 členů loupežnické bandy rytíře Mikeše Zouly, a to na největší šibenici v českých zemích, která se tehdy nacházela v Praze na místě dnešní křižovatky u Bulhara. To by koukali, co se tam dneska děje. To byla daleko větší poprava, by to byla možná dnes, když to chytnete v plném provozu, tedy tak praští posluchači vědí, o čem právě hovořím. No a Mikeše doprovodil k šibenici betlémský kazatel mistr Jan Hus. Roku 1652 došlo k vysvěcení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V roce 1922 byly v obecních školách mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka, ale také ruční práce a pro dívky také tělocvik a nauka o domácím hospodářství. Představte si to. V roce 1925 byla při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích nalezena plastika ženy, ano, takzvaná Věstonická Venuše. Přibližně 25 let tisíc starou a 11,5 cm vysokou figurku objevil tým Karla Absolona v sídlišti lovců mamutů. V roce 1982 se v Montrealu v Kanadě poprvé hrála mimo území Spojených států amerických baseballová All-Star Game. No a v roce 1985 proběhl v několika městech světa současně slavný humanitární koncert s názvem Live Aid.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

jsem se vracel z bandu domů, utahanej starý línej chlap. Za sebou jsem táhnul stíny stromů, větrnou růžici starých map.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak přátelé, jak jistě dobře víte, tak Country Radio letos 15. srpna slaví 35 let od svého vzniku. A je k tomu připravena také velkolepá oslava, u které byste samozřejmě vy, věrní posluchači, chybět neměli. Všechno bude probíhat od rána do večera v pekovaru v Pekovicích v restauraci U Dolejších. No a připraveno je celkem 200 voucherů, které si vy, posluchači, můžete zakoupit přes náš web v e-shopu. Adresa je shop.countryradio.cz/oslava35let. No a o těch dalších 150 kusů můžete ale soutěžit. Celkem je tedy připravena limitovaná edice pouhých 350 kusů těch voucherů. No a koupil se na e-shopu za 350 korun a pozor, k tomu dostanete zdarma triko limitované edice k 35. narozeninám vytvořené z návrhu od jednoho z našich posluchačů. Výběr velikostí je samozřejmě k mání, to si tam všechno dohledáte. No a nebo, jak už jsem říkal, můžete také vyhrát voucher a k tomu pochopitelně tričko také zdarma. No a tímto voucherem se dostanete jednak do vlaku i do areálu pekovaru. Kdyby byli mezi vámi zájemci o starování, tak si samozřejmě můžete domluvit sami vše na adrese veřejného tábořiště Pekovice, která je na výsluní 139 Hradištko Pekovice. No, jak to bude celé probíhat? Tak vypraven je opravdu jenom za účelem 35. narození Country Radia speciální vlak. Vše to vypukne v 8.00 v Bráníku na nádraží, kde bude hrát od 8.20 Šlapeto přímo na nádraží. Přijde

a jdou rovnou směr Pikovar. Plánovaný příjezd do Petrova je to asi 35 minut, odtud 15 minut pěšky. No a druhá skupina, směr Kamenný Přívoz a Pochod, vlakem je to 51 minut, pěšky přibližně 3 hodiny do Pikovaru. A na místě budete zhruba tedy ve 13 hodin. No a na místě je pro vás připraven bohatý program a zahraje tam třeba Šlapeto, Mirek Paleček, kapela Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, Petr Bohuslav, Milan Schmidt s kapelou St. Johnny a bude se tam dít mnoho dalších věcí. Tak a pokud byste chtěli vyhrát tento úžasný voucher, který vás opravňuje ke vstupu jednak na tu samotnou oslavu v Pikovaru, v Pikovicích, v restauraci u Dolejších, ale také k tomu, k té jízdě vlakem, tak budete muset zavolat do studia na telefonní číslo 210 323 333, ještě jednou, pro ty z vás, kteří nevědí, 210 323 333, to je číslo do studia. No a musíte mi zavolat správnou otázku, teda správnou odpověď na otázku, která zní. Kolega Milan Schmidt, který pro vás dlouhá léta připravuje vysílání od 10 do 15 hodin, připravuje pro Country Radio také speciální pořad, ve kterém si povídá s muzikanty z naší branže. A já se ptám, jak se pořad jmenuje. Máte tyto možnosti za A. Srdcem v Nashville, za B. Srdcem ve folku a za C. Srdcem v country. A volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, telefonátů obrovská spousta, ale nejrychlejší se správnou odpovědí byl posluchač Olda, kterého právě teď vítám ve večerní vysílání Country Radia. Ještě jednou krásný
1: zdravím,
0: dobrý
1: tati,
0: večer.
1: Krásný večer přeji všem, hlavně zdraví Petře.
0: Děkuju. Tak a mě zajímalo, což pro posluchače pravidelné Country Radia byla naprostá blahůdka, řekl bych. Zajímalo mě, jak se jmenuje pořad, který připravuje Milan Schmidt. Tak byly možnosti srdcem v Nashville, srdcem ve folku a nebo srdcem v country. A ty si správně
1: ano,
0: řekl, že...
1: Ano, to bylo samozřejmě srdcem
0: ano,
1: v country.
0: Ano, srdcem v country. Potlesk letí za tebou.
1: Děkuji moc rád.
0: Tak gratuluju k výhře dvou voucherů na oslavu 35. narozenin Country Radia. Samozřejmě součástí toho, jak už jsem říkal, jsou dvě trička a musím tedy říct, že jsou parádní. Díval jsem se na ně a ten návrh od jednoho z posluchačů Country Radia je velmi povedený. Tak ať se hlavně hezky nosí.
1: Těším se.
0: Tak mám radost, gratuluju k výhře a posílám ještě takovou bonusovou píseň Valda Matuška a Olinka Blechová. Říkám to na rovinu. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, těším se na setkání. Naschle, dobrou.

Ještě jsem chtěl samozřejmě vám, kteří jste nevyhráli voucher a trička, říct, že soutěž probíhá i přes den ve vysílání Country Rádia a budeme soutěžit každý večer také, takže nezoufejte, připravte se a může být výhra vaše a myslím si, že trička se vám budou opravdu líbit a doufám, že se vám bude líbit i ta oslava celá, která proběhne 15. srpna. A budeme slavit 35. Teď na konec hodiny je připravená písnička Šéfe v podání Roberta Mouchy a Fešáku. Jinak skladba, která v originále pochází od Dona Williamse, ale také ji hrál rocker Eric Clapton krásně. Tohle je ale ta verze, jejíž český text tehdy v 80. letech pro tuto píseň udělal Petr Novotný a Tomáš Linka. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

To byl Garth Brooks a písnička Cold Baton Rouge, původně od kapely Newgrass Revival, která ho v té písni také doprovázela ve studiu. Je 23 hodin 7 minut, no a před námi samozřejmě mnoho písní. Já jsem se díval na to, kdo ze známých tváří, nebo která ze známých tváří dneska by slavila narozeniny, a zjistil jsem, že dneska by slavila narozeniny herečka, ale také scenáristka Zdena Hadrbolcová, kterou známe všichni dobře z krásných českých filmů, zejména z těch dětských. Já si tedy pamatuju hlavně z těch dětských, kde hrála takové ty hodné maminky nebo hodné babičky. Hrála třeba v Létajícím Čestmírovi, no, úžasné role, skvělá herečka. V roce 1945 se narodila také hudební skladatel, bubeník, aranžér, kapelník a dirigent pan Josef Vejvoda. V roce 1949 velmi slavná atletka paní Helena Fibingerová. V roce 78 herečka Tatiana Wilhelmová. No a roku 100 před naším letopočtem se narodil známý římský diktátor Julius Caesar.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Dneska slaví 84. narozeniny obrovská hvězda stříbrného plátna. Jeden z mých osobně nejoblíbenějších herců a mám pocit, že jeden z nejoblíbenějších herců všeobecně na planetě, a sice pan Harrison Ford. No on přesto, že je opravdu veliká filmová star, jak se říká, tak ho herectví začalo přitahovat až poměrně pozdě. V roce 1964 se přestěhoval do Los Angeles, Kalifornii, kde podepsal tehdy smlouvu se známou filmovou společností Columbia Pictures a za $150 týdně hrál v rámci programu pro nové talenty takové malé role ve třech filmech. V titulcích westernu A Time for Killing z roku 67 byl za svou malou roli uveden jako Harrison J. Ford s tím přidaným J., ačkoliv neměl druhé jméno, a to bylo proto, aby se odlišil od jiného herce, taktéž Harrisona Forda, který hrál ještě v němém filmu a zemřel v roce, tuším, 1957. Následně přešel do společnosti Universal Studios a dostával malé televizní role, no ale kvůli nedostatečným hereckým nabídkám a protože musel podporovat svou tehdejší manželku a dva malé syny, se stal profesionálním tesařem, tedy tesařem samoukem, přičemž byl i pódiovým technikem populární rockové kapely The Doors, to je taková zajímavost. No a díky tesařině se stal nezávislým, role si vybíral a první významnější získal v roce 1973 v nízkorozpočtovém snímku tehdy neznámého George Lucase, což zní zajímavě, že tehdy neznámého. Ten film se jmenoval Americké graffiti a dostal 5 nominací na Oscara. No, během tesařské práce taky náhodou vlastně přišel k jedné ze svých nejslavnějších rolí. V roce 1975 režisér George Lucas totiž najal Forda, aby mu doma sestavil několik skříní a přitom mu nechal číst texty, které měly sloužit pro výběr herců do prvního dílu slavných hvězdných válek do Star Wars. No a Steven Spielberg, který byl náhodou přitom, byl údajně první, kdo si všiml, že se Ford dobře hodí na roli Hana Sola. No, Ford se stal hvězdou právě jako Han Solo v prvním filmu, v první ze těch tří filmů Hvězdné války, no a chtěl, aby jeho postava ve třetím filmu zemřela a poukazoval na to, že to filmu dodá na dramatičnosti. Ovšem, George Lucas s ním nesouhlasil. No a další velkou roli byl samozřejmě Indiana Jones v Dobyvatelích ztracené archy a v těch dalších pokračováních. Následoval třeba Jack Ryan ve filmu Vysoká hra patriotů a Jasné nebezpečí, nebo mezi další známé Fordovy filmy patří třeba Blade Runner nebo Svědek, Uprchlík byly vynikající, no a remake filmu Sabrina. No ačkoliv většinou hrál vůdce nebo hrdinu v mnoha akčních filmech, je možné ho vidět i jako cizoložného manžela s takovým docela hrozným tajemstvím v duchařském filmu s názvem Pod povrchem. No a mnohé ze svých hlavních filmových rolí dostal shodou takových, řekněme, zvláštních okolností. Toho Hanse Sola ve Star Wars dostal díky čtení textů určených pro jiné herce. Indianu Jonese dostala, protože herec Tom Selleck nemohl hrát, no a Jacka Ryana částečně pro nepřiměřené honorářové požadavky slavného herce Aleka Baldwina. Ten předtím hrál v Honu na ponorku, mimochodem. No, ačkoliv některé z jeho nejuznávanějších prací spadají do žánru science fiction, což se týká samozřejmě Hvězdných válek a klasického kultovního snímku Blade Runner, později řekl, že patřili k jeho nejméně oblíbeným a k tomuto žánru se nechce vracet. Guinnessova kniha rekordů, to je důležité zmínit, tedy v roce 2001 uvádí jako Harrisona Forda jako nejbohatšího žijícího herce. Jeho vykázaná odměna za ten film K-19, Stroj na smrt, který běžel i v našich kinech z roku 2002, přesáhla $25 milionů. No a 27 filmů, ve kterých hrál hlavní role, mu vyneslo hrubý příjem přes $3,3 miliardy. No, ačkoliv je jedním z finančně nejúspěšnějších herců své generace, dostalo se mu pouze jediné nominace na cenu Americké filmové akademie Oscar v kategorii nejlepší herec a bylo to za film Svědek, v originálu Witness z roku 1985. V roce 1999 obdržel cenu za celoživotní dílo Amerického filmového institutu, no a 2. června 2003 také svou hvězdu před kinem Kodak Theatre na ulici Hollywood Boulevard. No,
Já jsem si říkal, jak bych zapomínal na George Harrisona, Harrisona Forda, už myslím dopředu na další píseň. A myslím si, že nejlépe bychom jeho narozeniny oslavili tou slavnou melodií z filmu Indiana Jones, kterou složil vynikající hollywoodský skladatel John Williams. A ta ústřední melodie Indiana Jonesa byla nahrána ve slavném Abbey Road studiu v Londýně a nahrávala ji londýnská Philharmonie, respektive London Symphony Orchestra, abych byl přesný, samozřejmě pod taktovkou Johna Williamse. Tak pojďme poslat dnešnímu oslavenci Harrisonu Fordovi pozdrav a přání všeho dobrého a dáme si titulní roli. Pojďme se přenést na chvilku k těm dobrodružstvím Indiana Jonesa.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Začni, nemusíš

začni. Jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Něco řekni. A já zas, jako dřív, znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře.

rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

šťastný ráno s tím, co máš, a večer s tím, čím jsi. Mějte se moc hezky, přeji vám klidné sny, zítra úspěšný den a večer se s vámi naslyšenou opět těší Petr Kocman.

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Budou to Bellamy Brothers. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm Megan Moroney s novinkou Beautiful Things. A je tu místo čtvrté, novinka z minulého týdne, Morgan Wallen, Don't We.

Doznělo místo třetí, Jason Aldean, Don't Tell On Me. I on postoupil o jedno místo. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryové hitparády. Druhý je Josh Ross, Hate How You Look, a pak zazní vítěz tohoto týdne. Minule druhá Ella Langley, Be Her. Vítězná píseň minulého týdne, Really Green, Change My Mind, skončila tento týden šestá.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1972 byl song Kiss an Angel Good Morning, kterou natočil Charlie Pride. Bodovala i Tammy Wynette se songem Bedtime Story a letním hitem byla písnička o nejšťastnější dívce v celých Spojených státech, byla jí Donna Fargo.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je skupina Bellamy Brothers. Trvalým a vkusným a přitom nezbytečně důrazným písmem se do historie country zapsalo jméno Bellamy Brothers. Dokázali spojit country s lepší odnoží popu a prezentovat tuto formu country úspěšně i v Evropě 70. a 80. let. Diskotékové publikum si ani nepřipouštělo, že tančí na countryovou muziku. Jako většina amerických countryových interpretů měli bratři Bellamyové k hudbě vztah, založený již v rodině. Otec hrál tradiční country a se svou skupinou účinkoval na víkendových zábavách. Protože ale rodina žila na Floridě, chlapci střebávali i další hudební vlivy, ku příkladu ty z karibské oblasti nebo z oblasti jazzových muzikantů. Poslouchali Everly Brothers a Beatles, ale asi nejvíce jej ovlivnili George Jones a Mel Haggard. A to se později projevilo i v jejich tvorbě, kde slyšíme názvuky jazzu, latinskoamerické hudby, reggae, kalypsa i rapu. Ačkoliv bývají označováni za nejúspěšnější countryové duo, sklízeli vavříny na žebříčcích popových i rockových v nemalé míře, zejména v Evropě.

První skutečnou kapelu měli Bellamy Brothers na Floridské univerzitě a koncem 60. let už účinkovali v řadě kapel a desítkách hudebních klubů, které rozšiřovaly její hudební záběr. Klubová hudební praxe byla nezbytně nutným základem pro úspěšný start hvězdné kariéry, ale tak jako vždy musela trochu pomoci náhoda. Na začátku 70. let se bratři seznámili s přítelem zpěváka Jima Staforda, se kterým natáčeli vokály k hitu Pavouci a hadi. A úspěch tohoto singlu, kterého se prodalo okolo 3 milionů výlisků, jim zabezpečil možnost přesunu do Los Angeles a možnost plně se věnovat muzice. A následovalo další užitečné seznámení, tentokrát s bubeníkem Neila Diamonda, který jim doporučil píseň svého dalšího známého, Larryho Williamse, Let Your Love Flow. Tu jsme před chvilkou slyšeli. Bellamy Brothers ji natočili a zvítězili. Sice ne v Americe, tam byli na 30. místě country hit parády, ale suverénně vítězili na popových žebříčcích po celé Evropě. Tehdy v první polovině 70. let platilo, že co se líbí v Holandsku, bude si líbit po celé Evropě. A i v roce 1975 to v případě hitu Nech svou lásku letět bratrů Bellamyových platilo 100%. Písnička mimochodem patřila pro svou pohodovou atmosféru k oblíbeným i v tehdejším Československu a neměla žádné problémy při uvádění v rozhlase. Všimnul si ji i Karel Gott a natočil českou verzi s názvem Běž za svou láskou.

Na přelomu 70. a 80. let už Bellamy Brothers měli za sebou dvě velké desky. První se jmenovala podle jejich prvního a největšího hitu Let Your Love Flow a album Plain and Fancy, se kterým bodovali opět zejména v Evropě. Amerika ho prostě vzala na vědomí. To oběma bratrům nedalo spát, a tak se vracejí zpět do Spojených států a v rychlém sledu vydávají řadu tradičněji orientovaných nahrávek, které jim přinášejí úspěch i ve Spojených státech. A další ty následovali Slipinovej a také Jazykolam pro disc jockeye a moderátory. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Kdybych ti řekl, že máš krásné tělo, použiješ to proti mně. Tyto dvě písničky napomohly k tomu, že na počátku 80. let byla bratrská dvojice oceněna hned několikrát i ve Spojených státech. Získali nominaci na cenu Grammy, CMA je ocenila jako country duo a objev roku.

ani z prvky jiných hudebních stylů v muzice dua, a když k tomu připočteme i skutečnost, že málo který interpret odolá touze natočit tematické album, tak je jasné, že ani Bellamy Brothers nezůstali pozadu a věrní svému stylu míru milovných kovbojů natočili album Kovbojské Vánoce, na kterém je několik speciálně pro toto album složených písní, několik vánočních úprav jejich hitů a samozřejmě také několik úprav tradičních vánočních písní. Jednu si za chvilku poslechneme. Prakticky po celá 80. léta zásobovali hitparády evropské i americké svými songy, kterými představovali komerčnější tvář americké country v Evropě, stírali rozdíly nejen mezi country a popem, ale také úspěšně implantovali prvky různých menšinových žánrů do svých melodií. Kritici a recenzenti se k ním stavěli neutrálně, uznávali jejich hudební profesionalitu a textový standard, ale měli za to, že bratři muziku neposunují nikam dál, že pouze dovedou vystihnout poptávku a písničku pro posluchače, což zase kritici uznávali, dovedou namíchat z těch vkusnějších ingrediencí, které byly na hudební scéně k dispozici, a přinášet tak vkusnou pohodu bez podbízení. V 90. letech už dvojice žila ze své slávy let 80. pravidelně vydávali desky, měli stabilní okruh fanoušků a písničky se pravidelně umisťovaly na hitparádách, byť ne už na prvních místech.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Máme včera jeden utonulý, v pátek jedna utonulá, do pomoci.
2: Pomoc! Topím se!
1: Zkuste šlapat vodu.
2: Nemám nohy!
1: Tak to máme dneska jeden utonulý.
3: Sluhovodní, jak to, že jste nechal toho muže utonout na pospas?
1: A myslel, že jste to vy, pane Pupa.
3: A sklaplo ti, sluhovodní. Já se ještě do vody netroufnu.
1: To mě právě mrzí.
3: No, sluhovodní. Slušněji se zákazníkem. 14 dní mě učíte plovat a ještě jsem neokusil rozkoše vln.
1: Ale Pupa, nejprve musíš překonat vrozený strach z vody. Sákej se půl hodiny u břehu a pak mi dáš 10 korun.
3: Já ke břehu nejdu. Je tam žralok.
1: Opak, jsi na koupališti.
3: Je tam žralok, žraut.
1: Opak, ty jsi ho viděl?
3: Já ho viděl.
1: Kde je Pupak?
4: V muzeu.
1: Na Kebřehu a Cáka.
3: Já jsem tam viděl velrybu.
1: Kebřehu a Cáka.
3: Tak jsem tam viděl mrože.
1: Kebřehu, Cáka.
3: Já jsem tam viděl esembáka.
1: Pupak, řekni mi upřímně, proč ty se učíš plavat? Ty máš úplnej odpor k vodě.
3: Jak se to vezme? Z jedné strany jsem pro vodu a z druhé strany nejsem pro vodu. A vyberte si.
1: Asi nepotřebuji nic vybírat, Pupak. A tě vylučil z kurzu plování, protože zaostáváš. Konec.
3: To je jako, že jsem blbej.
1: Z jedné strany seš blbej. Z druhé strany nejseš blbej. Vyber si.
3: No. Vy jsem se neurazil. Já ostávám prej. Takovou potupu na pláži si to nechám líbit, aby se vás neutopil.
1: Zastáváš, Šadost.
3: Čem asi chcem, řekni sluhovodní. Teorii ovládám, že byste mohl mě učit. Já přes to nevidím. A že mě voda neuhne... Že mě voda neuhne, se na to nemůžu.
1: Voda žádnou vinu nemá, Pupa. Ostatní jsou na druhém břehu a ty se ještě ani neosměluje.
3: No. Nerad bych se, abyste mě nutil vrhnout se do živlu rozpoutanýho střemhla.
1: Já s tebou končím, Pupa, Kadost.
3: Abys nelitoval, sluhovodní. Vyháníš možná závodníka. Tanečních kurzů mě taky ondy vylučovali pro topornost. A hle, jaké umím figury.
1: Opa, tvoje figury mě sice ufoukaly. A s tebou končím. Zaostáváš, v hodě nemáš vztah vůbec nic.
3: A teď si ukázal sluhovodní, jak jsem tě doběh. Jak vůbec nejseš informovaný o svých svěřencích. Pravda, nejsem zrovna lastan, ale svůj vztah mám.
1: A těm si to nedokázal.
3: Tak teď to dokážu, sluhovodní. Znáš moji poému Výkřikodní sluky vyplašil dva kluky?
1: Neznám naštěstí.
3: To je právě ta chyba. Protože v téhle poemě já právě popisuju všechny slasti života hodního, co jsou. Já ti pustu cestu.
1: No nemusíš.
3: Opa, já vím, že nemusím, ale já už jsem takový misionář. Vidím prostáčka, nedáme to a čtu a čtu.
1: A čtě, ať to máme za sebou.
3: Chtěla musím říct, že my celý díle reverší. Což znamená, že jedna věta s druhou se rýmuje a na sebe navzájem navazujeme. O tom, jak výkřik vodní slupky vyplašil a slupky dušenem pupák poema. Neděle je odpočinku den, každý rád vyrazí si ven. Jako do přírody, chápete?
1: Chápu.
3: Tak i já obejdu marody a v půl desáté jsem u vody. My jsme totiž tady světlenou. U nás doma všichni furt nemocní. Tak já musím rozdat medicínu. Ale pokračuju vaši. U vody létají vášky a šídla. Nemají chuděry, nemají jídla. Tu vyndám drobečky na ubrousek a pro ně utrhnu si od úst kousek. Cítíte v tomhle verzi ten hříšný poklid nedělního dopoledne?
1: Cítím, že je to dlouhý popár.
3: Neboj se, sluho vodní, máš se nás těšit. Laskám se tak s hmyzem i s ptákem, který přilet, a říkám si, pupáku, to je hezký výlet. V tom náhle slyším výkřik vodní sluky. Tak mocný byl, až vyplazil dva kluky. Co tam a sdělali ti hoši, že vyběhli z křoví boši? Mávej bosy, ale já jsem tam kvůli rýmu přimaloval háček, to má s ním smít.
1: Ten háček mi tam vadí nejmíň.
3: Ještě přijde klenot. Brodím se rákosím, chvíli tež plujím, až jsem se dotákal k jeskyní plujím. V koutě dvě děvčátka tulí se hambata. Hrazně mě nemílí, obě jsou nahaté. A voda šplouchá a je zhučí, tenhle ten příběh jedno mě učí. Až půjdeš pupátu s děvčátkem v luka, dobře se rozhlédni, netíháli na tě sluka. Mám vztah k vodě, nebo nemám sluhovo?
1: Ježišmarja, pupák, já tě potvrdím, že seš plavec. A už mi nečti svý slabomyslný verše.
3: Jak chceš, sluhovo? Já svý práce nepotřebuju nabízet. Hodnotné dílo samo si cestu mezi lidmi hledá. Vyhledala si ji babička, vyhledají si i mé sluky, které vyplašují dva kluky sluhovodní.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

jsou 2 hodiny. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.